teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dokonalé. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrung. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the end.

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958. Vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Escherita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi na pořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolányová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěla slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím. Podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

prvním porovnávání zůstávám na Slovensku. Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích. A vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla na přání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojjazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shakin' All Over nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horkéstovce Billboardu dokonce 5. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brumova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Vintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jaké je léto?
3: Krásné.
2: Jo?
3: Ano.
2: Proč?
3: Protože je vedro a miluji vedro.
2: Fakt?
3: No strašně.
2: Jak moc?
3: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne. Ona nestárne, ona je pořád stejně. Vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byly to fajn. Prýma lidi, byla dobrá dvojka teda a paní Saskia asi pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano,
1: taková, ano.
0: Tím účesem a tak. Tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro.
3: No, ale tak.
2: Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si
2: konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem, v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, takhle si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé metrem, pamatujete
1: si to? No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy tady byl. To byla ta trasa, co byla druhá, myslím.
0: Céčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel. Někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem. Tak to
0: no, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano,
0: podstatě,
1: to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo. A to Bčko do divadla to stavili ještě
1: poslední. No, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22. mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22. Jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxikem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom Burakovole a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že v 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce jednou, si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že, tak jezdím zdarma, ale takový lízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik lidí? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já jezdím vlastně 10 let nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, říkám, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil se sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Wernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta, B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04, anebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na velkém festivalu.
5: Sobotu, ano, v Uherském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Borešovou, který taky přeju všechno nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc, přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze všech lidí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: Je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka. Tak, nevím.
6: Ale je to, že dala požilovat zvrátce, to mají v jednom velkém městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovou a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to, ale to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, ale upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutně
3: se,
5: nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno
5: ano,
3: nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměnné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný závod.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorná. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, Vlastimil Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Farniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny, já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali, já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlet, ale opravdu takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasový hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Bude to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadéry, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no, já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No, tak manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždy nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské Viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. To mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která jsem docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byly prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a ty tam bylo jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, já jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka velká poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry. Že? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, tedy v té době?
2: V té době, já si myslím, tohle byly do veškeré u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta je ta první byla, mami, pro co ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoli v básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se a přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tuč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus, myslím, taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu Nendera Českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je. Ano.
6: Jo, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Děkuji.

0: My spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, no. Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
1: Samozřejmě.
0: Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
1: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, no. Ale maďarsky.
0: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
1: Zpívat?
0: Chtěl zpívat.
1: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
0: No a kde je banjo?
1: Jaký banjo?
0: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez banja.
1: No my banjo nemáme tady.
0: Tak jak můžeš zpívat písničku od Mládka?
1: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
0: No to je hezky, ale bez banja, bohužel.
1: No moment, no tak banjo nemáme, no, tak ukaž, tak...
0: Máte smůlu, no.
1: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
0: No prosím.
1: Ale ne jako Jiří Krampol. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
0: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že budou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
1: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ti dva imitovaní, pan Pivec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
5: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale Pivce jsem strašně miloval, pana Kováříka taky, a Pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč Pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč, pryč, pryč, pryč, pryč. Jako když vypustí tam mé duši. duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč, pryč, pryč, pryč, pryč.
4: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit ho, aby do toho šel,
5: no, to
4: nebo
5: trvalo.
4: S někým hrál.
5: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jo.

0: To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, na, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního a za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám, já se na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá, za 5 minut zase, já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval, já jsem ho viděl třeba, když hrál Národní Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít toho Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
1: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychle hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: Dobrý den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeje posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně, myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa, ocitáme se na živnostenském úřadu, už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
8: ano,
7: já jsem myslel tady...
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně. Naše daně.
8: Ano. Tak to musíme si dozvědět.
7: No, tak podívejte se, tak to je tak. Vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: Pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule, jako z paměti, jo?
8: Ne, to z koule, jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka, no. Podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No a jak už by mě kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět.
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových. takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby.
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám to taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu. No.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večer.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Šenově začala výroba nových obrněných vozidel pro českou armádu. Senátoři schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Lesy České republiky začaly s obnovou toku Krasovka na Bruntálsku. Dnes bude slunečno s tropickými teplotami až 35 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Dobré ráno. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu se muselo investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
2: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250. Tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
1: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Schválil to Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácnosti v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Podporu exportu a investic od srpna zastřeší nová agentura Czech Business. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rezort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i v zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
3: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
1: Začala obnova potoka Krasovka na Bruntálsku. Lesy České republiky opravují úsek v Branticích a v Radimi. Břehy tam poškodila povodeň v roce 2024. Státní podnik vrátí koryto do stavu před velkou vodou. Práce mají trvat zhruba rok, říká mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Obnovujeme kamenné konstrukce příčného i podélného opevnění koryta a odtěžíme i nánosy sedimentu. Trasu toku zachováme beze změn. Odstraníme povodňové škody, zajistíme stabilitu koryta a obnovíme jeho průtočnost.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na horách 25 až 29. Vítr bude slabý, během dne mírný jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální provoz na moravskoslezských silnicích je v těchto chvílích bez hlášených nehod a plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět ostatním. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny na telefonním čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nastal čas, kdy začíná. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je čtvrteční s datem 30. července. O program se mezi 5. a 9. postarají Lenka Blažová a Petr Soukup. Přejeme vám příjemný a v pohodě strávený den.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a také Michala Tučného, 5 hodin 12 minut. Orlová koupí od společnosti Ascental Land strategické pozemky za téměř 47 milionů korun a připraví na nich parcely pro rodinné domy. Byli jsme se podívat na místo, které má být jednou z klíčových rozvojových lokalit města. Více od nás uslyšíte krátce před půl šestou.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
3: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Jeho jízda byla impozantní.
4: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
2: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
3: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
2: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrence Fishburnovi. A já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Přátelé, dnes se v uvozovkách hodně ohřejeme. Začneme ale aktuální situací. Ráno je na severu Moravy a ve Slezsku všude slunečné. Co se teplot týče, v Karviné v tuto chvíli naměříte 16 stupňů Celsia, o stupeň vyšší teplotu registrují v Krnově. Prognóza na celý den říká, že dnes bude krásně, možná až moc. Jasno, slunečno, bez deště, teploty až 35 stupňů Celsia. Na horách naměříte okolo 28. Foukat bude slabý jihozápadní vítr, maximálně do 6 metrů za sekundu.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zprávce od skupiny Mandraže, míříme na Karvinsko. Orlová investuje téměř 47 milionů do pozemku a Sentalu. Na strategickém území v lokalitě ulic Sadová a Rajčula chce město připravit stavební parcely pro rodinné domy, které bude zájemcům nabízet formou licitací. Vlastní pozemky v takovém rozsahu totiž nemá. Společnost Asentala Land vznikla v roce 2006 jako jeden z právních nástupců těžební společnosti OKD v rámci jejího rozdělení.
1: Už jsme tady.
2: Vidíte, tady se to před námi rozprostírá.
1: Teda to je velký.
2: Obrovský lán pozemků. Tady, kde my konkrétně stojíme, tak tady bychom si přáli, aby vyrostly rodinné domy, aby tady mladí lidé přišli a postavili si tady dům. Když to vlastně přepočítáme, tak by to třeba v první fázi mohlo být nějakých 40 parcel.
1: Popisuje mi mluvčím radnice Andrea Vargová. Teď je tady pole, teď je zrovna posekáno, sklizeno. Orlová se od toho slibuje, že se takhle propojí stará a nová část.
2: Ano, to máme určitě taky v plánu, už se to projektuje. Právě ten potuček, který tady se liné.
1: Takhle za náma.
2: Tak se vlastně jmenuje Zimovutka a je to takové údolí, kterým se vlastně dostanete z Orlové Lutyně do Orlové města, do Staré Orlové. Časem bychom to vlastně chtěli propojit, i proto byly pro nás ty pozemky důležité.
1: Orlová spolu s dalšími obcemi na Karvinsku nemá jinou možnost, jak získat pozemky, než je koupit od Asentalu, říká místostarosta Roman Galia ze SocDem.
3: Co se týká pozemků, tady na Karvinsku prostě těm obcím nepatří pozemky. Takže Orlová nedisponovala žádnými tak velkými pozemky, tak jsem rád, že se podařilo odkoupit tento prostor, aby jsme to mohli zasíťovat tyto prostory.
1: Cena necelých 50 milionů je podle něj adekvátní.
3: Cena to určitě vysoká není. My si na každý odkup děláme odhady, jo? Kolik je v tom prostoru teritoriálně jako normovaně za metr čtvereční a my jsme pod odhadem, takže si myslím, že tohle opravdu už se opakovat nebude. Myslím si, že jsme to koupili za velmi dobrou cenu.
1: Mluvčí společnosti Asental Land Petr Soukup nechtěl tuto transakci komentovat. Podle dřívějších zjištění serveru i rozhlas drží skupina Asental jen na Karvinsku a částečně také na Ostravsku a Frýdecku-Místecku přibližně 15 000 pozemků. Jde především o plochy přidružené k bývalým dolům, příjezdové komunikace, zrekultivované plochy, lesy a rybníky. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Ve studiu je Lenka Blažová, máme pro vás krátké zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Rodičovský příspěvek vzroste o 50 tisíc korun na celkových 400 tisíc korun. Bude vyplacen rodičům dětí narozených od ledna 2027. Senát novelu schválil a vyzval zároveň k zavedení valorizace příspěvku. Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se totiž stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit. Případ vyšetřuje policie. Nákupy v akcích tvoří téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží. Je to o asi 2% více než loni. Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jenom Dánové, Slováci a taky Maďaři. Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Do akce se podle ministerstva zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Místní část Křížov v Jiříkově na Bruntálsku bude mít nové dětské hřiště. Obec ho staví u autobusové zastávky a kaple svatého Františka. Sloužit má místním i návštěvníkům nedalekého hradu Sovinec. Počasí dnes v regionu bude slunečné s teplotami do 35 stupňů, na horách, v Jeseníkách a v Beskydech kolem 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 460 u obce Bratříkovice na Opavsku havarovalo nákladní auto. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 5 hodin 39 minut. Víte, že kdysi se v okolí pohoře u Oder těžila stříbrná ruda? A proč se jedno z míst, kde dodnes zeje velká díra do země, nazývá Zlatý důl? Tak to jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi dnes dopoledne po 9. hodině v magazínu Křížem krajem. Pokud nás chcete poslouchat, tak buďte u rádia 10 minut po 9. Teď můžu nabídnout zpěvačku Kim Wilde, velký hit 80. let, nahrávku You Keep Me Hanging On, a hned poté zavoláme ostravským meteorologům. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava,

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s ostravským meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jako vždy, nejprve aktuální situace.
2: V regionu je jasno, teploty se pohybují v poměrně širokém rozmezí, většinou od 15 do 18 stupňů. Tepleji je na místech, kde trochu fouká vítr, to jsou jednak vyvýšené.

0: polohy, třeba Javorový u Třince má 21 stupňů nebo na Krnovsku 23 stupňů. Naopak jsou místa v údolích, třeba na Bruntálsku, Rimadovsku a určitě také někde v Beskydech v údolí, kde neměříme, kde teplota klesla k 10 nebo 12 stupňům. Vítr ten je slabý, proměnlivý, v těch vyšších polohách mírný jižní do 6 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek, 30. červencový den. Jaký bude?
0: Bude opět slunečný a velmi teplý. Teploty dnes odpoledne vystoupí na 32 až 35 stupňů, na horách kolem 27 a vítr během dne i v nižších polohách bude mírný jihozápadní a jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
0: Příliš se toho nezmění, v noci také jasno, polojasno, noční teploty opět v minimech kolem 20 stupňů, ale na některých místech těch vyvýšených, kde bude pofukovat, nemusí teplota klesnout ani pod 25 stupňů. Zítra v pátek jasno, odpoledne tvorba kupovité oblačnosti a již se také ojediněle mohou vyskytnout první přehánky bouřky, a to spíše v oblasti Jeseníku. Teploty zítra budou vrcholit 33 až 36 stupňů v maximech, tady v Moravskoslezském kraji na horách bude kolem 28 a vítr během dne opět mírný jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru se změní na jihovýchodní a zeslábne.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík, děkujeme za to, hezký den.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Příští rozhlasovou lékárnu zasvětíme léčbě obezity. Jak nadměrné množství tuku v těle lidem škodí a kdy mohou pacientům pomoci i bariatrické operace? Na to odpoví chirurg Pavol Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: I dnes odpoledne pár minut po 13. uslyšíte pořad Alex a host. U mikrofonu bude zpěvačka Helena Vondráčková a budete poslouchat i to, jak vzpomíná na pohádku Šíleně smutná princezna. Zda se na ní někdy dívá.
1: To je fenomén, že?
2: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
2: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak, a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka, a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Celý rozhovor s Helenou Vondráčkovou si poslechněte dnes pár minut po 13.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Některé vysoké školy v Česku stále přijímají zájemce o studium v příštím akademickém roce. Poštovní služby ve Vratimově dočasně zajistí mobilní pošta. Bohumín dokončil novou stezku pro pěší podél frekventované silnice na Karvinou. Dnes bude slunečno s teplotami do 35 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Přeji dobré ráno. Na řadu vysokých škol se můžou stále hlásit zájemci o studium. Termíny přijímacích řízení vypsala třeba Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická a nebo Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Podle jejího mluvčího Jiřího Šímy tvořily přihlášky ve druhém kole přijímaček asi 20% počtu z kola prvního.
4: Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%. Z tohoto průběžného údaje však nelze dělat závěry. Uchazeči tradičně podávají značnou část přihlášek až v závěru přijímacího řízení. Proto se konečný poměr může ještě změnit.
3: Vysoká škola báňská v Ostravě přijímá přihlášky naposledy zítra. Některé školy ale pokračují ještě během srpna i září. Lidé ve Vratimově si od srpna mohou vyzvednout zásilky u mobilní pošty. Město službu nasmlouvalo do konce října. Vratimovskou poštu totiž vytopila voda při havárii vodovodu a pobočka je proto mimo provoz.
5: Lidé si na mobilní poště mohou vyzvednout nedoručené listovní zásilky nebo důchody, a to vždy v pondělí a ve středu od 12 do 16 hodin, v ostatní všední dny od 9 do 13 hodin. Pro nedoručené balíky musí adresáti na poštu v Ostravě Dubině na ulici Bohumíra Četiny. Z Vratimova František Kuča, Český rozhlas.
3: Bohumín dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou, usnadní situaci obyvatelům rodinných domů na konci místní části Skřečoň. Při každé cestě z domova museli chodit po krajnici. Dnes se bezpečně dostanou po nové pěší stezce z polní ulice až k autobusové zastávce na kopci, uvedla to mluvčí radnice Jana Končítková. Na novou poutní stezku se můžou vydat návštěvníci Rychlebských hor. Je dlouhá 80 kilometrů a spojuje kláštery v Bílé vodě na Jesenicku a Králíkách na Ústecko-Orlicku. Trasa má název Via Pacis. Pokračuje její autorka Martina Raben-Seifnerová.
6: Via Pacis je latinsky cesta pokoje. Kromě teda přírody a krásného stvoření jsou tam zastavení dřevěné. To propojení, je tam krásná hřebenovka, to je jedna věc, je tam opravdu krásná ta příroda, ale motivovaly mě ty dva kláštery. A vlastně obě dvě ty místa jsou poznamenaná totalitní dobou, kdy tam byly kněží a řeholní sestry vlastně umístěny a vlastně je to taková i jako tichá vzpomínka na to.
1: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na horách 25 až 29 a vítr bude slabý, během dne mírný, jihozápadní a bude mít rychlost od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Důležité aktuální dopravní varování z dálnice D1 za exitem Hladké Životice ve směru z Ostravy na Brno je havárie nákladního a osobního auta a provoz je tam omezený. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: V Vstupujeme do další vysílací hodiny v rámci dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Máme čtvrtek 30. červencový den a o vysílání se starají Lenka Blažová a Petr Soukup. A v tuto dobu pravidelně gratulujeme těm, kteří mají svátek. Dnes je v kalendáři napsáno jméno Bořivoj, které má staroslovanský původ a dá se vyložit jako bojovník nebo ten, kdo vede vojsko do války. Všem Bořivojům tedy vše nejlepší, posíláme Karla Zicha.

0: prázdný, se zničenou výzdobou a mokrými stěnami, tak vypadal ještě nedávno jeden z opavských kostelů, který se stal obětí záplav v roce 2024. Jedna z posledních výrazných povodňových stop v Opavě se už ale mění před očima. Víc vám o tom povíme za 10 minut v reportáži.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedláhve. Cvik je vležen na břiše. Hlava v prodloužení s trupem. Nohy propnuté. Paže propnuté před trupem drží pedláhve. S výdechem po oblouku přitáhneme ruce k ramenům. Opět s výdechem propneme vpřed. Ruce s lahvemi stále nad zemí. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: Český rozhlas Ostrava a Chris Rea, 6 hodin 15 minut.
1: Počasí.
0: Dnes, přátelé, to bude na koupání, na opalování, ale také na hodně vody, protože bude opravdu vedro. Jaké je ráno v našem regionu? Krásné, slunečné a také teplé. Na vrcholu Lysé hory už teď 17,5 stupně, v Třinci teplota 20 stupňů Celsia. No a teploměr dnes samozřejmě bude stoupat, a to pozor, až k 35 stupňům Celsia. Čeká nás hodně horký den, pokud vyrážíte na hory, i tam bude teplo kolem 28 stupňů. Čekejte slabý jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 20 minut jsme Český rozhlas Ostrava. Od ničivých záplav v Moravskoslezském kraji uplynuly téměř 2 roky, přesto se ještě nepodařilo všechny škody napravit. Třeba v Opavě se velká voda prohnala kostelem u tamních městských sadů a zůstaly jen holé zdi. Na opravu věřící čekali dlouho, nakonec se ale dočkali.
1: Tak v tom září teda hned jsem tady přijel a když jsem otevřel dveře, tak to byla spoušť, prostě oči propláč.
2: Tak to loni vzpomínal na zbytečnou snahu aspoň něco zachránit během povodní děkan opavské farnosti Václav Koloničný. V úplně prázdném kostele Nejsvětější Trojice se pořád sušily zdi s oklepanou omítkou. Po čase jsme zpátky a už jsou tady slyšet úplně jiné zvuky.
1: Jsou udělané nové podklady pro podlahy, jsou už vyomítané zdi, je udělána nová elektroinstalace, takže práce pokračuje.
2: I dveře už jsou tady připravené nové.
1: I dveře.
2: Pracuje se tady naplno. Hned u toho, co zbylo z oltáře, mají řemeslníci pracovní stůl. A jsou vidět dole u stěn nové zvláštní kanálky, které vodu dostanou rychle pryč, pokud by se záplavy opakovaly a voda se tlačila i ze spodu, aby zase nezvedla celou podlahu.
1: Je to kostel historicky z konce 15. století nakonec, když bychom se podívali úplně na jeho počátky. Takže bychom ho chtěli udělat takovým trošku průtokovým způsobem, když to řeknu jednoduše.
2: Musí se podle Václava Koloničného udělat všechno vlastně znovu. Lavice, výzdoba, na varhany se ještě nikdo pořádně nepodíval. I tam může být ještě problém.
1: A některé věci musíme nechat vyrobit znovu, jako je třeba tady to kněžiště, vlastně oltář, ambon, sede, za tady tyhle ty věci, které se používají při bohoslužbách.
2: Bude to stát možná až 10 milionů korun. Pomáhají dárci, benefiční akce a diecéze pořád čeká na vypořádání s pojišťovnou. Příští rok už ale bude všechno hotové a na jaro chystá diecéze znovu otevření kostela, kterému se tady ve městě říká Povodňový. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Naše nejbližší budoucnost ve vysílání, to jsou krátké zprávy od Lenky Blažejové už za okamžik.
1: Přesně půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Stavbaři v Třinci pracují na dalších úsecích říčky Líštnice, zpevňují břehy na dvou úsecích o celkové délce 75 metrů. Práce za zhruba 10 milionů korun mají zabezpečit břehy proti podemletí při velkých deštích. Kriminalisté pátrají po pachateli, který v úterý odpoledne házel z mostu u obce Daskabáty na Olomoucku kameny a kusy betonu na vozidla na dálnici D35. Jeden z letících předmětů zasáhl a poškodil osobní auto. Při incidentu se nikdo nezranil. Policie hledá svědky události i řidiče, kteří místem projížděli s palubní kamerou. Vedení Jeseníku nabízí mladým lidem od 18 do 35 let k pronájmu 4 startovací byty v Tyršově ulici. Nájemné je 113 korun za metr čtvereční měsíčně. Startovací bydlení je časově omezené, celková doba nájmu nesmí přesáhnout 4 roky. Bohumín na Karvinsku dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Usnadní situaci obyvatelům rodinných domků na konci místní části Skřečoň. Bronzové nástroje staré více než 3000 let objevili archeologové u Kojetína na Přerovsku. Soubor obsahuje například 8 srpů, část meče, zlomky ozdob a další bronzové předměty náležející takzvané kultuře popelnicových polí. Počasí v regionu severní Moravy a Slezska dnes bude slunečné s teplotami do 35 stupňů, na horách kolem 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici D35 za Olomoucí ve směru na Ostravu stojí porouchaný odstavený kamion a pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Každý čtvrtek předpolednem vysíláme Lékárnu. O čem bude ta dnešní, uslyšíte už za chvíli. Teď skupina Elána.

ani souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia.

0: Obezita, její zdravotní rizika i léčba, tak to je téma dnešní rozhlasové lékárny, ve které se zaměříme také na chirurgickou léčbu obezity a na bariatrické operace. Za rozhlasový mikrofon usedne dnes pár minut po 11. hodině doktor Pavol Holéci, chirurg nemocnice Agel Ostrava Vítkovice, a zeptat se ho budete moci prostřednictvím telefonních linek i vy, naši posluchači. Už teď přidám naše spojení 596 11 22 66. Poradna na téma obezita začíná dnes 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Zpěvačka Sheena Easton a za 3 minuty telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.

0: Děkujeme, pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jako vždy, nejprve aktuální situace.
1: V regionu je jasno, teploty se pohybují v poměrně širokém rozmezí, většinou od 15 do 18 stupňů. Tepleji je na místech, kde trochu fouká vítr, to jsou jednak vyvýšené polohy, třeba Javorovy Jutřince má 21 stupňů nebo na Krnovsku 23 stupňů. Naopak jsou místa v údolích, třeba na Bruntálsku, Rimadovsku a určitě také někde v Beskydech v údolích, kde neměříme, kde teplota klesla k 10 nebo 12 stupňům. Vítr ten je slabý, proměnlivý, v těch vyšších polohách mírný jižní do 6 metrů za sekundu.
0: Je tady čtvrtek, 30. červencový den. Jaký bude?
1: Bude opět slunečný a velmi teplý. Teploty dnes odpoledne vystoupí na 32 až 35 stupňů, na horách kolem 27 a vítr během dne i v nižších polohách bude mírný jihozápadní a jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
1: Příliš se toho nezmění, v noci také jasno, polojasno, noční teploty opět v minimech kolem 20 stupňů, ale na některých místech těch vyvýšených, kde bude pofukovat, nemusí teplota klesnout ani pod 25 stupňů. Zítra v pátek jasno, odpoledne tvorba kupovité oblačnosti a již se také ojediněle mohou vyskytnout první přehánky bouřky a to spíše v oblasti Jeseníku. Teploty zítra budou vrcholit 33 až 36 stupňů v maximech, tady v Moravskoslezském kraji na horách bude kolem 28 a vítr během dne opět mírný jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru se změní na jihovýchodní a zeslábne.
0: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík, děkujeme za to, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Naším pátečním hostem bude hráčka na bicí Kristýna Sibinská. Rodačka ze Šenova má za sebou už druhý rok studia na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Co jí přinesl nebo naopak vzal? Na to se nadané muzikantky bude ptát Iva Piskalová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: dnes vyrazit ve volném čase, tak dám vám trochu inspirace. V letním kině v Orlové pořádají přes prázdniny pohádkové čtvrtky. Právě dnes uvádí divadlo Ententýky kovbojskou pohádku s Myškou, Klárkou a Vevrkou Terkou, a to od 5 hodin odpoledne. Muzeum Beskyd ve Frýdku Místku pořádá procházku po historii města. Zjistíte, kde stávala frýdecká nemocnice, kudy vedly těšínské schůdky i kde se nacházela bývalá městská ledovna. Sraz na vycházku je o 16:30 odpoledne před plastikou svatého Jana Nepomuckého na Zámeckém náměstí. A ještě jeden tip, ten je hudební. V opavských arkádách ve Dvořákových sadech vystoupí od 18 hodin Jazz Today Markéty Komarové. Ve skladbách tohoto brněnského seskupení se mísí moderní i tradiční jazz, folklor a rock. Tak se zajděte podívat.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé by podle záchranářů ve vedrech neměli přeceňovat své síly a měli by dodržovat pitný režim. Městský domov pro seniory ve Frýdku Místku bude mít nové výtahy. V Česku chybí lék na rakovinu prsu, některé pacientky se bez něj neobejdou. Dnes bude slunečno s teplotami do 35 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová, dobré ráno. Česko pokračuje vlna veder. Podle předpovědí meteorologů můžou dnes odpolední teploty dosáhnout až 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, dodává mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová.
2: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
0: Frýdek Místek mění výtahy v domově pro seniory v Lískovecké ulici. Dosavadní výtahy už byly podle magistrátu zastaralé a poruchové. Celkem město nechává vyměnit 6 výtahů. 2 z nich jsou určeny pro přepravu lůžek. A díky záložnímu zdroji energie budou sloužit také pro případnou evakuaci. Pokračuje mluvčí města Jana Musálková-Jekelová.
3: Náklady na výměnu výtahů činí 7 milionů korun a tuto částku město hradí ze svého rozpočtu. Letos ještě vyměníme výtahy v domě se zvláštním určením v Sadové ulici a také v obytných domech v ulicích ČSA a Jiřího Trnky.
0: Návsí opravuje dlouhou ulici v centru obce. Silnice vede blízko evangelického kostela, kulturního areálu i tamní školy. Uzavírka je dlouhá desítky metrů a skončí v pátek. Řidiči musí místo objíždět. Na českém trhu je nedostatek léku s účinnou látkou tamoxifen, a to přesto, že v úterý dorazilo 1000 balení z Dánska. Lék pomáhá pacientkám po operaci karcinomu prsu mimo jiné ničit možné zbytky nádorových buněk. U části z nich se nedá nahradit jiným lékem. Vysvětluje ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda.
4: Ta skupina pacientek, kde se nám ten lék tamoxifen velmi špatně bude nahrazovat, protože by to třeba znamenalo u nich i vypnout jejich ovariální funkce, vlastně zastavit měsíčky, tak ta čítá zhruba 10% pacientek. Ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby i ta druhá skupina, kde se to nahradit dá, tak nemusela být nahrazována, protože nějaké ty náhrady můžou mít nějaké nežádoucí účinky.
0: Výpadky léku v Česku začaly už loni. Státu se podařilo zajistit náhradní dodávky, ty ale letos v červnu skončily.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na horách 25 až 29. A vítr slabý, během dne mírný, jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici druhé třídy číslo 460 u obce Bratříkovice na Opavsku je stále omezený provoz. Dopravní policie tam vyšetřuje nehodu nákladního auta, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český rozhlas Ostrava i dnes ve čtvrtek 30. července vysílá pravidelné dobré ráno u mikrofonu kromě Lenky Blažové i Petr Soukup. Co pro vás nabídneme v té nejbližší půlhodině, tak budeme mluvit o opavském fotbalu, ale ještě předtím tady bude rubrika, ve které vždy dobře radí k danému tématu Artur Kubica a Kutil tělem i duší, jak sám o sobě prohlašuje. No a dnes se s Arturem zaměříme na čištění keramických kachlí. Už za pár minut, teď skupina Turbo.

0: Dobré čtvrteční ráno vám přeje Český rozhlas Ostrava, je 12 minut po 7. Zajímavou osobnost mají ve svých řadách fotbalisté druholigové Opavy. Součástí týmu je od nové sezóny Tomáš Grigar, který se stal hrajícím trenérem brankářů. Jeho netradiční roli vám vysvětlíme v reportáži už za 9 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Mít doma dlažbu z keramických kachlí nebo obklad stěn z keramických obkladů a nebo dokonce nádherná kachlová kamna, tak to vyžaduje občas znalosti, jak je vyčistit, aby se obnovil původní lesk, odstín a barva. Keramické kachle se dají vyčistit a vyleštit zmačkanými novinami namočenými v roztoku salmiaku, tedy v chloridu amoném. Lze tak vyčistit a vyleštit i celá kachlová kamna namísto doporučovaného mýtí mýdlovou vodou, po níž ztrácejí kachle lesk a zůstávají matné. Já jsem to osobně vyzkoušel na keramické lesklé dlažbě, která vždy po umytí mýdlovou vodou anebo saponátovým roztokem zůstane matná. Pokusím se tedy namočit noviny do roztoku salmiaku a uvidím, co to udělá. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Jak to aktuálně v regionu vypadá? Podíváme se do západní části, do hor, do Jeseníku. Na vrcholu Pradědu je teď slunečno, teploměr ukazuje něco málo přes 16 stupňů Celsia. Trochu tepleji je v Chuchelné na Opavsku, tam je na teploměru údaj 18 stupňů. Pro dnešek máme předpověď víceméně tropickou. Bude krásně slunečno, bez deště, ale s opravdu vysokými teplotami, které mohou atakovat až 35. Foukat by měl slabý jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. Kdo z vás vyrazí na hory, tak se potká s teplotou okolo 28 stupňů Celsia.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dvojnásobný mistr fotbalové šance ligy Tomáš Grygar se po více než 20 letech vrátil do Moravskoslezského kraje. Bývalý brankář Sparty a Teplic je novým trenérem gólmanů v Opavě, tedy ve městě, kde se narodil. To ale není jediná zajímavost. Druholigový klub ho zapsal i na hráčskou soupisku. Zkušený veterán tak může naskočit do soutěžních zápasů.
1: Jsem jakoby trenér golmanu a napsaný někdy na soupisce jako třetí golman. Je to důvodu, že jsme chtěli ušetřit nějaké peníze, dá se, když se takhle řeknu, jakoby, aby jsme měli na další nějaké posily.
2: Popisuje svou novou dvojí roli Tomáš Grygar. 43letý opavský trenér brankářů má za sebou i vítěznou premiéru, ačkoliv nehrál. Při domácí výhře 2-0 nad Karvinou sice byl napsaný jako druhý náhradní gólman, ale do utkání zasáhnout nemusel. Stačilo, že z lavičky udílel rady týmové jedničce Jiřímu Ciupovi.
1: Já jsem skončil před měsícem jakoby aktivní kariéru, tak myslím, že ještě jsem nějak tak trošku připravený, ale nebudu se tam tlačit, máme tady dobré dva gólmany. Jsou tady dobří kluci, dobře v hlavě nastavení a jakoby gólmanský. Když vidím mužstvo, taky takový zdravý. Sami hodně kluci mi přijde, že by to chtělo nějakou potvoru tady větší, ale jinak jako všechno se mi tady líbí, všechno fajn.
2: Dvojnásobný český mistr se Spartou a vítěz domácího poháru s Teplicemi přišel do Opavy teď v létě společně s novým hlavním trenérem Svatoplukem Habancem. Oba v minulé sezóně působili v Ústí nad Labem.
1: Tak je to podobné, je to taky druhá liga. Samozřejmě tam, jak jsem byl v té kabině, tak jsem byl více do toho jako vtáhnutý a byla tam hodně velký kopec randy, že jsem fakt každý den se tam smál. Tady teď už jsem jako trošku ve vážnější roli, takže je to něco jiného, ale je to hodně podobný.
2: Říká Tomáš Grygar, kterého ještě nelze se 100% jistotou označit za bývalého profesionálního gólmana. Pokud se zraní brankáři Ciupa a Jovanovsky, tak se mezi tyče postaví právě zkušený čtyřicátník, o kterém trenér Habanec řekl, že na tréninku stále skáče jako štika.
1: Já se mu zdá, já vždycky zakopnu a ono to vypadá dobře.
2: Vtipkuje fotbalový gólman, který se narodil v Opavě a s velkým fotbalem začal ve Vítkovicích, takže má k místnímu regionu vřelý vztah.
1: Samozřejmě jsem trošku rád, že to je takové prostředí, co znám, že v Opavě jsem se narodil, mám tady rodinu, tři vesnice vedle, takže jsem rád, že tady tenhle krok přišel. Samozřejmě já jsem se jenom tady narodil, pak jsme byli v Ostravě přímo a teď s rodinou bydlíme jako kousek od Prahy. Teď to máme nastavené, takže já jsem tady a dojíždím pravidelně do Prahy kvůli dětem, aby zůstali ve škole. Tak mám dva domovy teď. No.
2: Dodává fotbalový trenér gólmanů a případný brankářský záskok Tomáš Grygar. Z Opavy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: U mikrofonu je Lenka Blažejová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Platí výstraha před extrémními teplotami, vyhlásil Český hydrometeorologický ústav. Horko může znamenat zvýšenou zátěž pro člověka a nebezpečí přehrátí. Lidé by proto měli dodržovat pitný režim a omezit venkovní aktivity. Výstraha platí minimálně do zítřka. Tři Češi, kteří podváděli z call centra na Ukrajině v Oděse, si odpykají 7 let ve vězení. Muži se už dříve přiznali. Justice jejich počínání vyhodnotila jako účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. Gang, ve kterém bylo kromě nich ještě 17 Ukrajinců, tvrdil obětem, že mají napadený bankovní účet a že musí své úspory převádět jinam. Lidé pak přišli o více než 100 milionů korun. V Opavě je uzavřená část rybího trhu v centru města. Tamní magistrát tak reagoval na padající omítku ze schátralé budovy divadelního klubu. Jsou tam umístěny síťové zábrany, aby padající kusy neohrožovaly chodce ani parkující auta. Uzavírka by měla skončit v pondělí. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva plánují rozšířit síť zastávek sdílené dopravy Airbus. Za necelý měsíc od spuštění služby lidé využili téměř 700 jízd a vozy najeli přes 3000 kilometrů. Radnice teď vyzývají obyvatele obou lokalit, aby navrhli místa, kde by nové zastávky mohly vzniknout. Počasí bude tropické, čekáme slunečno a až 35 stupňů ve stínu. A horko bude i na horách, až 27 stupňů, vítr slabý jižní nebo jihozápadní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 68 u obce Bystřice v okrese Frýdek-Místek dejte pozor na odstavené porouchané auto. Provoz je tam částečně omezený.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Naší vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás už za pár minut zavede do Orlové na Karvinsku. Pěkné ráno.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Po půl osmé míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do Orlové na Karvinsku. Toto město investuje téměř 47 milionů korun do pozemku a Sentalu. Na strategickém území v lokalitě ulic Sadová a Rajčula chce město připravit stavební parcely pro rodinné domy, které bude pak zájemcům nabízet formou licitací. Vlastní pozemky v takovém rozsahu totiž nemá. Společnost Asental Land vznikla v roce 2006 jako jeden z právních nástupců těžební společnosti OKD v rámci jejího rozdělení.
1: Už jsme tady.
2: Vidíte, tady se to před námi rozprostírá.
1: Teda to je velký.
2: Obrovský lán pozemků. Tady, kde my konkrétně stojíme, tak tady bychom si přáli, aby vyrostly rodinné domy, aby tady mladí lidé přišli a postavili si tady dům. Když to vlastně přepočítáme, tak by to třeba v první

0: nás ty pozemky důležité.
1: Orlová spolu s dalšími obcemi na Karvinsku nemá jinou možnost, jak získat pozemky, než je koupit od Asentalu, říká místostarosta Roman Galia ze SocDem.
2: Co se týká pozemků, tady na Karvinsku prostě těm obcím nepatří pozemky. Takže Orlová nedisponovala žádnými tak velkými pozemky, tak jsem rád, že se podařilo odkoupit tento prostor, aby jsme to mohli zasíťovat tyto prostory.
1: Cena necelých 50 milionů je podle něj adekvátní.
2: Cena to určitě vysoká není, myslím na každý odkup. Děláme odhady, jo, kolik je v tom prostoru teritoriálně jako normovaně za metr čtvereční a my jsme pod odhadem, takže si myslím, že tohle opravdu už se opakovat nebude. Myslím si, že jsme to koupili za velmi dobrou cenu.
1: Mluvčí společnosti Asental Land Petr Soukup nechtěl tuto transakci komentovat. Podle dřívějších zjištění serveru iRozhlas drží skupina Asental jen na Karvinsku a částečně také na Ostravsku a Frýdecko-Místecku přibližně 15 000 pozemků. Jde především o plochy přidružené k bývalým dolům, příjezdové komunikace, zrekultivované plochy, lesy a rybníky. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Do programu Českého rozhlasu Ostrava teď vstoupí meteorolog Roman Volný. Po telefonu pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme nejprve tedy o aktuálním počasí.

0: počasí?
1: Oblava je jasná, minimum oblačnosti, co se týče ranních teploty, se pohybují většinou od 18 do téměř 25 stupňů Celsia a provází to většinou slabý proměnlivý vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Je tady čtvrtek, 30. červencový den. Jaké počasí dnes máme čekat?
1: Slunečný a velmi teplý den, vypadá to, že té oblačnosti příliš dnes nebude, jasná nebo maximálně polojasná obloha v odpoledních hodinách, maxima od 31 do 35 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 27 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne potom mírný, většinou jihozápadní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co přinese zítřek?
1: Pokračování horka, bohužel i ty noci začnou být hodně teplé, v průběhu noci málo oblačnosti, polojasno nebo postupně jasno. Noční teploty většinou od 22 do 18 stupňů Celsia, vítr slabý, jihozápadní do 4 metrů za sekundu. No a zítra potom převážně jasná obloha, možná v odpoledních večerních hodinách se bude tvořit nějaká kupovitá oblačnost, ale vypadá to, že v Moravskoslezském kraji by se to mělo vejít beze srážek. No a ty odpolední maxima zítra nejčastěji mezi 32 až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách teplota kolem 28 stupňů a vítr to bude provázet většinou mírný, jihozápadní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
1: Tlak připočtený na hladinu moře je teď podáno kolem 1020 hektopaskalů a relativně vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje zhruba od 50 do 90%.
0: S informacemi o počasí nás seznámil Roman Volný. Děkujeme za to, přejeme pěkný den.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: A jsou tady pozvánky pro ty, kteří si i dnes najdou volný čas. Naše tipy začneme pozváním na prázdninový projekt s názvem Někdo ven. Ten je určen pro kopřivnickou mládež. Sraz na akci v 16 hodin v sadu doktora Edvarda Beneše, kde se bude hrát disc golf. Na ostravské Černé louce opět vystoupí improvizační divadlo. Začíná se v 19 hodin. Děj herci ostravského divadelního souboru All Imp vymýšlí přímo na jevišti a inspirují se nápady a tématy diváků z publika. No a ve Vlídku místku začne třídenní literární, hudební a výtvarný maraton. Dnes tam bude spisovatel Jaroslav Rudiš číst z románu Nebe pod Berlínem a zahraje i skupina U-Bahn. Začátek události v galerii Věž ve Vlídku místku je v 8 večer.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
2: Sním tajným

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Sucho kvůli vysokým teplotám zasáhne další části Česka. Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Horní Suchá opravuje sportovní areál. Bude slunečno s teplotami do 35 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nejhorší situace je teď asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale taky chování ve volné přírodě. Pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
3: Podle Trnky bude riziko platit i začátkem příštího týdne. Rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO bude změna stát v prvním roce zhruba 230 milionů korun. Náklady ale postupně porostou. V roce 2030 by to mohlo být 3,5 miliardy korun. Senátoři zároveň vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Novelu, která vedle rodičovské upravuje i takzvanou superdávku, teď dostane k podpisu prezident. Horní Suchá upravuje areál tamního sportovního klubu. Zpevněná plocha parkoviště má nový asfalt a odvody pro dešťovou vodu. Sportoviště získá i novou čistírnu odpadních vod, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
5: Dlouhou dobu jsme bojovali s tím, že zpevněná plocha, která tam byla, byla v nevyhovujícím stavu. Po každém dešti se tam držely dlouho kaluže, takže byl to takový neutěšený stav. K součástí té stavby byla i čistička odpadních vod, která bude odvadit splaškové vody z areálu sportovního klubu.
3: V základní škole Nábřežní v Jeseníku pokračují opravy po předloňských povodních. Dělníci pracují na modernizaci odborných učeben fyziky a robotiky a na venkovních učebnách. Hotové mají být do začátku školního roku, říká ředitel školy Dominik Liberda.
6: Už se snažíme o nějaký ten nový přístup k výuce, máme to hodně flexibilní, ty učebny, ten nábytek máme takový, aby se dalo různě stohovat, modelovat do různých do práce skupin, aby to nebylo opravdu jen o frontální výuce, ale zároveň, aby i ta frontální výuka tam to místo měla. Samozřejmě chceme využívat víc ty technologie, takže každá ta třída nabízí jako tu výuku z tablety.
1: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na horách 25 až 29 a vítr slabý, během dne mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na Rudné i prodloužené Rudné v Ostravě dnes čekejte kolony. Až do 16 hodin se tam bude provádět údržba a budou tam vozidla silničářů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsou 4 minuty po 8. Pokračuje dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Máme pro vás muziku od Pavla Bobka, Karla Gota anebo třeba Rickyho Martina. Také tady bude Martin Písařík se svou pravidelnou ranní rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnes vám nabídneme už 64. pokračování za pár minut.

0: Prázdný je se zničenou výzdobou a s mokrými stěnami, tak vypadal ještě nedávno jeden z opavských kostelů, který se stal obětí záplav v roce 2024. Jedna z posledních výrazných povodňových stop v Opavě se ale už mění před očima. Více informací od nás čekejte v reportáži. Nabídneme ji 10 minut před 8:30. Teď je tady naše pravidelná ranní rubrika.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Deštníky nechte doma, přátelé, dnes nezapomeňte sluneční brýle a pokud možno co nejlehčí a nejprodyšnější oblečení. Bude totiž vedro. Aktuální stav na severní Moravě a ve Slezsku, všude jasno a slunečno a také už dost teplo. Pokud se zaměříme na situaci v Novém Jičíně, 25 stupňů Celsia, podíváme se také do Krnova v tuto chvíli 24. No a prognóza na dnešek, ty teploty budou stoupat a to až k maximu někde okolo 35 stupňů Celsia. Nebude pršet, pokud vyrazíte na hory, i tam bude dost teplo, okolo 28 stupňů. Foukat bude během dne slabý jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Od ničivých záplav v Moravskoslezském kraji uplynuly už téměř 2 roky, přesto se ještě nepodařilo všechny škody napravit. Třeba v Opavě se velká voda prohnala kostelem u tamních městských sadů a zůstaly po ní jen holé zdi. Na opravu věřící čekali dlouho, ale nakonec se dočkali.
1: Tak v tom září teda hned jsem tady přijel a když jsem otevřel dveře, tak to byla spoušť, prostě oči propláč.
2: Takto loni vzpomínal na zbytečnou snahu aspoň něco zachránit během povodní děkan opavské farnosti Václav Koloničný. V úplně prázdném kostele Nejsvětější Trojice se pořád sušily zdi s oklepanou omítkou. Po čase jsme zpátky a už jsou tady slyšet úplně jiné zvuky.
1: Jsou udělané nové podklady pro podlahy, jsou už vyomítané zdi, je udělána nová elektroinstalace, takže práce pokračuje.
3: I dveře už jsou tady připravené nové.
1: I dveře.
2: Pracuje se tady naplno. Hned u toho, co zbylo z oltáře, mají řemeslníci pracovní stůl. A jsou vidět dole u stěn nové zvláštní kanálky, které vodu dostanou rychle pryč, pokud by se záplavy opakovaly. A voda se tlačila i ze spodu, aby zase nezvedla celou podlahu.
1: Je to kostel historicky z konce 15. století, nakonec, když bychom se podívali úplně na jeho počátky. Takže bychom ho chtěli udělat takovým trošku průtokovým způsobem, když to řeknu jednoduše.
2: Musí se podle Václava Koloničného udělat všechno vlastně znovu. Lavice, výzdoba, na varhany se ještě nikdo pořádně nepodíval. I tam může být ještě problém.
1: A některé věci musíme nechat vyrobit znovu, jako je třeba tady to kněžiště, vlastně oltář, ambon, sede, za tady tyhle ty věci, které se používají při bohoslužbách.
2: Bude to stát možná až 10 milionů korun. Pomáhají dárci, benefiční akce a diecéze pořád čeká na vypořádání s pojišťovnou. Příští rok už ale bude všechno hotové a na jaro chystá diecéze znovu otevření kostela, kterému se tady ve městě říká Povodňový. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Orlová zaplatí téměř 47 milionů korun za pozemky od Asentalu. Odkoupené území v lokalitě Sadová a Rajčula v Orlové Porubě má rozlohu téměř 29 hektarů a radnice tam plánuje připravit prostor pro rodinné domy. Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit. Případ vyšetřuje policie. Stavební úřady v České republice loni řešily 5240 případů nelegálně postavených staveb. Meziročně jejich počet mírně klesl. Vůči celkovému počtu 68 000 řádně povolených představovaly tyto černé stavby 8%. Za nelegální stavby hrozí vysoké pokuty. Mezi nejčastější nelegální stavby patří garáže, přístavby rodinných domů, přístřežky pro auta anebo třeba pergoly. Nákupy v akcích tvoří téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží. Je to o 2% více než loni. Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Místní část Křížov v Jiříkově na Bruntálsku bude mít nové dětské hřiště. Obec ho staví u tamní autobusové zastávky a kaple svatého Františka. Sloužit bude místním i návštěvníkům nedalekého hradu Sovinec. Počasí dnes v regionu bude tropické, bude slunečno a na teploměru až 35 stupňů, na horách 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třinci je uzavřená ulice Bezručova, omezení tam bude až do podzimu a objízdná trasa pro řidiče vede přes Lidickou ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy nabídla Lenka Blažová. My se už za pár minut podíváme do Bruntálu, protože historii tohoto města teď můžete zhlédnout v nové knize a my o ní podrobněji budeme mluvit. Teď bude zpívat Janek Ledecký.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava je Petr Spálený a 8 hodin 39 minut. Zdarma si teď zájemci můžou v Bruntálském infocentru vyzvednout novou knihu o textilní historii města. Kromě dějin má publikace čtenáře doslova provést po zajímavých místech. Více už nám ale řekne autorka knížky Tereza Čapandová, se kterou jsme telefonicky ve spojení. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Můžete prosím přiblížit našim posluchačům, jak ta knížka vznikala?
1: Určitě. K tématu textilního Bruntálu mám dlouhodobý vztah. Věnovala jsem už bakalářskou i diplomovou práci a zabývala se jim ještě několik let poté, takže jsem se k němu nyní velmi ráda vrátila. A kniha vznikla pro město Bruntál v rámci česko-polského projektu Sploty kultury, který byl realizovaný s partnerským průdnikem za podpory programu Interreg Česko-Polsko. A vycházela jsem tedy hlavně z archivních dokumentů dobového tisku.

0: Proměňovala jen zaměstnanost, proměňovala podobu ulic, dopravu, bydlení, školy i každodenní rytmus města. Takže kniha sleduje cestu od domácího předení a tkání přes velké podniky 19. a 20. století až po Moravolen. Ale především vypráví o lidech, podnikatelích, řemeslnicích, dělnicích a jejich rodinách.
1: Obsahem té knížky je jakási taková procházka, která by mohla lidi vytáhnout do ulic města. Co bude k vidění na té procházce?
0: Procházka má 10 zastavení a vede z centra k někdejším průmyslovým okrajům. Ukazuje bývalou školu, bývalou tkalcovskou školu, například dělnické kolonie, nádraží a místa spojená se jmény Marburg, Macholt a Plíšké, což byly hlavní průmyslníci té doby, a zastavuje se také tam, kde továrna už nestojí, například u dnešního obchodního centra na místě bývalé Olbrichovy přádelny. Smyslem je ukázat, že textilní minulost lze v Bruntále pořád číst přímo v ulicích, u vody, u železnice i v podobě dělnického bydlení.
1: Pokud si lidé knížku rozeberou a dojdou ty výtisky, půjde třeba knihu získat i elektronicky?
0: Ano, a dokonce už nyní. Celá kniha je zdarma ke stažení jako PDF-ko na webu města Bruntálu. Takže, jak již bylo řečeno, tištěná verze je zdarma k dispozici v Městském informačním centru do vyčerpání zásob a kniha zůstane poté dostupná tedy i online.
1: Tolik tedy autorka nové knihy o historii Bruntálu, Tereza Čapandová. Děkujeme za váš čas a pěkný den.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Dnes se budeme trochu v uvozovkách smažit ve vlastní šťávě, bude totiž vedro. I ráno je na severní Moravě a ve Slezsku hezké a slunečné a také už dost teplé. V Bohumíně naměříte 23 stupňů Celsia, západně i na Bruntálsku na Slezské hartě je 22. Prognóza na dnešek říká, že bude hezky, jasno, slunečno a pořádně vedro. Ty maximální teploty vystoupají až k 35 stupňům na horách, pak naměříte mezi 25 a 29 stupni Celsia. Vár bude slabý, jeho západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Příští rozhlasovou lékárnu zasvětíme léčbě obezity. Jak nadměrné množství tuku v těle lidem škodí a kdy mohou pacientům pomoci i bariatrické operace? Na to odpoví chirurg Pavol Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, a jsme ve finále těsně před koncem Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Ještě pozvánka k poslechu pravidelné čtvrteční lékárny. Dnešním tématem bude obezita, její zdravotní rizika a léčba. Naším hostem bude doktor Pavol Holéci, chirurg nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Ptát se budete moci samozřejmě i vy. Začínáme 10 minut po 11. hodině. Já ještě připomenu, že už po zprávách v 9 hodin vás čeká dopolední program, kterým vás provede Richard Piskala. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi. A to slavný umělec, velmi chytrý, ale velmi škaredý, se zamiluje do krásné, ale velmi hloupé dívky, chvíli nad tím přemýšlí a potom jí povídá. Víš, já jsem sice škaredý, ale jsem chytrý a ty jsi zase krásná, ale trochu hloupoučka, takže když to dáme dohromady, tak budeme mít společně krásné děti po tobě a velmi chytré po mně. A tak to dali dohromady a po roce se jim narodilo dítě škaredé po tatínkovi a hloupé po mamince. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Kapela Eurythmics dohrála, dospívala ještě v dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava, ale už za chvilku tady bude dobré dopoledne. Teď je už připravena ve studiu Lenka Blažejová se zprávami.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Česku chybí lék na rakovinu prsu, stát se ho snaží zajistit v zahraničí. Některé vysoké školy stále přijímají zájemce o studium. Poštovní služby ve Vratimově dočasně zajistí mobilní pošta. Bude slunečno a velmi teplo, až 35 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Lenka Blažejová přeje hezké dopoledne. Na českém trhu chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Zhruba desetina pacientek se bez něj podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv se proto snaží zajistit dodávky ze zahraničí. V úterý do Česka dorazila asi tisícovka balení z Dánska.
3: V Česku jich je ale ročně potřeba zhruba 40 tisíc.
4: Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
3: Popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Lék pomáhá hlavně pacientkám, které už jsou po operaci karcinomu. Ničí u nich zbytky nádorových buněk, říká onkolog Marek Svoboda.
5: Nejčastěji se používá zhruba 2 až 3 roky, u některých pacientek 5 i 10 let.
3: Podle České onkologické společnosti by ženy neměly být bez léku déle než 2 týdny. O postupu se mají poradit se svým ošetřujícím lékařem. Michaela Cílková, Český rozhlas.
1: Na řadu vysokých škol se můžou stále hlásit zájemci o studium. Termíny přijímacích řízení vypsala třeba Univerzita Karlova, Masarykova univerzita anebo Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava. Podle jejího mluvčího Jiřího Šímy tvořily přihlášky ve druhém kole přijímaček asi 20% počtu z kola prvního.
6: Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%. Z tohoto průběžného údaje však nelze dělat závěry. Uchazeči tradičně podávají část přihlášek až v závěru přijímacího řízení, proto se konečný poměr může ještě změnit.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava přijímá přihlášky naposledy zítra. Některé školy ale pokračují ještě během srpna i září. Lidé ve Vratimově si od srpna mohou vyzvednout zásilky u mobilní pošty. Město službu nasmlouvalo do konce října. Vratimovskou poštu vytopila voda při havárii vodovodu a pobočka je proto mimo provoz.
7: Lidé si na mobilní poště mohou vyzvednout nedoručené listovní zásilky nebo důchody, a to vždy v pondělí a ve středu od 12 do 16 hodin, v ostatní všední dny od 9 do 13 hodin. Pro nedoručené balíky musí adresáti na poštu v Ostravě Dubině na ulici Bohumíra Četiny. Z Vratimova František Kuča, Český rozhlas.
1: V Opavě je uzavřená část rybího trhu v centru města. Tamní magistrát tak reaguje na padající omítku ze schátralé budovy divadelního klubu. Radnice potvrdila, že na fasádu nechá umístit síťovou zábranu, aby padající kusy neohrožovaly chodce a parkující auta. Hotovo by mělo být v pondělí. Rekonstrukci budovy podle opavského magistrátu komplikuje vyhlášení stavby kulturní památkou.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 35 stupňů Celsia, na horách 25 až 29. A vítr bude slabý, během dne mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuálně dejte velký pozor na omezený provoz na silnici D48 u Flítku Místku ve směru na Český Těšín. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh, kde se provádějí diagnostická měření. Místo bude uzavřené ještě hodinu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám přeje Richard Piskala. Venku je zatím ještě docela příjemně, alespoň tedy v centru Ostravy, ale bude se oteplovat, bude velké vedro, takže napoledne nebo brzké odpoledne si určitě neplánujte nějakou venkovní náročnější aktivitu, mohlo by to být zdraví nebezpečné. Rozhodně tedy nebude nebezpečné poslouchat Český rozhlas Ostrava. Jako vždy pro vás máme příjemný program, věřím, že se spoustou zajímavých informací a zajímavostí. Už za chviličku tady bude pravidelný magazín Křížem krajem. Dnes se vydáme do okolí Pohoře u Oder. Tam se těžila stříbrná ruda kdysi. Je docela paradoxní, že se to místo nazývá Zlatý důl, ale jak to vlastně v historii bylo, to se dozvíme už za chvilku. Natáčela tam kolegyně Petra Štrimplová. Chybět nebude ani soutěžní pořad Zámecké léto, přesně ve 9:45, tak jako každý všední den během prázdnin. Přidáme pěknou muziku, teď zaspívá Michal David, hned po něm Věra Špinerová, za chvilku potom třeba Petr Rezek nebo Brontosauři. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: V dnešním vydání magazínu Křížem krajem se vydáme o několik století zpátky. Zatouláme se do krajiny kolem Pohoře na Odersku. A to tedy v dobách, kdy tahle místa osídlovali i havíři původem od Kutné hory. Přicházeli totiž kvůli těžbě vzácných rud. Do terénu k Pohoři vás pozve kolegyně redaktorka Petra Štrimplová.
2: S historičkou Evou Ševčíkovou my se v rámci našeho putování krajinou po Odří dostáváme na kraj Oder, kousek od rozhledny Pohoř, a míříme z kopce dolů. Míříme kam?
3: My míříme ke Zlatému dolu, pozůstatkům důlních děl, které tady máme, kousek pod sebou. Vlastně nacházíme se kousek od osady Pohoř. Mm-hmm. Její historie je velmi zajímavá, protože když se tady rozhledneme kolem, tak i teď tady máme spoustu lesů a působí to tady velmi zeleně a uklidňujícím dojmem. Mm-hmm. Ale přesto vlastně už ti první příchozí osadníci už tady šli vlastně s tím, že to byly horníci a že tady hledali poklady ukryté pod zemí.
2: Museli přijít na nějaký podnět, to znamená, že ta krajina byla už asi prozkoumaná nějakým prospektorem?
3: Evidentně ano, ale ta historie těch začátků sahá tak hluboko, že vlastně nemáme žádné relevantní podklady, na kterých bychom to určili, protože pravděpodobně ti první horníci tady přicházeli už před tou kolonizační érou, vyvolanou vlastně potřebou českého krále Přemysla Otakara II., protože když tady přišli osadníci, vyvolaní vlastně tady touto potřebou, tak už se jednalo opravdu o ty odborníky, o ty prospektory, o ty horníky, kteří už tady šli vlastně na základě toho, že ta krajina už byla prozkoumána a vědělo se, že ty poklady tady skutečně jsou.
2: No a do jaké doby teda my se zařadíme časově?
3: Tady v tomto období, o kterém hovořím, tak se pohybujeme ve 13. století, což je opravdu velmi hluboko v historii, a ta historie toho hornictví tady tuto osadu Pohoř pronásledovala nebo vlastně nějakým způsobem utvářela po další dlouhá století. My máme informaci o tom, že tady tuto hornickou činnost podporoval šlechtický rod Lichtenburků, později i pánové z Kravař, a vlastně to, že se tady nalezly ty poklady, které byly vlastně prezentovány stříbronosnými rudami, tak zapříčinili to, že vlastně vzkvétalo nejenom tady toto okolí, ale taky Fulnecké panství.
2: Tak to, co my jsme povyprávěli, to jsme všechno vyprávěli cestou z kopce, to nám bylo hej, my se pak budeme muset samozřejmě vrátit zpátky. Ale teď jsme došli teda na místo, které nás zajímá. Je tady naučná tabule s krásnou obrazovou dokumentací, jak to tady kdysi mohlo vypadat. A je tady název vlastně té lokality Zlatý důl, 385 metrů nad mořem. Je tady díra do země, to je první, co samozřejmě člověk zaregistruje. A je tady samozřejmě výstražná cedule, zákaz vstupu, poddolováno, a člověk se může jenom velmi opatrně
4: pohybovat
2: kolem toho zábradlí dřevěného, tak my se tam mrkneme.
1: Ano, podíváme se tam obrazně řečeno společně s kolegyní redaktorkou Petrou Štrimplovou a jejím hostem. A co tam tedy lze vidět v tom Zlatém dole u Pohoře, to se dozvíte v pořadu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava už za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pokračuje magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Zlatý důl, pozoruhodný název místa, kde se v historii těžila stříbrná ruda. Pojmenování lokality u pohoře u Oder mělo prý podnítit zdejší těžbu. V důlním díle, kde si kutali i kutnohorští havíři, kteří kraj kolem pohoře osidlovali. Historii místa společně s historičkou a průvodkyní po Odřím Evou Ševčíkovou objevovala kolegyně Petra Štrimplová.
3: Co uvidíme, jaký je vhled do hlubin země? Mm-hmm. Jak vidíme, tak vlastně opravdu ta díra je velmi, velmi hluboká, ale název je trošku zavádějící, mm-hmm. protože zlato se tady netěžilo, nenašlo, opravdu to byly ty stříbronosné rudy, které tady byly nacházeny a nekutalo se teda jenom tady, ale kutalo se i v blízkém okolí, což vlastně můžeme i v dnešní době nalézt už díky jenom třeba místním názvům, jako je Stříbrné jezírko, nebo nejrůznější názvy ulic, které nesou vlastně ten odkaz, jak kdyby toho, že se tady to stříbro nacházelo. A já můžu prozradit našim posluchačům, že tak, jak jsem říkala, my jsme se zatoulali do 13. století,
4: ano.
3: ale vlastně ta těžba tady pokračovala dál, dokonce za krále Jiřího z Poděbrad tady přicházeli odborníci z Kutné Hory, a tehdy můžeme mluvit o skutečně stříbrné horečce, která tady na pohoří vypukla, kdy se tady vlastně kdyby sjížděli nejrůznější horníci a kovkopové, kteří se snažili tady samozřejmě kdyby to stříbro získat a přilepšit si ke svému životu, což bohužel potom netrvalo dlouho, protože 30letá válka přinesla ničivé důsledky a přinesla je i tady a vlastně měla ten vliv na to, že se tady to stříbro vlastně postupně přestalo těžit, možná se i přestalo vyplácet, možná, že ano. všechno, co bylo ukryto pod zemí, tak bylo vytěženo a vlastně mnoho z těch horníků odchází tady z této oblasti a ti, co zůstali, tak se potom přetransformovali v zemědělce a věnovali se už jiným odvětvím.
4: Když se znovu podívám do hlubin, nechtěla bych se tam spouštět, nechtěla bych tam nic kutat ani dolovat, je to zábradlí takové pěkně nahusto, aby tam opravdu nikdo, kdo se tady nachomítne, nespadl, nesklouzl. No a my se půjdeme, paní Ševčíková, podívat tady k té naučné tabuli, protože tam jsou, jak jsem zmiňovala, ty obrázky pěkně ilustrují, jak ty horníci to tehdy měli složité a co vlastně měli k dispozici, než se k té rudě dostali. Tady je namalováno, že se tam spouštěli vlastně.
3: Ta jejich práce musela být skutečně náročná. Tady můžeme vidět, že ty způsoby, kterými se havíři dostávali pod zem, byly velmi takové strohé, a to po žebřících, kdy vlastně se spouštěli do těch děr, které nejdříve vlastně museli vykutat a k vyvážení rudy jim potom sloužil rumpál.
4: Mm-hmm. I tím rumpálem, podívejte se,
3: ano,
4: spouštěli.
3: Se spouštět.
4: Takže ano. vlastně i to, co vykutali, i samotní horníci záviseli tady na tom zařízení s klikou a nebylo tam určitě milo v těch podzemních chodbách.
3: Měli tady vlastně nějaké svítidla, které používali v té tmě.
4: Tak prostudujte, až si uděláte výlet k pohoři, sejděte i kus pod kopec podle značek a Zlatý důl je určitě zajímavým zastavením. Z pohoře u Oder Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Zítra je pátek. Toto letí, že jo? Každý pátek o prázdninách tady máme reportáž z jedné z beskydských horských chat, které jsou zapojeny do naší velké letní turistické soutěže Křížem krajem. Stejně tak to bude i zítra. Romana Kubicová tentokrát nabídne reportáž z chaty Kmínek. Čeká nás krásná slovenština zdejších chatařů, manželů Gajdošových. Povídat budou nejenom o historii chaty, ale také o tom, jak se snaží neustále vylepšovat. Chata Kmínek leží přímo na česko-slovenské hranici, tedy přesněji řečeno, chata leží vlastně už na Slovensku, ale ta hranice prochází možná metr od té chaty. Byl jsem tam, je to úžasná chata, dokonce jsem tam spal na jedné ze svých delších tur a je to chata, která má úžasnou atmosféru. Takže chata Kmínek zítra v Křížem krajem. Já se moc těším na tu reportáž.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Lásky patří vám, zpíval Petr Rezek v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Je minuta a půl po půl desáté, Teď pro vás mám písničku Roda Stewarta. Už za chvíli tady budou také babské rady. Ty dnešní se budou věnovat pořádku doma, který prý nevzniká díky velkému sobotnímu úklidu, ale dodržováním malých každodenních návyků. No tak si to poslechněte.

0: Babské rady.
1: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: A v dobrém dopolední pro vás budeme mít už za 6 minut, tedy přesně ve 9:45, pravidelné vydání, pravidelný soutěžní pořad Zámecké léto. Také dnes si budete moci zasoutěžit a dozvědět se zajímavé informace.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
0: Zámecké léto.
1: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme

0: Dáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Kam až sahá místní historie?
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun-Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě. Máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945, byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemných látek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko, ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla Združce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Já mám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období?
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska? Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a Černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, hladomorna, vodníci,
1: jasně,
0: divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Zkusím Cčko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu Cčko, muzeum vodníku a Černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do Družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Orlová získá nové území pro bydlení, koupí od Asentalu téměř 29 hektarů pozemků. Na většině území Česka je sucho a hrozí lesní požáry. Městský domov pro seniory ve Frýdku Místku bude mít nové výtahy. Dnes bude slunečno s teplotami až 35 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Lenka Blažejová. Orlová odkoupí od společnosti Asental Land strategické pozemky o rozloze téměř 29 hektarů. Území v lokalitě ulic Sadová a Rajčula je určeno především pro budoucí výstavbu rodinných domů. Mluvčí společnosti Asental Petr Soukup nechtěl tuto transakci komentovat. Cena, kterou město zaplatí, je téměř 47 milionů korun. To potvrdila mluvčí radnice Andrea Vargová.
2: Nákup pozemků město uhradí ze strategické rezervy. Po odkupu se budeme soustředit na zajištění potřebné infrastruktury a rozparcelování pozemků, které pak nabídneme občanům formou licitací. Kromě toho jsou tyto pozemky důležité také pro plánované propojení lesoparku a zámeckého parku, které už se projektuje.
0: Teploty v Česku se dnes a zítra přiblíží 40 stupňům. Meteorologové proto i zdravým lidem doporučují zůstávat ve stínu, hlídat si pitný režim a vyhýbat se náročným fyzickým, ale i psychickým aktivitám. Na většině území Česka navíc už teď panuje sucho. Podle projektu Intersucho je nejhorší situace na jihu republiky, hlavně na jižní Moravě, Vysočině a v Plzeňském kraji, kde platí už teď výstraha před požáry. V příštích dnech se výstraha může dále rozšiřovat. Frýdek Místek mění výtahy v domově pro seniory v Lískovecké ulici. Dosavadní výtahy už byly podle magistrátu zastaralé a poruchové. Celkem město nechává vyměnit 6 výtahů. 2 z nich jsou určeny pro přepravu lůžek. Díky záložnímu zdroji energie budou sloužit také pro případnou evakuaci. Pokračuje mluvčí města Jana Musalková-Jekelová.
3: Náklady na výměnu výtahů činí 7 milionů korun a tuto částku město hradí ze svého rozpočtu. Letos ještě vyměníme výtahy v domě se zvláštním určením v Sadové ulici a také v obytných domech v ulicích ČSA a Jiřího Trnky.
0: Irský zpěvák Glenn Hansard, který včera zemřel při dopravní nehodě, jezdil 25 let do Česka. Oscara dostal za píseň Falling Slowly z filmu Once, kterou naspíval s Markétou Irglovou. Často se vracel taky na Valašsko a znal se tam s celou řadou muzikantů. Jednou z nich je zpěvačka Lucie Redlová z Valašského Meziříčí, která si s ním Oscarovou píseň zaspívala i na koncertě.
4: Byl tam sám jenom s basákem a na konci prostě říkal, jestli tady není tady nějaké děvče, co by si rádo zaspívalo Falling Slowly, co to nějak umí. A já jsem to uměla a jsem děvče takové odvážné, tak jsem vlítla na pódium. Teď jsem za to teda moc ráda. No.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 35 stupňů Celsia, na horách 25 až 29. Vítr bude slabý, během dne mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulici Ostravská ve Frýdku Místku probíhají teď záchranné a vyprošťovací práce. Je tam vážná nehoda, řidič osobního auta tam srazil chodce, provoz je stále omezený. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeje ze studia Richard Piskala. Děti si přes prázdniny mohou v Ostravě vyzkoušet roli vědců a techniků. Speciální příměstské tábory i letní školy pro ně připravila Vysoká škola Báňská technická univerzita. No a myslela i na děti se specifickými potřebami. Další detaily dodáme v průběhu této hodiny. Zhruba po půl jedenácté to bude. Do té doby samozřejmě Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžit budete moci už za chvilku. No a chybět nebudou také tipy pro dnešní den. Co se muziky týká, tak právě teď je Hana Zagorová, už za chvilku skupina Olympic, Modern Talking, anebo třeba Mňága a Žďorp. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, dnešní vydání Moravskoslezského rozhlasového kvízu je tady. Ve hře je CDčko Brolnu, což je folklor, to víte, brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, a předávám dvě vstupenky do Galerie výtvarných umění v Ostravě. A kdo je na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Ludmila ze Zešové.
1: Já vás zdravím, paní Ludmilo. Nevyhrála jste ještě tento měsíc, že ne?
2: Ne.
1: Výborně, a už jsme spolu mluvili, tak jsem teď zaváhal. Ale máte pravdu, už se dívám tady na seznam výherců, tak a pojďme tedy k dnešní otázce. Dobře poslouchejte. V cukrárnách po celém Československu se dlouhá desetiletí prodával tradiční zákusek, který pocházel z našeho, tedy z Moravskoslezského kraje. Vyvoláte z kraje Zlínského, tak proto jsem to upřesnil. Lidově se mu říkalo zákusek pro dospělé. Vrstvený dezert kombinoval piškotový korpus, žloutkovo-máslový krém s kapkou rumu, cukrářské piškoty, šlehačku, ořechy a výrazný vinný podtón. Dnes tento zákusek zažívá renesanci a opět bývá místy k mání. No a já se ptám, jestli víte, jak se tahle cukrářská specialita ze severní Moravy a Slezska nazývá. Chcete možnosti?
2: Ano.
1: Je to za A Opavan, za B Ostravan, nebo za C Orlovan. Tak co myslíte?
2: Jeďa, to nemám představu.
1: Tak zkuste to prostě jenom tak střelit.
2: Zkusím Opavan.
1: Opavan. Opavu mám rád, je to moje rodné město, ale tenhle ten zákusek vznikl někde jinde. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný den, no a dáme šanci zase někomu dalšímu na lince 59 611 22 66. Kdo nám volá? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Mirka z Ostravy.
1: Tak Mirko, vy jste tedy z Ostravy. Otázka je, jestli se to jmenovalo tedy ten zákusek Opavan, Ostravan anebo Orlovan. Co myslíte?
3: Já myslím, že Ostravan.
1: Ostravan, ano, ano. Je to tak. Dokonce pokud byste chtěli si to doma zkusit vyrobit, tak jsem teď našel na internetu recept cukráře Josefa Maršálka, který právě tento Ostravan také před časem připomínal, a najdete to určitě, když zadáte do Google Josef Maršálek Ostravan a můžete si to zkusit. Takže znáte ten zákusek, jedla jste ho někdy?
3: Ano, jedla, ale nikdy jsem ho nedělala.
1: Nikdy jste ho nedělala, tak to nevadí, ale znáte to. Každopádně jste vyhrála CDčko Brolnu i dvě vstupenky do Galerie výtvarných umění v Ostravě. Já vám gratuluji a zůstaňte ještě na lince. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Příští rozhlasovou lékárnu zasvětíme léčbě obezity. Jak nadměrné množství tuku v těle lidem škodí a kdy mohou pacientům pomoci i bariatrické operace? Na to odpoví chirurg Pavol Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Přijdou už za chvíli na řadu tedy tipy pro dnešní den. Uslyšíte, kde se bude v Ostravě improvizovat, tedy divadelně improvizovat, a kterou část Opavy rozezní hudba už za chvíli.

0: Petra Janů a Jiří Bareš zpívali písničku Jsme stálí. Ta písnička poprvé vyšla v roce 1988, takže už je to taky takový evergreen. Pojďme teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava k tipům pro dnešní den. V letním kině v Orlové pořádají přes prázdniny pohádkové čtvrtky. No a čtvrtek je právě dnes, takže je to aktuální. Dnes tam uvádí divadlo Ententýky kovbojskou pohádku s Myškou Klárkou a Veverkou Terkou. Začínají v 17 hodin, ještě jednou to místo, letní kino Orlová. Muzeum Beskyd Frýdek Místek pořádá procházku po historii města. Zjistíte třeba, kde stávala Frýdecká nemocnice, kudy vedly těšínské schůdky i kde se nacházela bývalá městská ledovna. Sraz na vycházku je dnes v 16.30 před plastikou svatého Jana Nepomuckého na Zámeckém náměstí. No a následuje pozvánka hudební. V opavských arkádách ve Dvořákových sadech vystoupí od 18 hodin Jazz Today Markéty Komarové. Ve skladbách tohoto brněnského seskupení se mísí moderní i tradiční jazz, ale také folklor nebo rock. No a závěrečný tip: na ostravské Černé Louce se dnes bude hrát improvizační divadlo. Začíná v 19 hodin. Děj herci ostravského divadelního souboru All Imp vymýšlí přímo na jevišti a inspirují se nápady a tématy diváků z publika, jak už to u takových představení bývá. Kdo jste někdy byli na takovém impru, jak tomu taky někteří říkají, tak mi možná dáte zapravdu, že je to neobyčejně vtipné. Pokud se to podaří, tak já držím palce, aby se to dnes na Černé Louce od 19 hodin opravdu dařilo.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Jsou 2 minuty po půl jedenácté a v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava je teď před námi letní téma, ale nevydáme se nikam k vodě. Možná vás to překvapí, ale stovky dětí i studentů letos tráví část prázdnin s vědci z Vysoké školy báňské technické univerzity v Ostravě a zájem o tyto netradiční příměstské tábory a letní školy roste. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už teď zdravím mluvčího Vysoké školy Jiřího Šímu, se kterým o tom budeme hovořit. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne z našeho porubského kampusu.
1: Na co se zaměřuje tábor v tomto týdnu, ať začneme aktuálně?
2: V tomto týdnu probíhá letní škola robotiky. Ta je zaměřená především na středoškoláky, kteří si zkouší práci s roboty. A to jak s těmi průmyslovými, tak těmi mobilními. To vše v prostorách naší moderní laboratoře Smart Factory. Studenti si počátkem týdne nejprve vyzkoušeli manuální ovládání, tak aby pochopili, jaké možnosti robot poskytuje, a následně se pak učí samotného robota naprogramovat, tak aby plnil jejich úkoly. Když jsem se bavil se samotnými středoškoláky, kteří se letní školy účastní, tak říkali, že plánují na univerzitu podat přihlášku a právě tato letní škola je naučí dovednosti, které potom při studiu využijí.
1: Prázdniny jsou zhruba v polovině, nebo téměř přesně v polovině. Co v srpnu? Jsou ještě volná místa?
2: Ano, i v srpnu u nás letní školy budou probíhat a v programu je například letní škola 3D tisku, na kterou ještě jsou volná místa. A na Fakultě elektrotechniky a informatiky pak proběhnou i letní školy kybernetiky a také programování v jazyce Python. Letní školy probíhají ale například i na fakultě stavební, kde se studenti budou hravou formou věnovat diagnostice staveb. Samotná nabídka cílí na děti od 6 let až po maturanty. Kompletní seznam zájemci najdou na webových stránkách univerzity.
1: A má to ještě smysl hledat? Jsou ta volná místa ještě?
2: Liší se to samozřejmě na jednotlivých kurzech, například na letní škole 3D tisku, jak už jsem zmínil, volná místa jsou, ale vždy je potřeba podle jednotlivých kurzů postupovat individuálně.
1: Takže poradíme zájemcům, podívejte se na web. Jeden z táborů se zaměřuje taky na autistické děti. Jak to funguje?
2: Jde už o 10. ročník akce a univerzita na něm spolupracuje se spolkem ADAM, autistické děti a my. A jak už zaznělo, program je určený dětem a především mladým lidem s poruchou autistického spektra, kteří ale zároveň mají zájem o techniku a technologie. Klademe při přípravě programu důraz na specifické potřeby účastníků, kteří tak mohou v bezpečném prostředí rozvíjet své schopnosti, ale i navazovat vztahy se svými vrstevníky. Během toho samotného tábora si účastníci vyzkoušejí řadu aktivit od práce s moderními technologiemi přes programování až po praktické úkoly rozvíjející kreativitu. Konkrétně navštíví například naše Národní superpočítačové centrum IT for Innovation, kde si prohlédnou kvantový počítač nebo e-sportovou laboratoř. Důraz je kladen i na komunikaci a posilování samostatnosti.
1: Když to tak poslouchám, tak pro děti je to určitě fajn dozvědět se spoustu zajímavých věcí, vyzkoušet si to taky, ale jak příměstské tábory a letní školy pomáhají univerzitě? Hledáte už tak brzo budoucí studenty?
2: Máme nejen příměstské tábory, ale také celoroční kroužky v rámci projektu Junior Univerzita a v rámci toho se snažíme právě v dětech probudit zájem o techniku, ale i o další obory, které na univerzitě vyučujeme. Například naše Junior Univerzita před prázdninami měla už své 5. promoce a i na těch se dali najít děti, které absolvovaly všech 5 těch dosavadních ročníků a věříme, že část z nich určitě podá přihlášky i na naší univerzitu.
1: Říká Jiří Šíma, mluvčí Vysoké školy báňské technické univerzity v Ostravě. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak to byla kapela Bonnie M v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď pro vás mám písničku kapely Holky, bude to Letní ráno, i když tedy teď už úplně ráno není, za 2 minuty bude 10:45 a hned poté se dostaneme k tradičnímu seriálu Dvakrát měř a jednou řeš. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme na čištění keramických kachlí.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Mít doma dlažbu z keramických kachlí nebo obklad stěn z keramických obkladů a nebo dokonce nádherná kachlová kamna, tak to vyžaduje občas znalosti, jak je vyčistit, aby se obnovil původní lesk, odstín a barva. Keramické kachle se dají vyčistit a vyleštit zmačkanými novinami namočenými v roztoku salmiaku, tedy v chloridu amoném. Lze tak vyčistit a vyleštit i celá kachlová kamna namísto doporučovaného mýtí mýdlovou vodou, po níž ztrácejí kachle lesk a zůstávají matné. Já jsem to osobně vyzkoušel na keramické lesklé dlažbě, která vždy po umytí mýdlovou vodou anebo saponátovým roztokem zůstane matná. Pokusím se tedy namočit noviny do roztoku salmiaku a uvidím, co to udělá. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Ráno, když bylo půl,

Babi Daněk a jeho slavný Outsider Waltz dozněl v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Obezita, její zdravotní rizika a léčba, tak to bude téma dnešní rozhlasové lékárny, ve které se zaměříme především na chirurgickou léčbu obezity a na bariatrické operace. Naším hostem ve studiu bude po 11. hodině Pavol Holéci, chirurg nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. On je tedy ve vedlejším studiu, hned tedy za oknem už teď s kolegyní Naďou Čvančarovou a chystají se na dnešní vysílání, takže určitě poslouchejte po 11. hodině, jako vždy v pořadu Lékárna se dostane také na případné vaše dotazy.

Jakub Smolík jen blázen žárlí. Pořad Alex a host vysíláme také dnes po 13. hodině. Dnešním hostem Alex Minářové bude zpěvačka Helena Vondráčková. Tak to bude určitě zajímavé si poslechnout. V každém případě Helena Vondráčková nám už za chvíli i zaspívá v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Bude to hned po zprávách. S těmi přijde za 3 minuty, tedy v 11 hodin, do studia Lenka Blažejová. Teď tady mám kapelu Beatles.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stále větší plocha Česka je zasažena extrémním suchem. Rožnov pod Radhoštěm hledá nová místa pro zastávky sdílené dopravy. Na východě Polska nejspíš spadla ruská raketa, na místo jede polský premiér Tusk. Dnešní počasí bude slunečné, teploty na severní Moravě a ve Slezsku až 35 stupňů Celsia. Jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Hezké dopoledne. Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
2: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
0: V Opavě začala oprava kostela Nejsvětější Trojice u městských sadů. Ten v roce 2024 poškodili záplavy, které zničily vnitřní vybavení, včetně podlahy. Součástí rekonstrukce bude také nový systém kanálů, který by měl kostel v budoucnu před velkou vodou alespoň částečně ochránit. Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva plánují rozšířit síť zastávek sdílené dopravy Airbus. Za necelý měsíc od spuštění služby lidé využili téměř 700 jízd a vozy najeli přes 3000 kilometrů. Radnice teď vyzývá obyvatele obou lokalit, aby navrhli sami místa, kde by nové zastávky mohly vzniknout, dodává mluvčí města Adela Kousalová.
3: Za necelý měsíc lidé využili téměř 700 jízd a auto najelo více než 3000 kilometrů. Síť zastávek chceme rozšířit a přizpůsobit konkrétním potřebám cestujících. Každý návrh prověříme a ty použitelné do systému zapracujeme. Podněty mohou lidé posílat e-mailem na adresu, kterou najdou na webu města.
0: Lidé můžou posílat nápady do 7. srpna. Hodní sucha upravuje areál tamního sportovního klubu. Zpevněná plocha parkoviště má nový asfalt a odvody pro dešťovou vodu. Sportoviště získá i novou čistírnu odpadních vod, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
4: Dlouhou dobu jsme bojovali s tím, že zpevněná plocha, která tam byla, byla v nevyhovujícím stavu. Po každém dešti se tam držely dlouho kaluže, takže byl to takový neutěšený stav. Součástí té stavby byla i čistička odpadních vod, která bude odvadit splaškové vody z areálu sportovního klubu.
0: Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor totiž zřejmě podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sbihy v noci narušila ruská raketa H-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky. A tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 35 stupňů Celsia, na horách 25 až 29 a vítr bude slabý, během dne mírný, jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Bohumínská v Ostravě došlo ve směru do centra města k nehodě nákladního a osobního auta a provoz je tam výrazně zablokovaný. Je tam i kolona. Zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám po zprávách s Lenkou Blažejovou už opět přeje Richard Piskala. Před námi je v této hodině pořad lékárna a dnešním tématem lékárny bude obezita, její zdravotní rizika a léčba. Zaměříme se především na chirurgickou léčbu obezity a na bariatrické operace. Naším hostem ve studiu bude už za chvíli doktor Pavol Holéci, chirurg nemocnice Agel v Ostravě. Vítkovicích. No ale ještě než dostane kolegyně Naďa Švančarová, která s ním bude hovořit slovo, tak tady mám dvě písničky. Tu první zaspívá Helena Vondráčková. Připomínám to, co už zaznělo v dnešním dopoledni. Helena Vondráčková dnes bude hostem Alex Minářové v pořadu Alex a host po 13. hodině. No a pak ještě Valdemar Matuška. No a po těch dvou písničkách už slibovaná lékárna.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, vážení posluchači, začíná další rozhlasová lékárna, ve které se tentokrát zaměříme na rizika obezity, její léčbu a bariatrické operace. Ničím nerušený poslech příští půl hodiny vám přeje Naďa Čvančarová. A vítám u mikrofonu především také našeho hosta, kterým je doktor Pavol Holéci, chirurg nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Vítejte, pane doktore, pěkné dopoledne.
2: Děkuji pěkně, dobrý den.
1: Připomeňme prosím tedy, kde je hranice mezi nadváhou a obezitou. A kdy se už tedy z pohledu lékaře stává obezita chronickým onemocněním?
2: Já bych začal možná z té druhé strany, že ona už je chronickým onemocněním v podstatě od samého začátku, i když teda ty začátky jsou plíživé a že si neuvědomujeme nebezpečí té obezity a hranice mezi obezitou a nadváhou, nebo nadměrnou hmotností je v podstatě index tělesné hmotnosti 30. Za ideál se považuje index tělesné hmotnosti ve zkratce teda z angličtiny BMI, Body Mass Index, je 25 a 25 až 30 je považováno tedy za nadměrnou hmotnost nebo nadvahu a od 30 nahoru už je to obezita a tam má 3 stupně potom.
1: My určitě budeme právě hovořit o těch zdravotních možných problémech v rámci obezity, tak co se u obézního člověka děje vlastně v těle na té metabolické a hormonální úrovni?
2: Je to velmi složitá problematika a dá se říci, že v podstatě ta obezita a zejména závažná obezita ovlivňuje prakticky celý organismus. Kromě jiného relativně nové výzkumy poukazují na to, že v souvislosti s obezitou je zaznamenán vyšší výskyt nádorových onemocnění. Souvisí s tím především z metabolických onemocnění, především cukrovka druhého typu. Je známé, že prakticky 95% diabetiků jsou obézní a zase ti obézní pacienti mají velmi často diabetes, takže se dokonce mluví o dvojičce a říká se tomu ve zkratce, že diabezita. Obézní pacienti mají velmi často vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu tuku, znamená jako, že vysoký cholesterol, tomu říkají teda pacienti. Pochopitelně k tomu patří onemocnění váhonosných kloubů, kolena, kyčle, onemocnění páteře. Relativně často se setkáváme i s tím, že mají pacienti poruchy dýchání ve spánku, označováno odborně to jako syndrom spánkového apnoe, že teda ti pacienti, když třeba spí dlouho, tak jsou podkysličení a budí se ráno, nevyspalí, neodpočinou si tak. Takže je to komplex těchto onemocnění a kromě jiného je známo, že v trávicím systému se nachází asi 30 nebo něco více než 30 různých hormonů, které ovlivňují různé metabolické děje v organismu a dá se říci, že asi nejdůležitější je vliv teda na citlivost vylučování inzulinu a teda ten souvis s cukrovkou.
1: Takže pane doktore, při léčbě obezity nejde jenom o to zredukovat váhu, ale jde právě o to léčit vlastně ty přidružené nemoci, které můžou být dlouhodobě velmi vážné.
2: Ano, přesně tak. Jako když jste zmínila, že budeme mluvit o bariatrické chirurgii, tak vlastně překlad toho slova z řečtiny je jakoby chirurgie těžkých. A z počátku té bariatrické chirurgie někdy v 60. letech minulého století ten cíl byl redukovat hmotnost. A na rozhraní století se přišlo vlastně k tomu, že my výrazně ovlivňujeme ta onemocnění spojená s obezitou a začínáme se na to dívat trošku jinak, komplexněji a právě proto tu bariatrickou chirurgii jsme do jisté míry jako přejmenovali na bariatrickou metabolickou chirurgii. Takže za určitých okolností dokonce cílem toho chirurgického výkonu není ani tak extrémní redukce hmotnosti, jako pozitivní ovlivnění těch nemocí spojených s obezitou.
1: Vy jste během své lékařské praxe potkal stovky pacientů, takže máte určitě spoustu lidských příběhů. Do jaké míry podle vás tady hraje při léčbě obezity nebo při vzniku obezity roli dědičnost a geny a do jaké míry právě to prostředí, obezitologické prostředí?
2: Velmi dobrá otázka. Pacienti rádi to zvalují na genetiku, že jako po těch rodičích s tím moc nenadělám, ale určitě existuje určité, řekl bych, velmi malé procento pacientů, kde je ta genetická zátěž, ale daleko větší procento je vlastně ten návyk z rodiny. Ta rodina má určité zvyklosti, určitý způsob stravování a tam v té rodině to přijde, že to je normální a když to srovnáme teda s tím, co my si představujeme, jako je norma, tak zjistíme, že jednak je to nevhodné složení stravy, nevhodný způsob stravování, nedostatek pohybu, to dneska mladá generace hezky demonstruje, bohužel v tom špatném slova smyslu hezky. Takže určitě víc to prostředí rodiny a v podstatě celé naše, řekněme, životní prostředí nebo styl života, dá se říci, je výraznější nebo má výraznější vliv, než má ta genetika.
1: A teď už našim posluchačům připomenu, že poslouchají Lékárnu, my v ní hovoříme o obezitě a bariatrických operacích. No a pokud máte v té souvislosti nějaký dotaz, tak nastala ta pravá chvíle nám zatelefonovat do studia na číslo 59 611 22 66. Naším hostem je doktor Pavol Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Léčba obezity a bariatrické operace, to je téma dnešní lékárny s doktorem Pavlem Holécím, který působí jako chirurg v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice. A na vaše případné dotazy čekáme, vážení posluchači, právě teď na telefonu 59 611 22 66. Pane doktore, můžeme ještě více přiblížit to obezitologické prostředí a jak může vlastně ovlivnit život člověka do jeho budoucnosti, tedy už v dětství?
2: Naši psychologové mají krásnou definici obezity, že to je nevhodná adaptace na prostředí s dostatkem potravy. Takže to naše dnešní prostředí v podstatě skoro bych řekl, že vybízí k tomu, aby se navyšovaly počty obezních pacientů oproti minulosti. Je teda k dispozici množství dopravních prostředků, množství atrakcí, které nejsou spojeny s pohybem oproti minulosti. A viděli jsme to třeba v rámci covidových epidemií, kdy děti půl roku prakticky seděly doma u počítače a online se učili, takže pediatři zaznamenali vlastně trojnásobný nárůst obezity za ty dva roky covidové.
1: A už takže se to trošku srovnalo u těch dětí?
2: Je to bráno jako epidemie obezity, dá se říct, naštěstí teda ty další roky už přispěly k tomu, že ta katastrofická čísla se zlepšují. Naši pediatři by dokázali asi přesně ještě uvést nějaká čísla. Nicméně vidíme to i v naší praxi, že máme čím dál tím víc mladých pacientů, kteří se zajímají, nebo je na místě u nich operační léčba. V minulosti to byli spíše pacienti ve věku 45 a víc a dneska máme běžně mladé lidi těsně po 20. roku života. Takže prostředí s dostatkem potravy, málo pohybu, to je vlastně to podstatné, proč dochází k tomu, že procenta obezních pacientů v populaci se navyšují.
1: Když se zastavíme ještě u těch čísel a dospělých obezních pacientů?
2: Statistiky uvádí, že v České republice je řádově 60% pacientů s obezitou a nadváhou. U dětí se uvádí, že je to řádově 30 až 33%. A větší teda podíl na tom má obezita u žen. U mužů je to přeci jenom o něco lepší. U dětí bych to na holky a kluky nedokázal přesně definovat. Nicméně v rámci té bariatrické chirurgie pacientek máme více asi 4x, než máme pacientů.
1: Kdy, pane doktore, tady je na místě léčba té těžké obezity už opravdu formou nějakého bariatrického zákroku? Jak pacienta vyšetřujete?
2: Jsou Mezinárodní federaci pro chirurgii obezity, jsou stanovena závazná kritéria, vyšla v roce 2022 závazná doporučení, která ta odborná komunita celosvětově respektuje. Změnily se kritéria pro doporučení bariatrické operace. Jedna taková základní podmínka je, že ten pacient, který by uvažoval o léčbě, nebo lékař by uvažoval o jeho chirurgické léčbě, měl prokázat, že neúspěšně nějaké období, delší období, ne 2 měsíce, ale 2 a víc let, třeba se snažil zredukovat s nedostatečným efektem, známe ten jojo efekt, takže to je jedno kritérium. Druhé kritérium potom je ten index tělesné hmotnosti. Když dosáhne pacient indexu tělesné hmotnosti 30 a má přidružená onemocnění, třeba už zmiňovanou cukrovku druhého typu nebo vysoký tlak, nebo onemocnění kloubu, tak už se mu doporučuje chirurgická léčba a pokud má index tělesné hmotnosti 35 a víc, tak už i bez těch onemocnění, které provázejí obezitu, je na místě mu doporučit chirurgickou léčbu.
1: Takže vlastně před tou operací spolupracujete i s dalšími odborníky, abyste posoudili všechny ty parametry?
2: Ano, přesně tak. V rámci teda těch závazných doporučení, které vydala ta odborná společnost, je doporučena i standardní příprava. Je to daleko složitější, než je třeba příprava, když operujeme zánět slepého střeva. A součástí toho pacienti naši tomu říkají jakože vyšetřovací kolečko. Zkrátka součástí té přípravy je kromě jiných psychologické vyšetření, kde úkolem psychologa je posoudit schopnost pacienta spolupracovat, protože bez bez toho, aby pacient spolupracoval v tom pooperačním období, jednak se nedosáhne ten kýžený efekt a na druhou stranu si může způsobit ten pacient závažné komplikace.
1: Operujete častěji, co se týče bariatrických operací, ženy nebo muže? A dá se říct, kdo je takový typický pacient?
2: Je to řádově asi 4:1, ženy a muži, a dá se říct, že typický pacient je žena starší 40 let, která má dvě děti a má sedavé zaměstnání.
1: Tak a já připomínám, že hostem dnešní lékárny je doktor Pavol Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice, a pokud máte, milí posluchači, na pana doktora nějaký dotaz, zavolejte nám do našeho studia na číslo 59 611 22 66. My hned po písničce budeme pokračovat.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: 59 611 22 66, to je číslo do studia Českého rozhlasu Ostrava, odkud živě vysíláme pořad Lékárna. Dnes zaměřený na zdravotní problémy spojené s obezitou a na bariatrické operace, kterým se také věnuje už dlouhodobě léta náš dnešní host, a to doktor Pavol Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Pane doktore, je podstatou bariatrických zákroků vždy zmenšení objemu žaludku?
2: Úplně vždy ne, ale je to v absolutní většině operací. Dali by se rozdělit operace na několik skupin. Ta základní skupina jsou operace, které jsou definovány jako standardní. Tu definici zase udělala Mezinárodní federace pro chirurgii obezity. To jsou tři typy operací. To je zmenšení žaludku nazvané tubulizace nebo rukávová resekce. A potom jsou dvě bypassové metody. Potom je několik metod, které zmenšují taky žaludek, ale používají se spíš jako operace, které řeší už komplikace těch předchozích. A potom jsou operace, které by se daly nazvat jakoby ve vývoji nebo experimentální, a tam se třeba dělá jenom spojka na tenkém střevu a tím pádem se velikost žaludku vůbec nemění.
1: Jak je vůbec velký žaludek, jak pracuje? Co si o něm můžeme ještě více dozvědět?
2: Je to usilovný orgán každopádně, a tak, jak lidé jsme různě velcí nebo malí, tak i ty žaludky pacientů jsou různě velké. My měříme ten žaludek, který třeba u těch tubulizací odstraníme. My víme, že ponecháváme řádově 100 ml žaludku a měříme to, co jsme pacientovi odňali. A rekord máme 2 litry, takže řekněme, ta 4 piva ten pacient už nedá. Ale průměr je, ano, průměr bych řekl, že kolem těch 600-700 ml.
1: Velmi hovorově lidově se někdy říká, že někdo má roztažený žaludek, opravdu to existuje?
2: Ano, ono to do jisté míry takhle funguje. Ten žaludek má speciální skladbu, ta stěna žaludeční má speciální skladbu, a je zajímavé, že v horní části žaludku vlastně je ta stěna toho žaludku nejtenší a tam je ta schopnost se zvětšovat největší. Takže ta kapacita toho žaludku se nemění s přijímanou potravou, tak jako když nafukujete míč, že teda vznikne nějaká koule, ale je to asymetrické, a ta část úplně nahoře pod bránici se roztahuje nejvíce. My to vidíme, jak kontrolujeme ten žaludek po operaci, jaká je jiná kvalita té stěny žaludeční.
1: Jedna věc je objem žaludku, vlastně ta kapacita, a další zajímavý moment je taky, že lidé se opravdu můžou velmi lišit v tom pocitu nasycení. Tak proč má někdo sklon se přejídat?
2: Ono to je zase hodně složitý problém. Existuje nějaká teda teorie, kterou definují psychologové, že vlastně říká se tomu hedonismus, to znamená, že je to nějaký způsob jako sebeodměňování, že já nevím, mám nějaký problém, řeším ten problém, i třeba když ne zrovna úspěšně, ale vynaložil jsem námahu, tak se odměním a pořádně se najím. Jo? A mají ten pocit jako bláha v té chvíli, když mají ten žaludek naplněný úplně povrch. A ty pocity můžou být různé, kdo jak je zvyklý od malinka se stravovat, co někomu jakoby stačí, nestačí. Je to fakt nesmírně individuálně odlišné, nedá se udělat nějaký zásadní průměr v této věci.
1: Provádějí se dnes bariatrické zákroky ve větší míře laparoskopicky, je to už běžná praxe?
2: Ano, rok 93 byl takovým v podstatě zlomem, kdy už laparoskopie u těch jednodušších operací ve světě se stávala standardem a první bariatrické operace laparoskopicky byly právě provedeny v tom 93. roce, a od té doby ta laparoskopie se stala vlastně prvotním přístupem k bariatrickým operacím. Kdysi v začátcích laparoskopie se obezita považovala za důvod, proč neoperovat, a dneska je to extrémně dobrý důvod, proč operovat i třeba žlučník nebo slepé střevo laparoskopicky. vždycky ty menší ranky jsou daleko příznivější na hojení pro jakéhokoliv pacienta u jakéhokoliv onemocnění, takže dá se říci, že 100% bariatrických operací se začíná laparoskopicky.
1: Pozvání do pořadu Lékárna Českého rozhlasu Ostrava dnes přijal chirurg Pavel Holec z nemocnice v Ostravě Vítkovicích. No a vaše případné dotazy vyslyšíme ještě po písničce na čísle 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě posledních pár minut nám svůj čas i cenné zkušenosti věnuje v pořadu lékárna doktor Pavel Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Hovoříme o obezitě a o tom, za jakých okolností mohou obezním pacientům pomoci bariatrické operace. A už tady padly pojmy tubulizace žaludku, pane doktore, a banda žaludku. Tak ještě jednou nám prosím vysvětlete ten rozdíl.
2: Banda žaludku je operace, která v současné době už je opuštěna. Byla populární řádově v 90. letech minulého století, začátkem tohoto století. Ta spočívala teda v naložení kroužku na žaludek, který zmenšoval průchodnost tím žaludkem. Ukázalo se, že výsledky té tubulizace, o které řeknu za chvilinku, jsou řádově dvakrát lepší, než jsou ty bandáže, takže se bandáže opustily. A princip té tubulizace spočívá v tom, že my odstraníme řádově 90% žaludku, objemu žaludku, tudíž výrazně zmenšíme objem a množství potravy, kterou může pacient přijímat. A kromě toho dochází i k významnému hormonálnímu efektu, protože v té části žaludku, kterou odstraníme, je zhluk buněk, které do krve vylučují hormon hladu, ten se nazývá grelin a ten ovlivňuje centrum hladu v mozku. Takže vlastně jsou dva mechanismy, kterými se docílí pocitu sytosti, daleko včasnějšího pocitu sytosti, než je tomu s tím neoperovaným žaludkem.
1: Možná bychom měli trochu ještě přiblížit tu rekonvalescenci.

0: dostaneme takové prvotní informace o tom, jak má ten stravovací režim po operaci vypadat. A potom v rámci hospitalizace po operaci ta nutriční terapeutka, provádí druhou konzultaci, podrobnější, a pacient dostává ještě podrobnější informace. Navíc v tom pooperačním období je pacient opakovaně zván do nutriční poradny, kde se analyzují teda jeho zvyklosti, nové zvyklosti, adaptace na nové zvyklosti, problémy, eventuálně upravuje se ten jídelníček na míru tomu pacientovi, takže není on vydán na pospas osudu, ale je o něj teda postaráno. My chirurgové pochopitelně taky si kontrolujeme pacienty, ale péče těch nutričních terapeutek je opravdu velmi, velmi důležitá.
1: Je z velké míry ten efekt potom dlouhodobý a opravdu pacienti žijí spokojenější život, když to tak řeknu.
0: Ano, bohužel chirurgie není obor neinvazivní, to znamená, je spojena každá operace s určitým rizikem komplikace i s určitým rizikem úmrtí, na rozdíl od, já nevím, neoperační léčby. Ale v současné době je to jediná metoda, která dokáže léčit obezitu nebo zlepšit obezitu výrazně a dlouhodobě. To znamená, výrazně je znamená redukce celkové tělesné hmotnosti o 25 až 30%, případně více. To ani moderní ty léčebné neoperační metody nedokáží. A ten efekt by měl přetrvávat dlouhodobě. My sledujeme pacienty v podstatě celoživotně a ten efekt neměříme po prvním roce nebo dvou, ale po třech, pěti, deseti letech. Dokonce jsou studie vědecké, které prokazují efekt po 20 letech na velkých počtech pacientů.
1: Vy se věnujete vlastně těmto operacím už zhruba 30 let, co jsem tak měla možnost od vás slyšet. Nejprve na Slovensku, teď v Ostravě. Tak jak vidíte třeba budoucnost bariatrie, jakým směrem se vydá ta léčba těžce obézních pacientů?
0: Ta snaha je nabídnout pacientovi co nejméně invazivní výkon nebo léčebný postup, tak je otázka, do jaké míry třeba pokrok v těch nových lécích, které kombinují vlastně hormony trávicího systému a napodobují efekt těch našich operací, dokáže nakombinovat několik těch hormonů a že by třeba redukce na té neoperační léčbě se přiblížila k výsledkům té chirurgické léčby. Těžko říct, jako kdy to bude, ale kdysi v roce 2000 jsem četl jeden článek od mexického autora, který vyslovil takovou vizi, že jednou určitě se objeví nějaká zázračná tabletka, která nás chirurgi nahradí.
1: Tak uvidíme, jestli se dočkáme i my. Čas určený dnešní lékárně se tímto naplnil. Věřím, že zazněla řada zajímavých informací a rad, za které děkuji našemu hostu, kterým byl doktor Pavol Holéci, chirurg z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Já moc děkuji, pane doktore, a budu se těšit zase někdy. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A vy, vážení posluchači, si náš pořad můžete naladit opět za týden, kdy se v naší rozhlasové lékárně budeme věnovat péči o náš zrak a tomu, jak se vyhnout právě v letním období podráždění očí a očním infekcím. Pro dnešek vám za pozornost a za poslech děkuji a loučí se Naďa Čvančerová.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Strategická lokalita Zimovůdky míří pod Orlovou. Město tam připraví parcely pro rodinné domy. Podrobnosti a také další informace přinese už za chvíli Tereza Hájková ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Bude to za 4 minuty, tedy přesně ve 12 hodin. Poté už začne dnešní hudební pošta, kterou věřím také dnes budete spolu vytvářet vy vašimi telefonáty, přáníčky a taky výběrem písniček. Tak příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Strategická lokalita Zimovůdky míří pod Orlovou. Město tam připraví parcely pro rodinné domy. Vrbno pod Pradědem obnovilo takzvané knajpovadlo v areálu BMX. Zemřel botanik Václav Větvička. Dožil se 88 let. Bude slunečno a naměříme do 35 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Orlová zaplatí téměř 47 milionů za pozemky od Asentalu. Odkoupené území v lokalitě Sadová a Rajčula v Orlové Porubě má rozlohu téměř 29 hektarů a radnice tam plánuje připravit prostor pro rodinné domy. Město chce získáním pozemků ovlivnit budoucí podobu území a vytvořit podmínky pro další výstavbu, protože samo podle místostarosty Romana Galii ze SocDem tak rozsáhlé pozemky nemá.
2: Co se týká pozemků, tady na Karavinsku prostě těm obcím nepatří pozemky. Že Orlová nedisponovala žádnými tak velkými pozemky, tak jsem rád, že se podařilo odkoupit tento prostor, aby jsme to mohli zasíťovat, tyto prostory.
0: Mluvčí společnosti Asental Petr Soukup nechtěl tuto transakci komentovat. V českých lékárnách chybí léky tamoxifen, které pomáhají s léčbou rakoviny prsu. Českému rozhlasu to řekl předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel. Své pacientky posílá s receptem do zahraničí, kde je lék ještě možné sehnat. Pro zhruba desetinu českých pacientek je totiž nenahraditelný. V nejbližší době se léky na český trh podle Hampla ale nedostanou.
3: Nikdo z distributorů nemá lék tamoxifen k dispozici k dodání do lékáren. Ani systém omezeně dostupných léků, který se hlásí jednou za 24 hodin, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému.
0: Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je ale v Česku k dispozici 1000 balení tamoxifenu. Mimořádnou dodávku mělo do Česka poslat Dánsko. Technické služby Vrbna pod Pradědem opravili knajpovadlo v areálu BMX v místní části Mnichov. V roce 2024 ho zničila povodeň. Knajpovadlo je mělká nádrž se studenou vodou, schody a zábradlím. Zařízení slouží k otužování.
4: Pracovníci technických služeb opravili zábradlí, zpevnili konstrukci a vyměnili kačírek. Prostor bylo taky nutné vyčistit od naplavenin. Knajpovadlo je už otevřené a přístupné veřejnosti. V plánu jsou ale i další práce. Město tam plánuje postavit odpočinkové místo s lavičkami. Z Vrbna pod Pradědem Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: V noci na dnešek zemřel botanik a popularizátor rostlin Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informaci Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách a dlouhodobě vystupoval i v Českém rozhlase. Za svou práci získal mimo jiné medaili za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji slunečno s teplotami do 35 stupňů. V noci čekejte skoro jasno nebo jasno. Nejnižší noční teploty mezi 22 a 18 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude jasno nebo polojasno. Večer při přechodně zvětšené oblačnosti na Bruntálsku výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě dnes a zítra počítejte s omezením v Ostravě Svinově v ulici Bílovecká. Provoz je tam vedený kyvadlově jedním pruhem a řízený semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne vám ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje Richard Piskala. Dobrou chuť, pokud obědváte a příjemný poslech. Je tady hudební pošta, takže jako vždy budete moci spolu vytvářet náš program svými přáníčky. 59 611 22 66. Volejte, pokud máte oslavence a chcete jim popřát, volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hudební poštu startujeme přáním, které má teď pro někoho paní Eliška z Fulneku. Dobrý den, paní Eliško.
2: Dobrý den, pane Richarde, zdravím vás všechny v rozhlase samozřejmě, zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku, velký pozdrav zase posílám na Kamenec, Trutce, Aničce, Zdeničce a Květušce, těm hodně mává pacičkou Argošek, protože jsme tam byli nedávno. No a teďka k věci. Chtěla bych v prvé řadě poděkovat vám, pane Richarde, že už mám to CDčko doma, mohu si ho poslouchat, kdy chci, k mému 25. výročí kanisterapie.
1: A možná, ano, paní Eliško, než začnete přát, to bychom možná mohli vysvětlit. Vy jste byla hostem ve studiu Českého rozhlasu Ostrava a to je záznam toho vašeho rozhovoru. Jinak on je dostupný také na internetu, když tam dáte paní Eliška Kněžková kanisterapie Český rozhlas Ostrava, tak to určitě najdete i vy ostatní. Tak paní Eliško, a teď to přání, pro koho to bude?
2: Ano, tak to přání by bylo paní Mirce Vaničkové do Jistebníku ke krásným narozeninám 1. srpna. Je jenom o 4 měsíce mladší než já. Takže jsme na tom stejně. Takže Mirko, my ti přejeme s Argoškem především to zdraví k tým tvým narozeninám. Potom štěstí, boží požehnání, ochranu Panny Marie a ať ještě dlouho, dlouho si můžeme volat a povídat si, protože tvoje dvě děti byly i mými žáky a už jsou taky hodně dospělí. Takže zdravím Romana a Moniku, zdravím celou tvoji rodinu samozřejmě a všechny, kterým nikdo nezahraje a nejvíc děkuju těm, kteří posílají písničky i Argoškovi a tím ho vlastně podporují. Takže vám, pane Richarde, písničku posílám taky za odměnu a moc krát děkuji.
1: Já vám také moc děkuji, paní Eliško. Mějte se moc hezky, naschledanou.

0: Dvě růžičky vedle sebe hrála a zpívala Veselka na úvod dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Míříme do Havířova, odkud nám volá pan Vlastimil. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeji pane Pítkala a zdravím celou rozhlasovou rodinku a všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Dnes chci popřát písničkou ke krásným narozeninám paní Dance Svobodové ze seniorského bydlení Čapí hnízdo v Havířově Šumbarku. Milá Danko, přeji ti spolu ze seniory tohoto krásného bydlení pod vedením naší milé Šárky Prudké, a to hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody. A ať tě život stále baví a tvé oči štěstím září. Ať máš úsměv stále na tvé tváři a vše, o čem tvé srdce sní, ať se ti vždy vyplní. Děkuji za vybrání písničky a zas někdy naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky naslyšenou, pane Vlastimile. A tu písničku zaspívá Jiří Zmožek. Už mi, lásko, není 20 let.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším pátečním hostem bude hráčka na bicí Kristýna Sibinská. Rodačka ze Šenova má za sebou už druhý rok studia na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Co jí přinesl nebo naopak vzal? Na to se nadané muzikantky bude ptát Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Další přání hudební pošty má teď pro někoho paní Hilda z Karviné. Dobrý den.
3: Dobrý den a dobrý den, milí posluchači Českého rozhlasu Ostravy, a pěkný poslech. Zítra slaví 90. narozeniny paní Gertruda Kalužová z Českého Těšina. Milá spolužačko oslavenkyně, přejeme vše nejlepší, co ti život může dát, hodně zdraví, štěstí, víry, síly, samých příjemných a spokojných dní. A ještě jedna věta, žij s náma až do konce světa. To ti přeji spolužáci, všichni, co jsme byli. A za všechny, Hilda, děkuji pěkně Českému rozhlasu za prostor.
2: Mějte se moc hezky, paní Hildo. Naschledanou.

0: Zdeněk Krásný a Zlatý křížek. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, hudební poštu, telefon k nám do studia má číslo 59 611 22 66. Teď je na této lince paní Anička Zátě. Dobrý den, paní Aničko.
1: Dobrý den, paní Anička, já vás zdravím. A zdravím všechny posluchači. Ten krásný pořad, který máme opravdu všichni moc rádi. Písničku bych chtěla poslat dneska tvojí asistence paní Čechačkové do Hači. Moc krásně děkuju za hezké povídání a za hezké poslouchání. České asistentky moc zdravím a děkuji za pomoc. Písničku posílám pane Richarde a vám a všem ostatním, kdo poslouchají ten náš pořad. Děkuji a
0: naschledanou. Děkuji vám, Aničko, a posílám písničku. Mějte se moc hezky, naschledanou.

0: Prý, kdo s láskou usíná, zpívali čtyři tenoři v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na linku už je paní Liba z Lesních Albrechtic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Srdečně vás zdravím a všechny posluchače. Včera měla svátek Marta, tak bychom chtěli poslat malé blahopřání a písničku naší sousedce, paní Marce Jakubové. Milá Marto, a každý tvůj den je radostí naplněn. Ať máš stále mnoho sil, štěstí, zdraví, velký díl. K tomu boží požehnání ti přeji sousede Šustkovi a Honovi a připojují se holky od Kapička. A ještě mám jedno přání. 1. srpna se dožívá krásných narození naše sestřička, paní Libuška Šustková. Milá Libuško, jen jednou v roce přijde den slavnější než dny jiné. Tu se člověk zamyslí, jak rychle život plyne. Nejsou vždy dny plné sluníčka, občas přijdou tmavé dny, neduhy, známe to všichni a ty taky. Pro všechny vždy pochopení máš a pomocnou ruku každému podáš. Proto ať Pán Bůh střeží tvé kroky a ty s námi ještě dlouhé, předlouhé roky. K tomu ti přejeme Boží požehnání a tě Pana Maria chrání. To ti přeje manžel Ruda, syn Tomáš s rodinou, syn Luboš s rodinou a prababice posílají pusinku Mínuška, Štěpánek, Doriánek a Toniček a připojují se sestry Jarka, Mařenka, Ludmila s rodinami a všechny holky od Kapička. Vám moc krát děkuji za trpělivost a někdy zase nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou.

0: Záhořané a jejich písnička U dobré vody, která právě teď dozněla v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Pan Karel z Lubna už je na lince. Dobrý den, pane Karle.
1: Ještě jednou hezky vás zdravím, pane Richarde, a zdravím také všechny posluchače. Dnes bychom chtěli popřát narození nám Lipce Nitrové z Raškovic. Přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, ať se jim ve všem daří, hodně radostí, malo starostí. Přeje manžel a připojuje se Karel s Věrkou, samozřejmě celá rodina. Děkuji vám za vybrané písničky, přeji vám a všem posluchačům hezký zbytek dne.
0: Děkuji moc, mějte se také vy krásně, pane Karle. Naschledanou.
1: Děkujeme.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Na lince 59 611 22 66 je teď pan Marek. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Richarde, děkuji vám za přivítání, zdravím vaše posluchače, děkuji za výběr písničky a dneska bych chtěl popřát panu Jiřímu Švidrnochovi do Plesné k jeho dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví a ještě dlouhá léta, ať si to užije s paní Zdenkou a ať si poslechne písničku, určitě se mu bude líbit, je to Louis Armstrong. Díky vám, příjemný den, přeji za sebe, za rodinu. Naschledanou.
2: Mějte se moc hezky, pane Marku, naschledanou.

0: Tak to jsme si zas po čase poslechli Louis Armstronga v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Já tedy aspoň za mě můžu říct, bylo to velmi příjemné. Pokračujeme dále na lince. Už je paní Anička z Prostřední Bečvy. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím vás všechny v redakci i posluchače rozhlasu. V pátek 24. července oslavila své krásné jmeniny moje dlouhaletá kamarádka paní Krista Kolínková z Nedašova. Milá Kristinko, protože tě ráda mám, písničku ti posílám. Na každý den pohlazení, krásnou pusu na líčko, na každý den radost malou, ale hlavně zdravíčko. Všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, spokojenost, lásku svých nejbližších, boží požehnání a ochranu Panny Marie ti z celého srdce přeje s celou svojí rodinou Anička a připojuje se i Vlasta ze Zubři. Děkuji vám za písničku a přeji krásný den. Nashledanou.
0: Posílám Záhořany, mějte se moc hezky, paní Aničko, nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A před námi už je závěrečné přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Zdeňka ze Svinova. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás hodně zdravím a děkuju. A prosím si zahrát pro moji kamarádku Martičku Čelustkovou. Včera měla svátek, jsem se nedovolala, ale dneska už to bylo super. Tak vám moc a moc děkuju a přeju Martičce zdraví, zdraví, zdraví a taky přeje Mařenka a Milenka. Opatrujte se, krásný víkend přeju.
1: Tak paní Zdeňko, mějte se krásně, naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
1: Už za chvíli pošlu směs písniček v podání Karla Gotta, ještě vás ale pozvu k poslechu pořadu, který tady bude po 13. hodině. To je pořad Alex a host a v něm dnes uslyšíte rozhovor Alex Minářové se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou. Tak ať se vám dobře poslouchá, příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Richard Piskala.
3: Hej, pane, táži se zoufám.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Sucho kvůli vysokým teplotám zasáhne další části Česka. Nedávný požár slámy v Hlučíně má podle policie na svědomí 20-letý žhář. Zájem o letní školy a příměstské tábory Vysoké školy báňské v Ostravě roste. Taky zítra bude slunečno a naměříme až 36 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Situace je teď nejhorší asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale taky chování ve volné přírodě, pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než v pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
2: Podle Trnky bude riziko platit i začátkem příštího týdne. Nedávný požár zhruba 300 balíků slámy v zemědělském družstvu v Hlučíně na Opavsku má podle kriminalistů na svědomí žhář. Policie v této souvislosti obvinila z poškození cizí věci 20-letého muže, který podpálil i rybářskou chatu a několik kontejnerů v Ostravě. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Eva Michalíková. Muži hrozí až rok za mřížemi. Přes 350 dětí a studentů letos tráví část prázdnin v kampusu Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Zájem o příměstské tábory a letní školy meziročně roste. Akce jsou zaměřené třeba na programování, 3D tisk anebo elektrotechniku. Jak upřesnil mluvčí univerzity Jiří Šíma, v tomto týdnu se akademici věnují středoškolákům, kteří se učí robotiku.
4: Ti se naučí sestavit plně funkčního robota. Setkají se také se základy programování průmyslových a mobilních robotů, tedy s dovednostmi a znalostmi, které jim v budoucnu mohou pomoci při studiu na univerzitě.
2: Začaly práce na fotbalových kabinách ve městě Albrechticích na Bruntálsku. Šatny tamního stadionu budou mít nové zdivo, omítky, podlahy, střechu, ale třeba i vytápění. Práce potrvají nejspíš do konce října, říká místostarosta města Albrechtic Milan Gross ze SocDem. Jde o obnovu po povodni v roce 2024.
5: Kabiny byly zasažené tou povodní, takže to značně narušilo základy. Muselo se to nějak vymyslet, abychom zachránili tu budovu, takže se tam bude provádět nektář. Přitom se udělají další věci. Takže rovnou se to bude fixovat a některé prvky, co týká střechy, taky je zateplovat a výměna oken při jednom.
1: Počasí.
2: V noci bude v našem kraji skoro jasno nebo jasno, nejnižší teploty 22 až 18 stupňů. Zítra přes den pak čekejte jasno nebo polojasno, večer na Bruntálsku při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Novém Jičíně v ulici Beskydská se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete. Jiné nehody teď hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert. O to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hej, ty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí, je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi, nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí a je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To byl takový orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám, během tohoto roku bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně jsem mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
0: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše trochu vepřednic,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve,
1: zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum, muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká, ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, je to více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to, co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám to musí slávit, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, bylo, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiši, já myslím, že
1: původně.
0: Ano,
1: že... Ne, tady to co jste poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá leta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálu, z filmu, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzroková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Le Miserable, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady dokonce

0: i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským. No prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
1: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospěšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě.
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Orlová získá nové území pro bydlení, koupí od Asentalu téměř 29 hektarů pozemků. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo od antimonopolního úřadu pokutu, pořádalo akce bez tendru. Lidé z Opavy si připomínají památku zesnulého Glena Hansarda. Taky zítra bude slunečno a velmi teplo. Naměříme až 36 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Orlová odkoupí od společnosti Asental Land strategické pozemky o rozloze téměř 29 hektarů. Území v lokalitě ulic Sadová a Rajčula je určeno především pro budoucí výstavbu rodinných domů. Mluvčí společnosti Asental Petr Soukup nechtěl tuto transakci komentovat. Cena, kterou město zaplatí, je téměř 47 milionů korun, potvrdila mluvčí radnice Andrea Vargová.
2: Nákup pozemků město uhradí ze strategické rezervy. Po odkupu se budeme soustředit na zajištění potřebné infrastruktury a rozparcelování pozemků, které pak nabídneme občanům formou licitací. Kromě toho jsou tyto pozemky důležité také pro plánované propojení lesoparku a zámeckého parku, které už se projektuje.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo zhruba o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy, jednání výborů anebo zasedání. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 2%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Ekonomika rostla i v porovnání s prvními třemi měsíci roku, podle statistiku o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností, zahraniční poptávka a zahraniční vývoz, který překonal dovoz. Další příčiny popisuje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSU.
3: Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také většině odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
0: Oproti prvnímu čtvrtletí rostla od března do června i zaměstnanost bezmála o 1%. V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému muralu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
4: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno nebo jasno. Nejnižší teploty okolo 20 stupňů. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno, večer na Bruntálsku při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů, na horách naměříme do 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Opavsku je teď v obou směrech uzavřená silnice třetí třídy mezi Vítkovem a Větřkovickou částí Nové Vrbno. Probíhá tam hašení požáru, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 14. hodině. Za okamžik se podíváme na historii Doubravy, protože sklepy, půdy nebo rodinné archivy mohou ukrývat poklady, které jsou pro zachování historie Doubravy cenné. Možná právě tam najdete předmět, který pomůže vytvořit novou expozici v opraveném doubravském zámku. Detaily pro vás budeme mít už za malou chvíli. A také písničky, které nestárnou. Hezký poslech. Přeje Pavel Janošec.

0: Klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme a začneme otázkou. Máte doma starý hornický kahan, přilbu, uniformu nebo jinou památku na hornickou práci? Tak možná právě vy můžete pomoci Doubravě na Karvinsku vytvořit novou expozici, která připomene historii hornictví v obci. Detaily má reportérka Andrea Brtníková právě ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den přeju.
0: Tak kde chystaná výstava bude?
1: Tak ona vznikne v opravovaném Doubravském zámku. Naši věrní posluchači vědí, že tam často natáčím a sleduju jeho proměny. Teď tam opravdu už to obsadili řemeslníci a stavební firma. Vlastně z té chátrající budovy vzniká nové kulturní centrum. Obec na to využila štědré evropské dotace. Po té rekonstrukci tam budou prostory s knihovnou, čítárnou, infocentrum, no a právě i výstavní místnosti a zázemí pro setkávání lidí. Bude tam právě Doubrava chce, je tam ta expozice věnovaná historii hornictví, protože to souvisí s životem této karvinské obce. Pro tu hornickou část hledá předměty, které tu práci horníků připomenou. Už to zaznělo, třeba to můžou být i slavnostní uniformy, pracovní uniformy, přilby, obuv, kahany, svítidla, různé sebezáchranné přístroje, ale taky třeba i kroniky, dokumenty, diplomy, vyznamenání, různé materiály ze dnů horníků, anebo prostě vše, co připomíná a co vlastně jaksi zhmotňuje vzpomínky na život hornických rodin.
0: Ale Doubrava tam připravuje ještě jednu expozici. Čemu se bude věnovat? O čem bude?
1: Je to tak, ne jedna, ale rovnou dvě výstavy. Doubrava si nedává malé cíle. Vznikne taková, řekla bych, národopisná expozice. Ta má přiblížit, jak se v Doubravě dříve žilo a pracovalo. Lidé mohou právě také ze svých domácností, půd, sklepení a tajných úkrytů nabídnout, já nevím, třeba historické textilie, předměty, které jsou spojené s rodinnými tradicemi, řemesly, zemědělstvím. Všechny ty nabídnuté předměty, jak ty hornické, tak tady tohoto typu, ty exponáty posoudí odbornice a pak rozhodnou, které opravdu stojí za to tam vystavovat. A důležitá praktická informace, ty předměty mohou lidé nabízet radnici v Doubravě do konce listopadu.
0: Milí posluchači, možná právě vy pomůžete vytvořit novou expozici v opraveném Doubravském zámku, o které jsme právě hovořili s reportérkou Andreou Brtníkovou. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku. Rich girl, she buys her dreams.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám možná teď budeme dělat chutě. Řeč bude o modrých prstech a borůvkách rovnou z keře. Tak to teď totiž vypadá v krásných loučkách u Krnova, kde je v plném proudu samozběr kanadských borůvek. Na místní rodinné farmě rostou na ploše 1 hektaru zhruba 15 keřů a právě v těchto týdnech dozrává úroda, pro kterou si tam lidé mohou přijet sami. Jak takový samozběr funguje, podle čeho poznat správně zralou borůvku a jaká je vlastně letos úroda, tak přímo mezi keři už je naše redaktorka Petra Pivková, jsme v živém spojení. Petro, hezké odpoledne, tak jak to tam teď vypadá a kolik sběračů dnes za borůvkami dorazilo?
2: Krásné odpoledne. V tuto chvíli jsou naštěstí na farmě jenom majitele, kteří teď sbírají právě intenzivně borůvky, pro které si lidé budou moci přijet, protože samozběr jako takový bude až zítra. Takže dnes pouze jenom těm, kterým se sbírat nechce a přijedou pro hotové už tady vaničky plné dobrot, tak ti klidně odpoledne mohou, protože opravdu je co sbírat. Já když se tady podívám kolem sebe, tak je tady nějakých 1500 keříků a jsou opravdu obseté těmi fialovými dobrými plody a já musím říct, že chutnají skvěle, že jsem mohla vyzkoušet a stojí to určitě za to, ale to, jaká je dneska, nebo letos sezóna, ví asi nejlépe pan Tkáč, který je jedním z těch, co sbírají a co se tady o tuto farmu starají. Dobrý den, tak jaká je tady ta letošní sezóna?
3: Dobrý den, tak letošní sezóna se zatím vyvíjí dobře. Borůvky nám zrají, modrají, chutnají, takže vidíme to dobře.
2: No tak já věřím, a už jenom je to, jak to vypadá, že určitě budou chutnat i nadále. Jak dlouho vlastně taková sezóna tady u vás trvá? Kolik týdnů třeba budete mít borůvky na prodej nebo na samozběr?
3: Nejde to říct úplně přesně, ale odhadujeme to podle loňské zkušenosti tak 6 týdnů odhadem.
2: A v čem jsou ty vaše borůvky jiné než ty, které si koupím v obchodě?
3: Tak myslíme si, že naše borůvky zrají do poslední chvilky na keři a teprve na konci, když už přijde třeba ten člověk na ten samozběr, tak si je pozbírá a má je úplně čerstvé, anebo my je nazbíráme pár hodin předtím, než je prodáváme. Takže proti borůvkám, které jsou v obchodech, si myslím, že je to hlavně o té čerstvosti.
2: A kdyby se mi nechtělo sem jezdit, i když já potom, co jsem to vyzkoušela teď, tak si myslím, že budu tady věrný návštěvník, ale kdybych náhodou neměla čas a chtěla bych to vyzkoušet u sebe na zahrádce, tak co musím udělat pro to, abych si mohla pěstovat borůvky sama?
3: Tak zaprvé si musíte koupit nějakou sympatickou odrůdu, například nám se líbí Chandler, má velké borůvky, ale hlavně si musíte koupit rašelinu, protože bez rašeliny borůvky velmi strádají. Dát té rašeliny více než méně, protože sadíte tu borůvku na 20-30 let dopředu na to místo. Většinou se nedá dobře přesadit, takže zůstane tam dlouho a potřebuje tu rašelinu kvůli pH, protože borůvka žije jenom v kyselém prostředí. Dále potřebujete mít zálivku, takže nejlépe dešťovou vodu, ne chlorovanou vodu z vodovodu. A potom potřebujete hodně sluníčka. Nedávat nikam do stínu, na polostínu, ale na přímé sluníčko, zalévat, vytrávat plevel a čekat na borůvky.
2: No ale ono se chvilku čeká, že jo? My jsme se bavili o tom, že vy máte otevřeno druhou sezónu, ale kdy jste vysadili?
3: Vysadili jsme asi před 4 nebo 5 lety, nevím naprosto přesně, ale borůvky jsme po nasazení ještě dramaticky sestřihali, takže jsme přišli o celou sezónu, takže vlastně toto letos je teprve druhá naše sklizeň, která vypadá dobře.
2: Tak já přeju, aby přišlo co nejvíce zájemců, aby vám pomohli i s tím samozběrem, abyste tady se nemuseli trápit. A my jsme se ještě bavili o tom, že pokud by chtěli přijít i třeba naši posluchači na samozběr, tak by se u vás měli přihlásit, je to tak?
3: Ano. Ano, měli byste zaregistrovat aspoň ze začátku na našich stránkách borůvky.krnov.cz, kde je registrace na samozběr, anebo si tam mohou také objednat nasbírané borůvky, záleží na tom.
2: No tak pokud, jak jste to slyšeli, já moc děkuju. Věřím, že teda přijde co nejvíce lidí a přeji úspěšnou úrodu. A pokud byste i vy, naši posluchači, chtěli vyzkoušet, jak dobré borůvky tady mají, tak se můžete stavit od pondělí do pátku, od 3 do 19 hodin, tedy do 7 odpoledne. Je otevřeno a i v soboty, neděle v tuto chvíli, ale všechno se dá ještě najít na sociálních sítích právě borůvkové farmy a můžete se aktuálně podívat, co a kdy je k bání.
1: Do krásných Hlouček na Krnovsku, kde dozrávají kanadské borůvky, pro samozběr nás pozvala redaktorka Petra Pivková. Petro, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, no a zveme vás už za chvíli k dalšímu dílu rozhlasového seriálu Příběhy z muzejního depozitáře. Uslyšíte o cechmistrovi Janu Hunkovi, který zavinil velký zničující požár Ostravy v květnu roku 1556. Tento soukenický mistr bydlel na dnešním Masarykově náměstí a oheň vznikl u něj doma. Od plamenů ale utekl a nikoho nevaroval. Ostravské muzeum opatruje ve vítríně zajímavý důkaz tehdejší katastrofy a tomu se budeme věnovat v dalším dílu už za okamžik hned po písničkách od Roberta Křesťana a Marcely Holanové. Ale rádi bychom vás už teď, i když je půl třetí, pozvali k poslechu Českého rozhlasu Ostrava po 16. hodině, protože začne Humoriáda, ve které dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Kateřina Macháčková. To si nemůžete nechat. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přejeme.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: depozitáře.
1: Mazanice. Tak se jmenuje kus vypáleného hliněného materiálu, který zůstal jako němý svědek jednoho devastujícího požáru Moravské Ostravy v 16. století. Mazanice je ukázkou toho, jak se historická katastrofa odrazila v archeologických nálezech. Tehdy shořely dřevěné domy na náměstí a oheň zasáhl i starou radnici. A právě s ní exponát souvisí. S archeologem Zbyňkem Moravcem z Ostravského muzea natáčela Petra Štrimplová.
2: Když kouknu do vitríny, pane Moravče, vypadá to jako kus obyčejného a teď čeho? Není to kámen?
3: Není to kámen, je to vlastně vypálená hlína, když řeknu takhle, mazanice. Vlastně nebyla záměrem, aby byla vypálená, ona sloužila jako omazávka stěny domu, ale byla nalezena přímo tady v Ostravském muzeu, v místě Ostravského muzeu, když tady ještě byla dřevěná zástavba.
2: Kdy jste mazanici objevili?
3: Bylo to při archeologickém výzkumu v roce 2004, když se rekonstruovala vlastně stará radnice, budova muzea. A vypadá tak, jak vypadá, vlastně tak trochu cihlovitě, protože ten dům zhořel a jak zhořel, tak ta hlína, která obklopovala ty dřevěné prvky, byla vlastně vypálená podobně jako keramika.
2: Takže za touto mazanicí je vlastně skryto velké drama, které se Ostravy dotklo v kterém období?
3: Skrývá se zatím opravdu dramatická událost. I vlastně byla součástí ta mazanice takové mocné požárové vrstvy, která tady byla vlastně v těch místech nalezena a pochází z 16. století. Jelikož takovéhle mocné vrstvy nacházíme na více místech v Ostravě z toho 16. století, provází je takový podobný materiál, jako jsou třeba kachle, tak se domníváme, že vlastně ta událost je zachycena i v písemných pramenech a se jednalo opravdu rozsáhlou událost kolem roku 1556, kdy shořela vlastně celá Ostrava.
2: Tady bychom možná mohli posluchačům vysvětlit, proč to bylo tak obšírné, ta zkáza, protože tehdy ta zástavba byla z materiálu dřevěného.
3: Přesně tak, byla dřevěná a zároveň, možná k tomu nasvědčovaly i povětrnostní podmínky v tom roce 1556, ale taky je dost možné, že ty domy byly i větší a byly blíže u sebe. Takže snadněji ten oheň potom přeskakoval z jednoho domu na druhý a už byl potom nezastavitelný, zvláště třeba foukalo. Je třeba říct, že k tomu roku 1556 vlastně k tomu máme podrobnější informace, protože měšťané žádali o pomoc potom biskupa a z té korespondence víme, jak ten požár probíhal. Víme, že vznikl v domě cechmistra Jana Hunky. Cechmistr Jan Hunka místo toho, aby sousedy varoval, že hoří, tak začal zachraňovat svůj majetek, začal ho sklízet do truhel a ty truhly na vůz a rychle prchal vlastně z města, pochopil, že už to nezastaví a že to nezastaví nikdo a do uteče vyhraje, ale nikomu vlastně nic neřekl a tím měšťané ho teda chytli, malému ubili, zlinčovali ho, usadili ho do vězení, on se potom musel vystěhovat z Ostravy, ještě zaplatit pokutu 300 zlatých a když potom umřel, tak měli vlastně ti potom ty problémy s dědictvím vlastně získat, protože opravdu na něj byl obrovský hněv.
2: Někde je upomínka na cechmistra.
3: Ano, je možné vidět, že cechmistr, jak byl vážený měšťan, byl bohat, protože dodnes vlastně v kostele svatého Václava je nápis, toto malbu nechal zhotovit cechmistr Jan Hunka v roce 1555, takže rok předtím nechával vlastně vyobrazení cechmistra jako toho cechu, toho soukenického cechu, přímo v kostele, tím ještě na to potom celou dobu koukali.
2: I takový konec má jeden příběh z Ostravy. Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Věckovic na Vítkovsku hoří les, zasahuje tam 14 jednotek hasičů a zítra, co se počasí týče, naměříme do 36 stupňů Celsia. I to jsou informace, které uslyšíte ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava už za 4 minuty.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: U Větřkovic na Vítkovsku hoří les, zasahuje tam 14 jednotek hasičů. Rožnov pod Radhoštěm hledá nová místa pro zastávky sdílené dopravy. Zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička, bylo mu 88 let. Taky zítra bude slunečno a naměříme až 36 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Hasiči aktuálně zasahují u požáru lesa u Větřkovic na Vítkovsku. Na místě je celkem 14 požárních jednotek. Hasičům pomáhá i vrtulník, pokračuje mluvčí Kamila Langerová.
3: Aktuálně 14 jednotek hasičů zasahuje u požáru lesa v obci Větřkovice Nové Vrbno. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu a jako podpora pro hašení byl do akce povolán také vrtulník letecké služby Policie České republiky Bell 412.
1: Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva plánují rozšířit síť zastávek sdílené dopravy Airbus. Službu tam spustili před necelým měsícem a teď vyzývají radnice obyvatele obou lokalit, aby navrhli místa, kde by nové zastávky mohly vzniknout. Dodává mluvčí Rožnova pod Radhoštěm Adela Kousalová.
4: Za necelý měsíc lidé využili téměř 700 jízd a auto najelo více než 3000 kilometrů. Síť zastávek chceme rozšířit a přizpůsobit konkrétním potřebám cestujících. Každý návrh prověříme a ty použitelné do systému zapracujeme. Podněty mohou lidé posílat e-mailem na adresu, kterou najdou na webu města.
1: Lidé můžou posílat nápady do 7. srpna. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů anebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Ve věku 88 let zemřel botanik Václav Větvička. Českému rozhlasu to potvrdila Hamzova léčebna v Luži-Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Biolog a někdejší dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady patřil ke známým popularizátorům vědy a rostlin. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd. Za svůj život publikoval mnoho knih. Dlouhodobě spolupracoval taky s Českým rozhlasem. Právě v jeho vysílání před 5 lety popsal, jak vnímal přírodu.
5: Já do toho lesa chodím za estetikou. Já i kytky nevnímám jako Róza Kanína, anebo Viola Odoráta, nebo co si vzpomenete, ale já je vnímám jako estetický objekty.
1: Od Akademie věd dostal Větvička medaili Vojtěcha Náprstka a bývalý prezident Miloš Zeman mu v roce 2018 udělil medaili za zásluhy.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno nebo jasno. Nejnižší noční teploty 22 až 18 stupňů. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno, večer na Bruntálsku při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů, na horách naměříte do 30.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jak už jste slyšeli ve zprávách, na Vítkovsku aktuálně hoří les a kvůli zásahu hasičů je v obou směrech neprůjezdná silnice mezi Vítkovem a Větřkovickou částí Nové Vrbno, tak s tím počítejte. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 15. hodině přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Obyvatelé Krhové na Vsetínsku chtějí urychlit opravu tamního potoka, který po povodních zůstává ve špatném stavu. Sepsali petici a snaží se přimět správce toku k tomu, aby začal konečně opravovat. Podrobnosti vám za chvíli přineseme v reportáži. No a také se podíváme do Krnova, konkrétně tamního Krnovského muzea, kde vystavují cenný sběratelský artefakt, který do svých sbírek nedávno získali. Podrobnosti k tomuto přírůstku, který se ohlíží za érou řemeslnických mistrů a epochou tamních továrníků, tak ty uslyšíte také za chvíli. A nevynecháme ani Zámecké léto s hrabětem Františkem Kinským a půjdeme se podívat do Choltic. Nerušený poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme do Krhové na Vsetínsku, tamní lidé se totiž bojí velké vody. Potok, který vede přímo mezi domy, má koryto zanesené nánosy a roste z něj vysoká tráva. Obyvatelé sepsali petici a žádají správce toku, Lesy České republiky, aby koryto uvolnili. Tisíce vyčistění připravují, zatím ale není jasné, kdy to bude.
1: Jsem to valilo, no a 2009 jsem měl vodu aj v kuchyni.
2: Jen o pár metrů dál od pana Josefa bydlí Stanislav Stříteský. K jeho domu, který stojí hned u potoka, se dostávám přes úzkou lávku. Pod ní je koryto zanesené hrubými nánosy a z potoka vyrůstá vysoká tráva.
3: Ti správci toku se o to vyloženě nestarají. Neplní podle zákona, co mají. Já už to mám tak zhruba všechno připravené, že jim to napíšu. Ale víte jenom proč? Až opravdu zase přijde ta povodeň, protože letos ještě nebyla, ale každá povodeň mě zatopí, tam má motor od té automatické brány, pokaždý mě to stojí 20 tisíc.
2: Obec o problému ví, sama ho ale vyřešit nemůže. Naposledy nechali stavbaři sedimenty odtěžit před 3 lety. U koryta naproti škole se díváme na koryto potoka s nezávislým místostarostou Krhové Aloisem Bajerem.
4: Teď jsme přímo naproti škole, stojíme zrovna v místě, kde došlo k odtěžení tohoto sedimentu zhruba před 3 lety. A jak vidíte, tak ta naplava těch sedimentů je tady zpátky. A nejen ty sedimenty, ale je tady i vzrostlá tráva, která potom dělá problém při valových deštích.
2: Bajer je s Lesy v kontaktu dlouhodobě, podle něj to ale samo o sobě nestačí. Obavy lidí navíc vedla nedávná průtrž mračen v Karlovském údolí.
4: Tu petici jsem tak nějak jako zorganizoval, abych měl, počívala českým lesům, abych měl nějakou páku od těch obyvatelů. Jo, protože ti obyvatelé opravdu mají strach. Zhodou okolností 14 dní nebo 3 týdny byla celkem velká průtrž na Velkých Karlovicích a Karolince. A v okamžiku, když se něco stane v okolí, něco takového, tak ti lidi začnou přemýšlet a začnou mít obavy o to, že prostě něco takového, když přijde tady, tak budou mít zatopené sklepy.
2: Lesy České republiky, které potok spravují, odmítají, že by opravu v Krhové odsouvali. Podle mluvčí Evy Jouklové se snaží problémy postupně řešit.
5: Reagujeme samozřejmě i na podněty obyvatel a řešení neodkládáme.
2: Bagry ale do koryta hned tak nevědou. Lesy České republiky jsou teprve na začátku.
5: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka v Krhové, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby. Termín zahájení realizace projektu ještě neznáme.
2: Svoje k tomu navíc ještě musí říct silničáři, HKO a také rybáři. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším pátečním hostem bude hráčka na bicí Kristýna Sibinská. Rodačka ze Šenova má za sebou už druhý rok studia na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Co jí přinesl nebo naopak vzal? Na to se nadané muzikantky bude ptát Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a teď půjdeme od cechu k továrně. Tak se totiž jmenuje výstava v Městském muzeu v Krnově, která se ohlíží za érou řemeslnických mistrů i epochou tamních továrníků. Přestože je Krnov spojený hlavně s textilním průmyslem, světový ohlas získal díky jinému výrobku, a to likéru, doslova zlatavému moku Siegfrieda Gesslera, který ho Krnově vyráběl od roku 1878 a dodával ho i na císařský dvůr a sbíral s ním medaile na mezinárodních soutěžích. S historikem muzea Alexandrem Michl Bernardem natáčela redaktorka Iva Havlíčková.
1: Které zajímavé předměty tady máte, pane Michl Bernarde?
2: No, já bych řekl, že všechny, ale kdybych měl vypíchnout třeba jeden předmět jako nějaký takový, já to slovo tam nemám rád, když se to používá v souvislosti s výstavními exponáty, jo, nebo se sbírkami, nebo s historickými fakty, jo, jako to slovo špek, ale kdybych tam měl jako nějaký zmínit, tak bych asi zmínil lahev likéru, krnovské likérky Gessler, která neměla takovou tu svou zaměstnatelností, neměla takovou sílu v Krnově jako textilní průmysl a ty jednotlivé textilní firmy, ale jejich produkty, zejména v tom meziválečném prostředí, ale vlastně už před první válkou, proslavovaly Krnov ve světě daleko více než produkty těch textilních firm.
1: Tak kde je lahev top věc na výstavě?
2: Je to jediný kousek tohoto typu, který máme v naší sbírka, dostal se k nám přibližně před rokem a šťastnou náhodou jako dar pána z Českého Těšína a nabízel to teda tamnějšímu muzeu a tam teda řekli, že oni se zaměří na to Těšínsko a odkázali právě na nás. Takže tak to se, já bych klidně použil slovo poklad, dostal do našich sbírek, protože jinak po Gesslerově likérce to ve svých sbírkách mnoho nemáme. Jo? Je to jen ta, vlastně tady ta smaltovaná tabule a ještě nějakých pár, jedna nebo dvě drobnosti, ale tohle teda byl pro nás jako významný přírůstek.
1: Exponát s číslem 6? Exponát s číslem 6, já se k němu skloním, k té lahvi. Zůstal tam i ten štítek, ano, Gesslerův pravý.
2: Likér Pradět, německý Altvater, a byl to vlastně takový slogan té firmy, jo. Tři slova, Altvater, Gessler, Jägendorf, jo. Pradět, Gessler, Krnov.
1: Obsah tam je, nebo je vypitý?
2: Ten asi původní majitel to asi vypil teda, bavím se, že obsah nezůstal, ale zůstala tam taková nějaká zátka, když tam možná taky není původní.
1: A říkal jste, že cena je i to, že tam zůstala ta etiketa?
2: Ano, ty etikety ty jsou taky zajímavé sami o sobě. Blíže se nimi zabýval historik a krnovský kronikář Pavel Petr. A ono to tehdy bylo běžné, že ty firmy dbaly na svoji reklamu, prezentaci a jak třeba ty láhve, tak ty etikety byly sami o sobě takým až uměleckým skoro dílem. A právě ty etikety jsou takovou sběratelskou záležitostí, takže to, že tam jsou nějakým způsobem dochovány, byť jako poškozené, tak taky navyšuje hodnotu toho exponátu.
1: Já se ještě jednou sehnu k té lahvi, to mě zajímá, kolik to třeba mělo procent alkoholu, jestli to tu zůstalo někde zachováno ten údaj, nevidím ho. Ale něco o tom, že to prospívá zdraví, tady čtu.
2: No to tam byly maceráty z bylinek a prý to opravdu podporovalo třeba trávení nebo takhle. Nesmíme se z toho samozřejmě vypít naraz velké množství, to asi jako tak by nefungovalo, ale po nějakých pravidelných štamprličkách drobných, tak jako věřím tomu, že jo.
1: Říká Alexandr Michal Bernard, historik Městského muzea v Krnově. Na co ještě nakoukneme?
2: Zase v té vedlejší místnosti tam jsou jakoby taková ta starší období, tam máme zase předměty, které připomínají ty cechovní organizace, a máme tam taky některá autentika, jako třeba ty truhly cechovní, krnovských cechů některých. My máme tu sbírku těch cechovních předmětů spíš takovou chudší, ale některé věci nám tam zůstaly, tak zaplať pán Bůh za to.
0: Říká historik Alexandr Michl Bernard a už za chvíli se s ním na výstavu s názvem Od cechu k továrně v Krnovském muzeu ještě vrátíme.
3: Zem pradávných slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie.

0: Město Krnov je neodmyslitelně spojené s textilní výrobou, která tam zažívala největší rozmach v 19. století. O tomto tématu jsme hovořili před chvílí a teď pokračujeme. Nahlédnout do této součásti krnovské minulosti můžete na výstavě v Městském muzeu. Vystavené předměty jsou převážně ze sbírek muzea a mimo jiné dokládají, jak textilní minulost města ovlivnila tamní školství. I o tom si redaktorka Iva Havlíčková povídala s historikem muzea Alexandrem Michl-Bernardem.
1: To jsou modely, které byly původně učebními pomůckami v odborné tkalcovské škole v Krnově.
2: Že taky souvisí s textilnictvím.
1: Ano, ano, a do sbírek muzea se patrně dostal už mezi válečné době, a to zásluhou inženýra Heinricha Kinstera, který byl jednak ředitelem této školy dlouhou dobu a byl také dlouhou dobu ředitelem městského muzea v Krnově v tom meziválečném období a vlastně už před plynistou válkou. A takže tam se to asi propojilo. My máme takových předmětů, které byly učebními pomůckami z této školy více v našich sbírkách, některé se k nám dostaly poměrně nedávné době. Ale jako pro taková zajímavost a jako připomínka nejen toho textilního průmyslu samotného, ale konec konců i toho odborného školství, které zde ta fungovalo několik desetiletí a které samozřejmě rozšiřovalo ty možnosti a kapacity, nevím, přímo jako na té domácí půdě v Krnově.
2: Aby bylo dost lidí prostě do továren.
1: A hlavně, aby byli kvalifikovaní, jo, už prostě nešlo nahnat každého, kdo udržel kladívko nebo měl trošku nějakou sílu, ale byla tam potřeba už nějaká odborné vzdělání, což se vlastně ti krnovští komunální politici i průmysloví fabrikanti druhé plně 19. století vědomovali, že prostě nestačí jenom nabrat ty pracovníky, ale že musí mít taky už nějaké odpovídající vzdělání.
2: Kromě těch předmětů ještě vidím nějaké historické dokumenty zarámované.
1: Jsou to diplomy, které získávaly některé krnovské, nebo získávaly to možná více krnovských firm, ale ne všechno se nám dochovalo ve sbírkách. Takže máme tu třeba medaili, kterou získala hranářská firma Gebrüder Rieger. Tuším, že něco tam získali textiláci a vlastně se to ukazuje, že nejenom, že ti jak textiláci, tak jiné firmy zaměstnávali ta lidi v Krnově a v Krnově byl nějaký finanční kapitál, ale že prostě byly opravdu úspěšné, že výrobky krnovské a jejich úspěchy překračovaly hranice Krnova, regionu a třeba i toho samotného státu, ať už to bylo Rakousko-Uhersko nebo později Československo.
2: Fotky předpokládám zdejších průmyslníků.
1: To jsou vlastně takové výjimky, kdy firma Alois Larisch & Söhne, která se v průběhu 30. let stávala postupně takovým největším textilním impériem v Krnově a měla našlápnuto k tomu, aby tady možná získala úplně monopol na textilní výrobu, tak oni si vlastně v roku 1931 vybrali takovou pamětní publikaci ke stému výročí založení firmy a právě tam to teda máme některé ty snímky, protože pokud je mi známo, tak těch snímků i samotných Larischů není mnoho, případně jsou možná někde rozptýleny v některých jiných třeba archivech, ale ty Larischové jsou taková výjimka a když jsem se třeba bavil s paní magistrou Ryškovou z Národní památkové ústavu v Ostravě, autorkou publikace Sdílné město, která vlastně mapuje krnovské textilní továrny a ty objekty, tak když jsme se tak spolu debatovali, tak vlastně my o těch krnovských textilních továrnicích, ale i jiných továrnicích často víme velice málo. Většinou jsme schopni zjistit pouze z matrik, třeba kdy se narodili, kdy zemřeli, kdy se oženili, kolikrát se oženili, jestli měli nějaké děti. Ale blíže třeba mapovat nebo podat nějaký plastičtější obraz jejich života, jaké měli třeba rodinné zázemí, jak probíhal jejich soukromý život. Když jsme třeba schopni nic blíže k ním říct a nějak se na nich podívat i třeba jako na obyčejného člověka, jak si byli nebo tak.
2: Dodává historik Alexandr Michl-Bernard, z Krnova Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a že je léto časem výletů, víme všichni. Také tušíme, že možnou inspiraci nabízíme pravidelně v našem vysílání. Celé prázdniny můžete totiž prožít s naším zámeckým letem, plným zajímavostí o šlechtických sídlech. Průvodce nám dělá hrabě František Kinský, kterému teď předáváme slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Aha, místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté, ten park je anglického typu a vždycky tady i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park, dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf,

0: hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet. Máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologií, devítijamkové hřiště tady v parku.
1: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
0: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hoří les u Větřkovic na Opavsku. Na místě zasahuje i vrtulník. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadů v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Doubrava schání exponáty pro výstavu o hornictví a historii obce. Taky zítra bude slunečno a velmi teplo. Naměříme až 36 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Hasiči zasahují u požáru ve Větřkovicích na Opavsku. Hoří tam kus lesa a na místě je i vrtulník. Požár je zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Vedení obce lidem doporučuje, aby kvůli dýmu nevětrali, říká nezávislý starosta Větřkovic Miroslav Černoch.
2: Naštěstí je to jako poměrně daleko do intravilánu, takže přímé ohrožení obce v této chvíli zřejmě nehrozí, ale doporučili jsme občanům zavřít okna, protože ta jižní část opravdu je tím dýmem poměrně hodně zasažená. Samozřejmě jsme důrazně upozornili, aby se tam nikdo nepřibližoval, aby tam jako nejezdili kolem a podobně.
0: Cesta v lesním úseku od Kamenské křižovatky směrem k Novému Vrbnu je neprůjezdná. Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim roku 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč ze starostů pro Ostravu.
3: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend z hlediska energie, z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
0: Nafta v Česku za týden zdražila o více než korunu 50. Litr teď stojí v průměru 43 korun a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla méně, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Obec Doubrava na Karvinsku schání hornické předměty pro novou zámeckou expozici. V opraveném zámku vzniknou taky prostory věnované historii obce a životu jejich obyvatel. Předměty mohou lidé nabídnout do konce listopadu.
4: Obec shání například hornické uniformy, kahany, přilby, nářadí nebo historické fotografie. Radnice schátralý zámek opravuje s pomocí evropských dotací a počítá se vznikem stálé expozice i prostoru pro krátkodobé výstavy. Z Doubravy Andrá Brtníková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno nebo jasno. Nejnižší noční teploty mezi 22 a 18 stupni. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno, večer na Bruntálsku při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů, na horách naměříte maximálně do 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na trase z Ostravy do Frýdku Místku na dálnici D56 na 47. kilometru hoří nákladní auto. Právě teď tam zasahují složky integrovaného záchranného systému. Vozovka je neprůjezdná, tak s tím počítejte. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
5: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
1: Humor jáda.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslel, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a
1: no,
0: protože
1: moc.
0: Jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme no. Jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu
0: energii.
1: Těšit. A
0: ano.
1: Pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání probíhá. Probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě jaksi, mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo? A v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strejček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strejček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strejček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo. Pochopte to. Strejček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlen.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte to, teď je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do Lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o Strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: No, vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako stařej, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: No, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no,
0: se tolerovalo?
5: Ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle, no, ale byly to nervy, jo, byly
0: to... To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou no. Jako emoce.
0: A přitom opereta, takový zábavný žánr, dalo
5: no, ne, říct. Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, to jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři a ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická.
5: Magická, no. Dobře. Tak někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. Století pomalu.
0: Ale prosím tě,
5: ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom
5: ano.
0: ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus, tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, tam straší jsi. Tam, dobře. Ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně, no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
4: Krásný den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Mm-hmm. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenovalo.
4: No to bylo krásný.
8: Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano, ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladý.
8: Mladík ne.
3: Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhodl. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové, jste tam měl poslední slovo?
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Pan, to je nějaký holidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokitce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zítečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zítečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To není chytržení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi proti nímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Polečte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To budou návali. To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset
9: okamžit, podívejte,
10: kde jsem to přestal. Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už je vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: no,
10: bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No. Aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak
2: no,
1: je všechno
2: ano,
1: propojeno.
2: Humorný,
1: ne, jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje no. dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já na
2: no,
1: Wericha pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. Anebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí Žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak
2: ano.
1: To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte i krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Haló. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal ano. Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych sem chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně, ano. Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
6: Dobrý odpoledne, zdravím pana Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
6: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
6: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat,
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, haló, už vás slyšíme.
7: Tady Karlovy Vary Kolonáda, Ačko,
5: je.
7: Prosím.
3: Kolonáda volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů, je.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.

0: A co já s tím mám společnýho?
1: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
0: No, to aspoň doufám.
1: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
0: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
1: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
0: Jo.
1: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
0: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se, mámo! Máho, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
1: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
0: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
1: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou...
0: Jako s Máňou, víš?
1: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
0: Aha.
1: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
0: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
1: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
1: Je, 2 děti?
0: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
1: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás Máni. Překvapilo, kdo koho žádá.
4: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a maminka. Tak dále.
4: No, prostě
5: ne,
4: naši
5: ne,
4: kolegové,
5: nebo nebudu toho šťourat.
4: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Kluková.
5: Byli báječní.
4: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
5: ano.
4: Pletou no, v tom horku.
5: Ale já jsem si ji taky hrála.
4: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
4: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády, poslechneme si i další posluchače, komu přidají své hlasy, bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Lína s Uršilou Kulkovou, anebo pro Jitku Mulavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka, zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Mulavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a tipuju pro Jitku Mulavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: Den. A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince, tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu, vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Který máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Pokoj, táto, co to tady povídáš. A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty dva roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se. Dobrý den. To totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Poklon. Počkejte, nechoďte nikam, človíčku. Pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: K návštěva Prima rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou pointu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšení.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla naším
3: hostem. Svěží léto, mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V novém vrbnu na Vítkovsku hoří les. Na místě zasahuje speciální technika. Na českém trhu je nedostatek léku na rakovinu prsu. Začala oprava opavského kostela, který výrazně poškodili záplavy v roce 2024. Zítra čekejte slunečno a teploty do 36 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Kvůli požáru lesa v novém vrbnu na Opavsku byl vyhlášen už třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Podle dostupných informací hoří na ploše zhruba 200x 300 metrů. Na místě zasahuje 21 jednotek hasičů a speciální technika včetně vrtulníku. Informovala o tom mluvčí hasičů Kamila Langerová. Zásah podle ní komplikují vysoké teploty a především vítr, kvůli kterému se oheň už rozšířil i na přilehlé strniště. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dodávku z Dánska. Zhruba tisícovka balení by už měla být k dispozici v lékárnách. Pokračuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.
3: Státní ústav pro kontrolu léčiv neurčuje, podle jakého klíče budou léky do lékáren rozdělováni. Tato tisícovka balení jde standardně do distribuční sítě. Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
2: Aktuálně je možné předepsat jedno balení tamoxifenu jednou za 3 týdny. V Česku se ročně spotřebuje kolem 40 tisíc balení tohoto přípravku. Zhruba u desetiny pacientek se lék podle onkologů nedá nahradit jiným. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se mluvilo o 5. Dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafactory už dříve oznámila i Česká republika s projektem českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy. Začala obnova kostela Nejsvětější Trojice u městských sadů v Opavě. Na podzim před 2 lety ho výrazně poškodily záplavy a zničily vnitřní vybavení. Po dlouhém sušení už se staví nová pevnější podlaha a jak potvrdil děkan opavské farnosti Václav Koloničný, součástí rekonstrukce je i nový systém kanálů, díky kterému voda kostelem rychle proteče. Případné škody tak budou nižší.
4: Takže bychom ho chtěli udělat takovým trošku průtokovým způsobem, když to řeknu jednoduše. Některé věci musíme nechat vyrobit znovu, jako je třeba tady to kněžiště, vlastně ty 2 stupně k oltáři a vybavení, které tam bude nové, oltář, ambon, sede, za tady tyhle ty věci, které se používají při bohoslužbách.
0: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno nebo jasno. Nejnižší teploty 22 až 18 stupňů. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno, večer na Bruntálsku při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů, na horách naměříte maximálně do 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku Místku na dálnici D48 na 47. kilometru ve směru na Nový Jičín stojí porouchané auto. Projíždějte opatrně. A stále počítejte s uzavřenou silnicí mezi Vítkovem a Větřkovickou částí Nové Vrbno, a to kvůli hašení rozsáhlého požáru. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava už je připravený 4 minuty po 17. hodině. Co dnes uslyšíte? Orlová koupí od společnosti Ascental Land strategické pozemky za téměř 47 milionů korun a připraví na nich parcely pro rodinné domy. Také se zaměříme na jeden z opavských kostelů, který se stal obětí záplav v roce 2024 a ten už se mění před očima díky opravám. Děti si přes prázdniny mohou v Ostravě vyzkoušet roli vědců a techniků, jsou pro ně připraveny speciální příměstské tábory i letní školy. Také o tom budeme informovat. No a ještě nás bude zajímat vinařství, protože na zámku v Bílovci si připomínají spojení Karla IV. S vínem, který výrazně ovlivnil právě české vinařství. Také k tomuto tématu se dostaneme a nevynecháme ani informace o počasí s meteorologem. Hezký odpolední poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Orlová odkoupí od společnosti Ascental Land strategické pozemky o rozloze téměř 29 hektarů. Území v lokalitě ulic Sadová a Rajčula je určeno především pro budoucí výstavbu rodinných domů. Podle mluvčí Andreje Vargové město za pozemky zaplatí téměř 47 milionů korun. Podrobnosti už za pár minut. Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu. Nedávný požár zhruba 300 balíků slámy v zemědělském družstvu v Hlučíně na Opavsku má podle kriminalistů na svědomí žhář. Policie v této souvislosti obvinila z poškození cizí věci 20-letého muže, který podpálil i rybářskou chatu a několik kontejnerů v Ostravě. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Eva Michalíková. Muži hrozí až rok vězení. Přes 350 dětí a studentů letos tráví část prázdnin v kampusu Ostravské vysoké školy Báňské. Zájem o příměstské tábory a letní školy meziročně roste. Akce jsou zaměřené třeba na programování, 3D tisk anebo elektrotechniku. Taky o tom se dozvíte víc v následující hodině. V Opavě je uzavřená část rybího trhu v centru města. Tamní magistrát tak reaguje na padající omítku ze schátralé budovy divadelního klubu. Radnice potvrdila, že na fasádu nechá umístit síťovou zábranu, aby padající kusy neohrožovaly chodce a parkující auta. Mělo by to být hotovo v pondělí. Obec Doubrava na Karvinsku schání hornické předměty pro novou zámeckou expozici. V opraveném zámku vzniknou taky prostory věnované historii obce a životu jejich obyvatel. Předměty mohou lidé nabídnout do konce listopadu.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Orlová investuje téměř 47 milionů korun do pozemků a Sentalu. Už jsme vás dnes informovali o tom, že na strategickém území v lokalitě ulic Sadová a Rajčula chce město připravit stavební parcely pro rodinné domy, které bude zájemcům nabízet formou licitací. Vlastní pozemky v takovém rozsahu totiž nemá. Společnost Asental Land vznikla v roce 2006 jako jeden z právních nástupců těžební společnosti OKD v rámci jejího rozdělení.
1: Už jsme tady.
2: Vidíte, tady se to před námi rozprostírá.
1: Teda to je velký.
2: Obrovský lán pozemků. Tady, kde my konkrétně stojíme, tak tady bychom si přáli, aby vyrostly rodinné domy, aby tady mladí lidé přišli a postavili si tady dům. Když to vlastně přepočítáme, tak by to třeba v první fázi mohlo být nějakých 40 parcel.
1: Popisuje mi mluvčím radnice Andrea Vargová. Teď je tady pole, teď je zrovna posekáno, sklizeno. Orlová se od toho slibuje, že se takhle propojí stará a nová část.
2: Ano, to máme určitě taky v plánu, už se to projektuje. Právě ten potuček, který tady se line,
1: takhle za náma,
2: tak se vlastně jmenuje Zimovutka a je to takové údolí, kterým se vlastně dostanete z Orlové Lutyně do Orlové města, do Staré Orlové. Časem bychom to vlastně chtěli propojit, i proto byly pro nás ty pozemky důležité.
1: Orlová spolu s dalšími obcemi na Karvinsku nemá jinou možnost, jak získat pozemky, než je koupit od Asentalu, říká místostarosta Roman Galia ze SocDem.
3: Co se týká pozemků, tady na Karvinsku prostě těm obcím nepatří pozemky. Takže Orlová nedisponovala žádnými tak velkými pozemky, tak jsem rád, že se podařilo odkoupit tento prostor, aby jsme mohli zasíťovat tyto prostory.
1: Cena necelých 50 milionů je podle něj adekvátní.
3: Cena to určitě vysoká není. My si na každý odkup děláme odhady, jo, kolik je v tom prostoru teritoriálně jako normovaně za metr čtvereční a my jsme pod odhadem, takže si myslím, že tohle opravdu už se opakovat nebude. Myslím si, že jsme to koupili za velmi dobrou cenu.
1: Mluvčí společnosti Asental Land Petr Soukup nechtěl tuto transakci komentovat. Podle dřívějších zjištění serveru iRozhlas drží skupina Asental jen na Karvinsku a částečně také na Ostravsku a Frýdecko-Místecku přibližně 15 000 pozemků. Jde především o plochy přidružené k bývalým dolům, příjezdové komunikace, zrekultivované plochy, lesy a rybníky. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a zpravodajský den v kraji. Od posledních ničivých záplav v Moravskoslezském kraji to jsou už téměř 2 roky. Přesto se ještě nepodařilo všechny škody napravit. Třeba v Opavě se velká voda prohnala kostelem u tamních městských sadů a zůstaly po ní jenom holé zdi. Na opravu věřící čekali dlouho. Nakonec se ale přece jen dočkali.
1: Tak v tom září teda hned jsem tady přijel a když jsem otevřel dveře, tak to byla spoušť, prostě oči propláč.
2: Tak to loni vzpomínal na zbytečnou snahu aspoň něco zachránit během povodní děkan opavské farnosti Václav Koloničný. V úplně prázdném kostele Nejsvětější Trojice se pořád sušily zdi s oklepanou omítkou. Po čase jsme zpátky a už jsou tady slyšet úplně jiné zvuky.
1: Jsou udělané nové podklady pro podlahy, jsou už vyomítané zdi, je udělána nová elektroinstalace, takže práce pokračuje.
2: I dveře už jsou tady připravené nové.
1: I dveře.
2: Pracuje se tady naplno. Hned u toho, co zbylo z oltáře, mají řemeslníci pracovní stůl. A jsou vidět dole u stěn nové zvláštní kanálky, které vodu dostanou rychle pryč, pokud by se záplavy opakovaly a voda se tlačila i ze spodu, aby zase nezvedla celou podlahu.
1: Je to kostel historicky z konce 15. století nakonec, když bychom se podívali úplně na jeho počátky. Takže bychom ho chtěli udělat takovým trošku průtokovým způsobem, když to řeknu jednoduše.
2: Musí se podle Václava Koloničného udělat všechno vlastně znova. Lavice, výzdoba, na varhany se ještě nikdo pořádně nepodíval. I tam může být ještě problém.
1: A některé věci musíme nechat vyrobit znovu, jako je třeba tady to kněžiště, vlastně oltář, ambon, sede, za tady tyhle ty věci, které se používají při bohoslužbách.
2: Bude to stát možná až 10 milionů korun. Pomáhají dárci, benefiční akce a diecéze pořád čeká na vypořádání s pojišťovnou. Příští rok už ale bude všechno hotové a na jaro chystá diecéze znovu otevření kostela, kterému se tady ve městě říká Povodňový. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava se zpravodajským přehledem Den v kraji. Stovky dětí i studentů letos stráví část letních prázdnin s vědci z Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě. Zájem o tyto netradiční příměstské tábory a letní školy roste. Už dříve se proto v našem dnešním vysílání ptal na podrobnosti kolega Richard Piskala, mluvčího Vysoké školy Báňské Jiřího Šímy.
1: V tomto týdnu probíhá letní škola robotiky. Ta je zaměřená především na středoškoláky, kteří si zkouší práci s roboty. A to jak s těmi průmyslovými, tak těmi mobilními. To vše v prostorách naší moderní laboratoře Smart Factory. Studenti si počátkem týdne nejprve vyzkoušeli manuální ovládání, tak aby pochopili, jaké možnosti robot poskytuje, a následně se pak učí samotného robota naprogramovat, tak aby plnil jejich úkoly. Když jsem se bavil se samotnými středoškoláky, kteří se letní školy účastní, tak říkali, že plánují na univerzitu podat přihlášku, a právě tato letní škola je naučí dovednosti, které potom při studiu využijí.
2: Prázdniny jsou zhruba v polovině, nebo téměř přesně v polovině. Co v srpnu? Jsou ještě volná místa?
1: Ano, i v srpnu u nás letní školy budou probíhat a v programu je například letní škola 3D tisku, na kterou ještě jsou volná místa. A na Fakultě elektrotechniky a informatiky pak proběhnou i letní školy kybernetiky a také programování v jazyce Python. Letní školy probíhají ale například i na Fakultě stavební, kde se studenti budou hravou formou věnovat diagnostice staveb. Samotná nabídka cílí na děti od 6 let až po maturanty. Kompletní seznam zájemci najdou na webových stránkách univerzity.
2: Jeden z táborů se zaměřuje taky na autistické děti. Jak to funguje?
1: Jde už o 10. ročník akce a univerzita na něm spolupracuje se spolkem Adam, autistické děti a my. A jak už zaznělo, program je určený dětem a především mladým lidem s poruchou autistického spektra, kteří ale zároveň mají zájem o techniku a technologie. Klademe při přípravě programu důraz na specifické potřeby účastníků, kteří tak mohou v bezpečném prostředí rozvíjet své schopnosti, ale i navazovat vztahy se svými vrstevníky. Během toho samotného tábora si účastníci vyzkoušejí řadu aktivit od práce s moderními technologiemi přes programování až po praktické úkoly rozvíjející kreativitu. Konkrétně navštíví například naše Národní superpočítačové centrum IT for Innovation, kde si prohlédnou kvantový počítač nebo e-sportovou laboratoř.
0: Čím se zabývají děti a studenti na speciálních prázdninových příměstských táborech, které pořádá Vysoká škola Báňská technická univerzita v Ostravě, nám přiblížil mluvčí školy Jiří Šíma.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Karel IV. Nebyl jen císařem a českým králem. Výraznou stopu nechal také v tuzemském vinařství. A právě tuto stopu dnes připomínají na zámku v Bílovci na Novojičínsku. Součástí tamní výstavy Koruny Karla IV. Je i večerní degustace vín, která návštěvníky zavede do doby jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků a představí i jeho zásluhy o rozvoj pěstování vinné révy v českých zemích. Degustace je už v plném proudu a přímo na místě je také naše redaktor Petra Pivková. Petro, hezké odpoledne. Tak jak se dá příběh Karla IV. Vyprávět prostřednictvím vína?
2: Krásné odpoledne. Já jenom upravím, degustace teprve začne, ale ty přípravy na ní už v plném proudu opravdu jsou. A za chviličku, tedy za nějakých necelých 20 minut, to všechno odstartuje a tu degustaci povede fundovaný to degustátor vín, si myslím, a průvodce pedagog opavské školy pan Alexandr Burda. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Řeknete mi, co lidi nebo návštěvníky této degustace čeká a na co se mohou těšit, když sem přijdou?
3: Tak my děláme degustace vín tematicky zaměřené. Jejich cílem je taková trošku edukace vždycky. No a dnes vlastně to hlavní téma jsou vína doby středověku, konkrétně teda období vlády Karla IV. Tady víme, že došlo k obrovskému přelomu právě v pěstování révy vinné. No a my se tedy zaměříme na to, co se u nás tehdy pilo, jak to středověké víno asi vypadalo, to už bychom do degustace asi neuměli zařadit dnes, ale půjdeme aspoň po těch odrůdách a zároveň se podíváme i po místech působení Karla IV. Takže návštěvníci ochutnají nejenom Moravu, ale ochutnají i například Anjou, ochutnají Toskánsko, nebo třeba některé z německých vín, některé z Rieslingů.
2: A dozví se i příběh toho, proč zrovna na toto místo a proč zrovna toto víno?
3: Dozví se, bude tady velmi silná historická provázanost. Máme to promyšlené u všech 8 vzorečků. No a navíc tady v Bílovci ještě teď probíhá výstava korun, právě korunovačních klenotů Karla IV. Takže i odtud taková historická přesmyčka.
2: Takže si budete vína ochutnávat i přímo v těch místech, kde probíhá výstava?
3: Navštívíme i tohleto místo, my navštívíme tady podzemí, tady je velmi, velmi zajímavé na zámku, budeme se převážně vzhledem k počasí a takovému jako spíš příjemné atmosféře pohybovat na nádvoří toho zámku, ale podíváme se i na tu výstavu korunovačních klenotů.
2: Pokud bychom nalákali naše posluchače na takovou netradiční degustaci, bude probíhat ještě v rámci této výstavy další, anebo je to ojedinělá a už nikdy taková nebude?
3: Tak já musím prozradit, že máme ještě 2 termíny. Faktem je, že jsou z větší části již obsazeny. My jsme tyhle ty termíny celkem 3 těch 3 degustací, těchto 3 programů inzerovali už asi před 2 nebo 3 měsíci. A návštěvníci samozřejmě projevili zájem. Není to ani poprvé, co děláme zrovna vína Karla IV., protože už jsme s nimi měli zkušenost v Hradci nad Moravicí. No a vůbec tematicky laděné degustace v podstatě s panem kolegou Petrem Havrlantem již spolu děláme snad více než 15 let.
2: Tak já přeji, ať jsou všichni spokojeni, ať si to dneska užijete a třeba i ty další termíny, které vás tady ještě v Bílovci čekají. Děkuji moc.
3: Děkujeme a těšíme se na nové návštěvníky.
1: Na degustaci vín na zámku v Bílovci nás pozvala naše redaktorka Petra Pivková. Děkujeme, Petro, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pravidelný zpravodajský přehled Den v kraji. Připravena je také předpověď počasí. U telefonu je Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Romane, jak to aktuálně s počasím vypadá?
1: No, co se týče oblohy, tak je to stále jednoduché.

0: nebo jasná obloha. No a ty odpolední maxima se pohybovaly většinou někde od 31 do 35 stupňů Celsia. Ale co se týče rekordů, tak jsou jen výjimečně v Krnově, možná v Rýmařově, jinak jsme zaostali o 1 až 3 stupně za rokem 1994. To je asi možná nejpozitivnější zpráva dnešního dne.
1: Tak ale pravda, i přesto se dá oproti zimě říct, že připaluje, nikoli přituhuje. Tak jak by mělo být, hlavně v noci a zítra?
0: Tak v noci, příliš se neochladíme, vypadá to na teploty nejčastěji někde mezi 22 až 18 stupni Celsia. Té oblačnosti bude i v průběhu noci málo jasná nebo skoro jasná obloha. Vítr to bude provázet jen slabý, místy mírný jihozápadní až jižní do 5 metrů za sekundu. No a zítra potom očekáváme opět jasno až polojasno a k večeru při přechodně zvětšené oblačnosti by zejména na Bruntálsku se mohla výjimečně objevit nějaká přehánka nebo bouřka. Zítra to vypadá, že ještě tak o stupínek teplej, maxima mezi 32 až 36 stupní Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 28 stupňů, takže ani na horách žádná velká sláva pro úlevu. A co se týče větru, tak zítra mírný jihozápadní až jižní většinou do 6 metrů za sekundu.
1: Tak věřme, že to všichni ve zdraví zvládneme. Za informace o počasí děkujeme Romanovi Volnému z Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, a kterým tématům se budeme v našem vysílání mimo jiné věnovat zítra? Městská odpadová společnost OZO Ostrava už nechce spoléhat na vývoj cen energií na světových trzích. OZO za energie ročně vydá přibližně 30 milionů korun, proto v jejím areálu na Frýdecké ulici postaví společnost Veolia dvě kogenerační jednotky, které pokryjí většinu spotřeby elektřiny a tepla. No a v Českém Těšíně sledujeme, jak pokračuje po dvou letech od ničivého požáru oprava základní školy Kontešinec. Hotová je nová střecha, opravený je i strop mezi 4. a 5. patrem a dělníci připravují prostor pro nový výtah. Děti by se do školy měly vrátit příští rok v září. Pozveme i do Jablunkova na další ročník mezinárodního folklorního festivalu Gorolský Švěnto. A kromě domácích souborů na něm nebudou chybět ani folklorní soubory z Ekvádoru, Chile, Turecka nebo třeba Bosny a Hercegoviny. No a ještě se vydáme do terénu s naším regionálním stopařem v Kunině na zámek, kde probíhají kurzy interpretace barokní hudby, a také půjdeme do Čeladné v podhůří Beskyd, kde v pátek, právě zítra, začíná rodinný festival Ladná Čeladná.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Hasiči dál bojují s lesním požárem ve Větřkovicích. Město Albrechtice začalo s opravou fotbalových kabin na tamním stadionu. Lidé z Opavy si připomínají památku zesnulého Glena Hansarda. Zítra bude slunečno a teploty do 630 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. S lesním požárem ve Větřkovicích na Opavsku bojují už dva vrtulníky. Nabírají vodu z nedaleké nádrže Vítkovský Balaton. Hasiči vyhlásili třetí stupeň ohrožení. Oheň se rozšířil taky na část přilehlého strniště.
4: Tam sklízíme jarní ječmen, tak jsme tam poslali hned pluhy, zaorávají strniště, aby jsme zabránili tomu šíření.
5: Říká tamní zemědělec František Hlebrand. Podle něj je požár strniště pod kontrolou a škody nebudou velké. Nezávislý starosta Větřkovic Miroslav Černoch dodává, že místní mají pokyn nepřibližovat se k místu zásahu.
6: Jsme občany upozornili, aby si zavřeli okna. To šlo rozhlasem, a že máme vlastně takový SMS-kový systém, mobilní rozhlas používáme.
5: Požár je asi kilometr od nejbližší zástavby. Zásah komplikují vysoké teploty i vítr z Větřkovic. Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%. Odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%. Začaly práce na fotbalových kabinách ve městě Albrechticích na Bruntálsku. Šatny tamního stadionu budou mít nové zdivo, omítky, podlahy, střechu, ale třeba i vytápění. Práce potrvají nejspíš do konce října, říká místostarosta města Albrechtic Milan Gross ze SocDem. Jde o obnovu po povodni v roce 2024.
7: Kabiny byly zasažené to povodní, takže to značně narušilo základy. Muselo se to nějak vymyslet, abychom zachránili tu budovu, takže se tam bude provádět nektář. Přitom se udělají další věci, takže rovnou se to bude fixovat a některé prvky, co týká střechy, taky zateplovat a výměna oken 3.1.
2: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému muralu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
8: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet, rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily.
3: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno nebo jasno. Teploty mezi 22 a 18 stupni. Zítra přes den pak čekejte jasno nebo polojasno. Večer na Bruntálsku při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů. Na horách naměříte do 30.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdlantu nad Ostravicí v ulici Padlých hrdinů se srazila dvě osobní auta. Právě teď tam zasahuje policie, projíždějte opatrně. A nehodu nám hlásíte taky z Krnova, konkrétně z ulice Maxima Gorkého. I tam dejte pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Přejeme hezký a neručený podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Začíná Ostravská rozhlasová rodinka. Vyřídíme vaše písemné vzkazy, které jste poslali do redakce a rádi pošleme písničky, o které jste si napsali. A také o 6:30 začne hudební klub Harenda. V dnešním prázdninovém vydání se ohlédneme za tvorbou výjimečné hudební osobnosti Nicole Kantorové. No a také se ohlédneme za nebeským koncertem pro Jiřinku. Harendou vás provede jako vždy Igor Vašut a Pavel Janošec. Přeje hezký poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Připravený je první vzkaz v ostravské rozhlasové rodince, a to s přáním o písničku Slovenská rodná dědina pro pana Františka Vítkovského do Karviné k jeho narozeninám. Milý Františku, posílám ti k narozeninám přáníčko, hlavně hodně pevné zdravíčko. Štěstí, láska a pohoda, aby nikdy nescházela. A jen radost a pohoda životem provázela. Humor a dobrou náladu nikdy nestratíš a rozdáváš ji všude, kam se jen obrátíš. Spoustu rodinné pohody a spokojenost a vše dobré mějte s Evičkou vždy dost. Ať se splní každý sen i každá touha a životní pouť je krásná a moc dlouhá. To ze srdce přeje Emilie Holková. A my posíláme na vaše přání písničku.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A připravený je další vzkaz, a to s přáním k svátku panu Bořkovi Chalupníkovi z Nového Jičína. Milý Bořku, k tvému svátku ti celá rodina přeje jen to nejlepší, spokojenost a stále zdraví a také pevné nervy někdy s námi všemi. Za celou rodinu podepsána manželka Jitka. No a my rádi pošleme panu Bořkovi směs písniček jeho oblíbené zpěvačky.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A stále posloucháte ostravskou rozhlasovou rodinku. Vaše přání a vzkazy můžete posílat prostřednictvím formuláře na stránkách Českého rozhlasu Ostrava. Najděte si webovou stránku ostrava.rozhlas.cz a tam všechny informace v rámci posílání vašich přání objevíte. No a pojďme k dalšímu přání, které jste do redakce poslali. Samozřejmě připojeno je i přání o písničku, a to od skupiny Hradišťan. Ta je připravena. No a přání je pro paní Janu Flíbortovou z Hrádku. K jejím krásným 65. narozeninám, jak je v přání napsáno. Milá paní Jano, k těm krásným narozeninám přejeme především pevné zdraví, mnoho radosti, spokojenosti, životního elánu a spoustu dalších šťastných chvil prožitých v kruhu vašich nejbližších. Ať vám každý nový den přináší důvod k úsměvu, pohodu domova, splněná přání a mnoho nezapomenutelných okamžiků. Užijte si svůj krásný jubilejní den naplno s vědomím, že kolem sebe máte lidi, na kterým na vás záleží. S přáním všeho nejlepšího, blízcí a přátelé Jana, Petr, Roman a Martina. A my rádi pošleme písničku podle vašeho přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je tady vaše Harenda, pořad o klubech, kapelách a hudebních osobnostech Moravskoslezského regionu a okolí. Harendou vás bude jako vždy provázet Igor Vašut. Dnes se budeme potřetí a definitivně naposledy věnovat vzpomínce na neuvěřitelnou hudební osobnost Nicole Kantorovou, která odešla do hudebního nebe před 20 lety v době svého největšího tvůrčího rozkvětu, ale rovněž po 29 let trvajícím boji se zákeřnou nemocí. Je to nesmírná škoda a kdo ví, jakých písniček bychom se od ní ještě dočkali. Dnes se tady vracíme do klubu Komůrka, kde se v loni v listopadu oslavilo Nicolčinými písničkami kulaté životní jubileum její mámy Jiřinky. Píseň Cesta zaspívá za doprovodu Tomáše Košťálka Sandra Nováková, která ještě na Nicole zavzpomínala, aby vám tak přiblížila jejího tvůrčího ducha a neutuchající energii.
3: Já jsem chtěla říct jiný zážitek, který jsme měli s Nicou na té naší pouti zrcadlových sester, který vlastně i ukazuje, jak Nika byla poetická duše, ale zároveň docela jadrná a jak Miloška říkala, rebelka. Tak my jsme měli s Nicolkou vystoupit na večeru, který byl věnovaný ženským kapelám, kde zpívaly ženy. A my jsme už měli nachystaný repertoár. Doslova pár dnů předem jsme zjistili, že ten večer se jmenuje Festival rockových zpěvaček. A já Nice říkám, Niky, ale my nejsme rocková kapela. Vždyť my nemáme jedinou rockovou píseň. A Niky mi říká, nevadí, vymyslíme si ji. A my jsme zrovna tenhle rozhovor vedli v kupéčku ve vlaku a ten vlak dělal takové to tudun, tudun, tudun, tudun, tudun, tudun. A Niky se podívala z okna a říká, zdrzavý pole. Tak jsem se podívala taky a říkám, zelené stromy. A ona, nečum tak, vole. A já, jsou tu i domy? A takhle jsme se bavili vlastně celou cestu a vzniklo z toho něco, co vám teda teďka ještě přečtu, jak to pokračovalo. Život tam vázne, domy jsou prázdné, chleba na stole, tak pojď dál, blázne. A protože rockeři jsou trošku drsní, tak jsme taky trošku ještě přitvrdili. Rozštípaný stromy, děcka bez mámy, vodní kámen ulehl do vany. A teď přijde refren, pozor. Z nudy žereš bonbony, mlátí s tebou hormony, píseň roková, ta už je taková. Máš sobě tíseň, na chlebu plíseň, nadějná osnova. Takže těch několik let, co jsme s Nikou byly jako zrcadlové sestry a jako výborné kamarádky, byly nádherná cesta, která byla barvitá, místy, trnitá, každopádně byla hodně zážitková, veselá a krásná. A další písnička je píseň Cesta.

Nebeský koncert pro Jiřinku, realizovaný v klubu Komůrka, měl v letošním roce jednu reprízu, a to přímo v místě Nikolčina rodiště v Jablunkově. Zde také sklidili všichni účinkující nesmírné ovace a sál obecního úřadu byl do posledního sedadla zaplněn. Místní tak měli jedinečnou příležitost na svoji bývalou a známou spolurodačku zavzpomínat. Vystoupili zde skoro všichni účinkující jako v Komůrce, včetně Anny Opartyové, která zaspívala písničku Pastýř.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda, ve které dnes vzpomínáme na nebeský koncert pro Jiřinku po okraj naplněný písničkami Nicole Kantorové. Tu následující Panika vám zaspívá Tereza Slončíková s kapelou Smetana života za zády. Kapelu na přelomu milénia tvořili a pro tento koncert se znovu sešli Pavel Balon, Igor Vašut a Vladimír Galusek.

Nicole Kantorové si kdysi na jednom benefičním koncertu všimla i zpěvačka Lucie Bílá, která se do Nicolčiných písniček a do Nicole samotné hned zamilovala. Později si dokonce Lucie od Nicole nechala jednu píseň napsat pro sebe. Společně ji zaspívali na vánočním koncertu, který tehdy přenášela živě Česká televize. Mimo jiné, mezi těmito zpěvačkami vzniklo velké přátelství. Myslím, že do Nicolčiných písniček se zamilovala teď i Lenka Hrůzová, která vám zaspívá tu s názvem Výčitky.

0: otevřem očička.
1: Písničky Nicole Kantorové zazněly letos mimo jiné i na Janáčkově konzervatoři v Ostravě při výročním koncertu ke 35 letům trvání muzické školy. Tady na Nicole zavzpomínala končící ředitelka muzické školy Miloslava Soukupová. Tím se s vámi pro dnes loučím a přeji hezký poslech poslední písně Bílá holubice, kterou v klubu Komůrka zaspíval Petr Porubský za klavírního doprovodu Tomáše Košťálka.
2: Nikolka letos bude mít 20 let od jejího úmrtí. Když si mi zavolala přítelkyně docentka Drahuška Víčková a říká mi, hele, posílám ti tam tatínka a přijde s dcerou. Myslím si, že to je zrovna případ pro tebe, nebo žák pro vás, pro vaši školu. No bylo, zrovna jsem měla v ředitelně docela takový firmol a přišel takový rocker, tatínek, a vedl s sebou, tenkrát jsem si myslela, že to je chlapec, protože byla asi takhle veliká. A protože Drahuška říkala, a přijde s dcerou, tak mi to tak jako trošku nesedělo a říkám, tak víte co, pojďte ke klavíru, já se na chlapce podívám. Ona to byla 19letá krásná dívenka, ale byla v černém, měla na hlavě kšiltovku černou, takovou, no taky rockerka v podstatě. Tak jsem se s ní trošičku u klavíru zkamarádila. Mě padla čelist, že já jsem si okamžitě uvědomila, že mám vedle sebe někoho velkého. Prostě osobnost. A tak jsme spolu začali spolupracovat a byla to nádherná spolupráce. Ta dívenka Nikolka skládala krásné písně, psala texty, byla celá taková muzická, chodila ještě na další obory k nám a my jsme si jí hýčkali, protože ona přijela vždycky z Jablunkova každý týden a my jsme byli šťastní, protože ona rozdávala neskutečnou radost.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Když se snáší déšť, s tmou se

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: Dobrý večer, vaši rad Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady se dějou souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohlédneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuju, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já tě tykám, protože my se známe už další dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
2: Z hodně muzikantské rodiny, no. Tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál od mala

0: Teda je přísnej, ale tak jako má to nějakou cenu.
1: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetěm.
0: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok. Je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělé si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Takže za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.

0: Tak to byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Kejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ježka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hraju třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hraju brazilský věci, argentinský.
2: Ty když zpíváš, tak si svoje skladby, texty i hudbu píšeš sám?
1: Určitě. Všechno si jako nějak tak zkouším dělat sám, no. Já si myslím, že to je právě úplně to nejhezčí na tom, jako být muzikant, že si to právě můžeme všechno dělat jako sami. Já jsem jako nikdy, a mě se to právě hrozně líbilo, já jsem tím byl hrozně fascinovaný třeba tou tvorbou toho textu. To je to, na čem se snažím teďka nejvíc pracovat, právě psát písničky, svoje texty, i tu hudbu vymýšlet a zkoušet to i nahrávat. Takže to je podle mě to nejdůležitější u muzikanta, aby si to všechno nějak tak dokázal dělat sám.
2: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
1: Zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou od malička už. Když jsem nastoupil do Zušky, tak po mě chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože když jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak tak asi jsem k tomu jako dospěl. Takže už to hraju tak spíš jako, tak jako pro radost. Vždycky po mě chtěli Halgáta a tak, protože já si jako nikdy nedovolil to zahrát, protože zaprvé nerozumím tomu a myslím si, že proto, abych tohle hrál, tak musím nějakým způsobem dospět a nechci to zkazit hlavně. Nechci to brát na lehkou váhu, hrát takovýhle typy písniček, protože znáš takový klenot a nechci to nějak moc jako neumím.
2: Jsi názoru toho, že ten muzikant k tomu musí dozrát, dospět a procítit to?
1: To si právě myslím, no, třeba u těchto typů jako písniček.
2: No, když jsem se ptala na ten čardáš, tak si říkám, že když přijde někam romský muzikant, tak od něj chtějí tu temperamentní muziku.
1: To je taky důležitý, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu čardáše. Jen tak.
2: V tvé tvorbě co chystáš, co plánuješ?
1: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaký akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
2: Říká Honza Hron, student Ježkovy konzervatoře. Yeah.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí, nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když něco provede Číňan nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu.
2: Jo?
1: Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátějí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady. Elektrika, vodu, to neznají tohle řešit. Tam pro ty sociální slabší třeba mají tak udělaný, že mají systémy elektriku dobíjení. Koupíte si kartu, dáte si za 50 liber a prostě víte, kolik máte elektriku. Žádný nedoplatky vám nepřijdou. Padne vám 50 liber, jste bez problémů. Ale nemáte žádný dluhy. Jak tady nikdo neví, jede elektriku, vodu a pak musí jít nedoplatky, že tohle by se mělo zavíst tady.
2: Takže tam lepší životní podmínky?
1: Tak, určitě.
2: Pro sociálně slabé.
1: Tak, přesně tak.
2: Říkáte rodinu, takže větší rodinu máte v tom Edinburgu?
1: Mám tam sestru, synovce a strejce.
2: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
2: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
2: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
2: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jaký opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem třeba já něco vyřídí, tak jsem šel Poláku, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledne, měl jsem všechny papíry zařízené. Bez problémů.
2: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo? Žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasistické tam nejsou.
2: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
2: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy. Hlavně to zná to město, ty ulice.
2: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
2: Josefa, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
2: A jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidět, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
2: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
2: říkal.
1: Přesně tak.
2: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak který? Některý se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s nima, to jsou dohady, problémy, a někteří jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a on mu řekne, já nemám peníze.
2: To, co nám teď tady zvoní, váš telefon no. Taxikáře, už asi budete mít šichtu zase, tak si to vezměte.
1: Dobrý večer, tak si prosím.
0: Adagio Zimar Savoro, Manga vlačí rad. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
2: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
3: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
2: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Českolipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
4: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
0: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
5: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3. Počasí. Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná, na kilometru 66 hořelo nákladní auto, hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem, stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště, na 17. kilometru je kvůli tomu průjezdný jeden pruh, kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert. O to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzeň dobrý, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim.
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat v duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas. Je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou. Dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude takový orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
0: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně Bořivojem, režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc,
1: to ne, to nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: Rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na Zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám, Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale na poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo. Tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon. Jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval? Byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříní nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškeré skříně, veškeré ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám, to musí jít slávy, tak tam jsem měla veškeré ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Outoareny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiši, já myslím, že
1: původně.
0: Ano,
1: že... Ne, tady to co jste poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá leta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60 let.

0: že jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazz rocková hudba, taky Bulhaři tady nesmí chybět, lidovky. A tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze v Le Miserable, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
1: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospěšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí areny nezastavuje.
3: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
2: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
2: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sanchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
5: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø.
1: Počasí.
2: Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jedním od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3 kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a obět se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
7: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
6: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat. A občas se za toho druhého také modlit.
7: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba. A modlitba je ticho.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ve Zlaté lásce pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtklivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře.
4: No, trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: To bude zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad udělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: Uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát. Děkuji.
3: A vezmete nás za manželem Robertem.
4: Ano, samozřejmě, tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně, takže všechno obstarávám já, takže tak nějak. Pojďte dál.
3: Tady máme Roberta, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No, dost. No, 54, no.
3: 54, no tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No, peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochoutkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátové od rodin utekli matkám na ples, protože mě bylo 20, jim bylo 27. A že jo, on byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, tak jsem říkala, no nazdar. No Jarka říká, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně vrátná, nebo vrátný, ne?
5: No vrátný, ten byl hlukej a slibej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy. V těch minisukých. Naštěstí byly teda zamazané, takže... No.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrhl, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát. No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme ji vyjížděli autem někam, no tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, na rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám. No.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No to byla, to byla. Hm? A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli. To bylo nějak až ve druhém ročníku. No a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl, ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jí měl plnou hlavu.
5: To spíš, no, protože zjednou byla to inženýrka potom. A já jsem byl jenom obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt. Protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no. Aby měla kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky?
5: Jo. Jo, jo, jo. Aby se jí tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné takový to zahradnictví a takový to. Jsem jí se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To by bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne, tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné. No, jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl takhle, když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no, celková přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě, myslím, ne, že by ho já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád a tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Mileně a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obec, na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě, on musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli jako moji rodiče až tak pobožní, maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli, já jsem byla i u svatého přijímání a všecko, ale stařenka, ta by to nepřežila, takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a mě se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která by je, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mi ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někom tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali... A pak u těch strýčků a tetiček vlastně to, jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A...
5: Jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo. No, teď jako i s maminkou. Jako to máme i fotky z toho. Šli jsme na Dušnu. No, normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den posled by šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho. To ještě tam byli, že? Protože pak jsme jeli všichni jako domů jako tím autem. No, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem. A já jsem to tady doma řekla. A jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta. Tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla. No, takže, no, toto se změnilo. Že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda krizová. A že jako už si nemůžu taky dělat, co chci. No.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp. Jako takhle. Ten pocit z toho, že jsem paní krizová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Stejná, pořád. Pořád ji mám rád. Řekl ještě víc. nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. Tak je, že teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoana de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku. Dost, no. Z začátku nám to nešlo, až potom ke konci. Protože chodil k doktorovi, který jí pomohl jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsi třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne. To já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka. A už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A, takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řekl. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani z, to jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve Strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje snad. Já jsem se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě. Tak nějak, protože maminky nebyly, že jo, nebyly babičky někde kolem, no, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to dělá tamhle to a to, to jsem si pak dozvěděla věci, no, až vrinul si na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém, to už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už jí bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém nějakou na páteři, já jen prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Do teďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Zase, když člověk vypláče, tak taky to pomůže. No a mít toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité. No.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoc, ruce ho zradily a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No přiběhla, co jim je a takové, já jsem, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a odvezli mě do Kladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid, mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože no a tam jsem byl asi kolik, 6 týdnů. To mě jel, akorát vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a nějak mi nedávali nic. Žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic. No.
5: Na co jste myslel?
4: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu nepostavím už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem, že mi ho spraví, ale já si myslím, že už asi to nemá cenu. Protože oni to nechali srost, jako to, co tam bylo roztříštěné, a potom řekli, že mě dají do toho záznamu na tu operaci nějakou, no tak teďko čekám, no, až to přijde a abych jim stejně řekl, že už nechci na tu operaci.
5: Bojíte se?
4: Bojím se, no.
5: Poplakala jste si třeba tehdy?
3: No, oči jsem si vyplakala, to teda jo, protože není to pěkné takhle zůstat. No proto si člověk pak uvědomí, kdyby úplně jsem tady pak zůstala sama, takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak. No. Tak proto jsem šťastná za to, že, nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No, a snažíme se.
5: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
4: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak jeden z nás umře, tak to bývá.
5: Jste rád, že ji máte?
4: Jo, jsem.

0: já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle a jako neví. Já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to. Říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no. Jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem, takže se dá nic dělat. No.
2: No. Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, tu vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snazší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako nevím, já bych utekla někam, nevím. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, no sice nevím kam, ale jako zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že tak laškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takovým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád.
2: Jako, být nějaký mrzák.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství, co o tom rozhoduje, jaké vlastnosti by člověk měl mít, na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla. No takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat, a potkali se, šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
2: Já taky.
0: Já
2: taky.
0: Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučata, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A ten švísílko.
0: Ten švísílko.
1: Jo, zlobí vás.
2: Tak nějak je šikovná, no.
1: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky. Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
0: To je pravda tohleto, no, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zdali, babi neměla nás a má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba, no, no, tak je to tak.
1: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Mhm, já to tak beru.
1: A dělají vám radost?
2: Jo, dělej.
0: Dědo.
1: takhle ho rozněžní děti.
2: Ano.
1: Jste rád, že je máte?
2: Jo.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Co to je?
3: No kávovar, no.
4: No jo.
3: No. Tak to nemáme, to nemáme.
4: Už jo, to máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, teď to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď, no. Tak to moc krát děkujeme, i paní, i pánovi, děkujeme.
4: Máte to i s kávou a teď Ježiši, už si...
3: No. To teda, no, to bude na výběr teďkom. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíciletí.
3: No, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Robert? No,
5: já jo, já si dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda.
5: Jo.
4: Teda v horkou vodu na čaj. Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší, americano, lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňujete společné chvíle. Jo.

0: spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
1: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
0: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kam jste se jí nejvíc díval při prvním rande?
4: Do očí.
3: No. Kde jste se poprvé milovali?
4: Kde? Asi na lánech. Na lánech na té koleji.
3: Vzpomenete si, kde jste se poprvé milovali?
5: Ve stanu na přehradě.
3: Jaký tehdy nosil účes, jak byste to nazvala?
5: Přilizlé vlasy takhle jako patku na stranu.
3: Jaký jste tehdy nosil účes?
4: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očí a pak jsem si nechal ostříhat.
3: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
4: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
5: Lilie.
3: Co by si dala v cukrárně?
4: Cukrárně, to nevím, asi kafe.
3: Co byste si dala v cukrárně?
5: Větrník.
3: A k pití?
5: Pečený čaj, jak tam mají.
3: Kolik si tak běžně dával piv v hospodě? Kolik zvládnul?
5: 3.
4: Já? Tak 1, 2.
3: Kdo nasazoval prstýnek na svatebním obřadu jako první? Kdo komu?
4: Myslím já, manželce a potom ona mě.
3: Kdo nasazoval prstýnek na svatbě jako první?
5: Manžel mě.
3: Co jste mu dala k Vánocům, k těm prvním?
5: Určitě jsem mu něco upletla. Možná. Nevím, netuším už vůbec.
4: Nějakou košeli nebo nějaký oblek nebo něco takového.
3: V čem je žena pedant? Na čem lpí?
4: Ona nejvíc asi na té pravdomluvnosti.
5: Co nesnesu? No tak lež, samozřejmě.
3: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
4: Asi ona.
5: Určitě já.
3: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
4: U mě tam může být akorát kapesník, nějaký ten papírový nebo hodiny a rádio.
3: A žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?
4: Knížku tu chodí číst nahoru.
5: No, já tam mám knížku, brýle a on tam má světlo, kapesníky, no, asi nic.
3: Jak často se u vás převléká povlečení?
4: Dost často. Jednou tak za měsíc nebo tak nějak.
5: No, to je různé. Jak je potřeba, ale tak za ten měsíc určitě.
3: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
5: Koupila bych si tak velké auto a šoféra, který by mě dovezl na Valašsko.
3: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
4: Já? Asi bych je rozdal dětem, vnoučatom jedině.
3: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
4: Míjíme všechno. Co manželka uvaří, tak to já sním a...
3: Děláte si i zemlbábu?
4: Jo, i zemlbábu.
5: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, jo, tak ho snět teda, jo, no.
3: Kde jste nejvíc lehtivá?
5: Nikde.
4: Ona lehtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale ona není moc lehtivá asi.
3: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
4: To já usnu spíš.
5: Usne.
3: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
4: Na tvář nebo tak nějak.
5: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle dvě místa víc neexistuje. Ale zažila jsem rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkala, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
1: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
0: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
4: Myslím, že ne, že je to furt stejný.

0: uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a...
1: No, musí mi pomáhat občas a takový to... Je to pro ní horší, no.
2: To se mění nikdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
0: Co byste se svou milenou chtěl ještě zažít třeba?
1: Já třeba... Třeba jít na tu Moravu. Nebo někam.
0: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
1: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
0: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
2: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním, já prostě vyloženě jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku, prostě to fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
0: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
2: jo,
0: si zatančíte.
2: Jo, jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
2: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
0: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
1: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá, všechno. A že vychovala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
0: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaší lásku? Jaká je?
1: Velká, protože nejhezčí je, jak se o mě stará, no.
2: No teď já už se o něho strašně bojím. Proto dopředu už nikdy nechci ho vystavovat něčemu, jak on si říká, jezdit si schody v pohodě. To, když ho vidíte, jak chodí. Takže to je to, co, že ta úzkost o něj, aby jsem předešla něčemu, co by se mohlo přihodit špatného.
1: Když může, tak udělá všechno pro mě. Co by pro mě žádná jiná neudělala.
0: A vážíte si toho?
1: Já jo, já si toho vážím. Mám se rád. Mám.
0: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
1: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
2: To jsem za to ráda. A obou straně toho, nevím, že mě miluje úplně.
1: Jo, miluju. To jo. Strašně moc.
2: Mi z toho úzko. Nedovedu si to představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc, opravdu moc. Takový je život, no.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
0: Neochuťte se o žádný den. Hledejte v něm to dobré a žijte ho s láskou. Prožívejte vše naplno. Jsme tu jen krátce. To už dnes dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůř na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
3: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
6: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend z hlediska energií, z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
2: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
7: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u Obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha.
0: Počasí.
2: Zítra bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr, neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Oběd se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou, humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových Plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení raních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervozněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervozněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech, do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží ihned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně na zdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s ním jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvodčí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle 1 muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle 1 ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2×23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3. A pro stečení špičky Portiše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací

0: je a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
1: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
0: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
2: Co to je?
0: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
2: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
0: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
2: Však už se něco najde.
0: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
2: No žádný otazník.
0: Ne, osten.
2: No žádný osten, to je pitomost.
0: V noci by se zprobouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
2: Nic by se mi nechvělo.
0: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
2: Bože!
0: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
3: Divadlo pro vaše uši.
0: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
2: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
0: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se: když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.

0: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má Trump posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trump má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
1: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
0: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
1: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
0: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hillary a Tenzing dosáhli Everestu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
1: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
0: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Everest.
1: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
0: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
1: Jo. Atechnický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, s paní pod stanem, na kamarády i na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná si dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásně, nebo krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravského Slovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím, nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem měl, to není taková, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu, vy řeknete krásně teplo a užíváte si to, někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě potím
1: no, tak
0: si.
1: Jako ano. Dneska jsem, za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byli, to jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska, protože ta teplota to už jako není normální. Uh-huh. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med, a ten mám, mediárnu mám ve sklepě, já tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem i zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako na tom, v tom městečku, byli jsme povýšení nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici, a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, svážili slámu, teda svážili to mládičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme by dělým oknem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, tak bylo to takový srandovní. My jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekuřte nám tady, vezete na voze slámu, co když to chytne, bude průšvih. Tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora mám vzít, trenýrka, jak to si pamatuje.
0: To se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No vidíte, takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené, no že jsme potom půlku zapomněli, tam když jsme se vraceli zpátky, tak to už je vedlejší, že jo. Takže na těch táborech jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, my jsme byli u nějakého potoka, kde bylo tak, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno. Co jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, radě nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách. Posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se už celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, když jsme měli sklízeli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako od toho klasu to zrní jsme jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká a pestrá. Dnes mi zapomenul na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říkám, Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škavličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A tam se bral takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat. Mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku do skočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok, kolem potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spodem zase přiběhli k tomu stadion. Ano, tak to byl stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo, dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky, tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili, ten cín, a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěn, jenomže on tam stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: Vy jste se rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, když jsme byli trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, ne, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak že kytara, táborák, buřty taky patří.
1: Já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních.
1: Jdete dívat na úplněk, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás pobaví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady si nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

se mi nezdá.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, bratrušově. Teď už je to všecko a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s bráchou snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikou, no. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá, na té chalupě, když jste našli pikavky nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobrý vždycky k bramboru, no v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzal ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem ho nejradši z rodiny.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky. No.
0: Roberta, znáte Jidášovo ucho? Houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: já nevím, jestli by
0: roste
1: poznal, paní
0: Jaruška, na tom vezu
1: černém.
0: Tak to zkuste někdy, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor, když jste vyrazil někam s kufříkem vaším prvním. Jezdil jste na tábory, máte to v hlavě nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne.
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, nevím, už jsem tam leta nebyl, to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tím lesem bylo pole a tam se spouštěly letadla. To bylo taky moc primo. Modelářský tábor s panem Fostem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modelářský tábor, na ten si taky rád je Ruško spomul. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký model lodi nebo takhle.
0: A stýskalo se vám vždycky něco, hodně, jako? Měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, co si pamatuju já.
1: No já jsem spíš byl takový, jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Byl jste zvědavý. Dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře. A pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako Lin, jenom krátce. Jo? A jedno se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou, s dědou a s babičkou. No a my jsme došli k ceduli Raděkov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. Oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji, zabohodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul a říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu do domy, jsme se úplně ztratili a strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, Olina, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: Zkrátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak by jsem řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhu, které si neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se přich nás vyhazovali. Jenomže to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct, potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi dobreku.
0: Chápu.
1: Že tam zase tam do příště roku sám. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika? Když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, ježiš, nějakých 7 až 12 let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké
1: no, neláká,
0: rodiny.
1: No, neláká, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. To. Oni měli nějaký mejdán v Praze, no a zasla jim karma. A tenkrát asi to ví, většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže. Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten vlastně Růžička z toho Kladna, tak toho jsem neviděl už od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo, no. Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je, šmarja. Teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, a to asi ne, protože...
0: Nějaké lumpárny to jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný, viděli, no.
1: No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hledajte, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale kvedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně lidem na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, já tenkrát jsem si trhal do trička, to jsme neseli na místě. No jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila. Z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, odkud to mám, protože přijeli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam další věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. Tak sousedi si zase vzali jehody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolá, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu neskusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To je jako když se chodilo na Třešně nebo sousedům na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné vás
1: samozřejmě.
0: Poslouchat.
1: To je, helejte, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný. A rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
1: No jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, byla nás 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno. Na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
0: No.
1: Ty vlastně dáte těm rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo. No a tak. To je vlastně jedna věc, no.
0: Děkuju.
1: Bylo to parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně ať zavolá. Budeme úplně v pohodě.
0: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat
1: dál.
0: Vy
1: taky děkuju, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... Na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě. A že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: No, povídejte.
1: To bylo před exercicí. Exerciciemi. Češtin můj a nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké, myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercicie, to jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďkom jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného z kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijal tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukni, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měly takové do půl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novic mistrová a kandidáturní sestra a říká, děvčátka, děvčátka, jde, skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. A druhý den sestřičky zahradnice říkají, že měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to ale celý život, mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, anebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo? Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
0: Je na takové fardí, jak se no, vidíte to. Paní Staňko, dobře. Řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
1: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela.
0: Dobře.
1: Nebo jsem se domů vracela, ale to bylo období, kdy vlastně se nesmělo už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční Lince, že jste s náma vysílala. Pojďme poslouchat Helenu Vondráčkovou.
1: Děkuji.
0: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si, jak dlouho se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme, tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: První prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech jsme, myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teďko my byli poprvé ze všeho vykulený a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo, jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený v pyžamu a teď tam byly takové, jak se vždycky bylo, ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký 2 sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. A druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřibskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako člověk na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně no jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
0: Další tábory byly lepší?
1: Pak už to bylo lepší. V tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromej kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezky, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z té Chřibsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů. A museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to nebyla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
0: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
1: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
0: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím český posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lodky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a po 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a mi se z toho nějak udělalo špatně. No, zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Fritku Místku, do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo půl října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No tak první třída. Tenkrát to bylo vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no i přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět, takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
0: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
1: No, ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako beru jako ze stravu, ale když nemusím, tak toho neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako no, takže jsme ještě tady nějakou u babičky ve Přerově v Moravských horách, tak tam je vozila po prázdninách. No a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no i když to byli nevlastní jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládě. No jinak jako kluk ještě jsem prázdniny strávil třeba Rožnovky pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále, než no, kolem no, Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No, tak to jsou moje vzpomínky. Tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
0: i vám budeme se těšit, Josefe. Přejme klidnou noc, ať zvládáte dobře ta tepla.
1: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
1: Dobře, se hezky.
0: Zůstaňte ve zdraví.
1: A všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volá. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Třemošná, úplně.
1: Ano, tak jsme rádi,
2: dobrý
1: že
2: večer.
1: Posloucháte i že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám troškou do mlýna. Když jsme jezdili na prázdniny k babice, to bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice, a tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného. Tam byly sestřenice, bratranec. Prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit, když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, no, na pastvu, prostě, aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem vezl tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor, a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, jak, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
1: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No tak to ne. To víte, u babičky, ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu řekl.
1: Kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dávat to do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, pak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory, a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk, jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici, jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou, chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave. Jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic. Ona to taky poslouchá. Tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju, takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu víc zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás.
1: Ano, ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy o 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Do dneška si to pamatuju a prostě, když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, my tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda v tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 úplně, 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnáziu dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, ano, no, protože... Víte, protože to bylo vlastně o ČKD Slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pochází z vesnice a takže třeba to by ty možnosti takové jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když tedy jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám zase takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat povřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho povřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuju, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače a všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marí, která volala z Loun, noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnova je s námi, aby si povídala v noční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že? Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla tetičce do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měla ráda, tetu, protože to bylo vizak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo, malá jsem byla. Do druhé třídy nebo do první třídy jsem chodila ke konci školního roku. Jsem tam přijela o týden dřív, než byly prázdniny. A pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu. Teď jsem kolem vaření se motala od malinka. Jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka se smutla vaření. No a ta tetička, no, byla ta strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na techa obce. Tě Velké Karlovicí bývají dva bratranci a ten jeden je postižený, to je, nebudu o tom vykládat.
0: Aha.
1: A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze srdce jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodaci vár střihou. A jo. A moc hezky vzpomínky na tu tetinku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s vlakem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žilové až do Velké Karlovy jsem jela sama vlakem. Já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama
1: na cestách. Na tu tetinku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tetince nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdybych mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla Pejska a ona chytla psotník a umřela. No, chodila do druhé třídy a umřela. Jo? A ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si vzala na Bruntálstvo, jo, přijala a nechala jsem si tam jako důchodkyni. Ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala. A ještě tu maminku. A dochovala jsem ji taky pochovala tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. Ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měl jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dělají, a víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem, a snopky jsem si vzpomněla. A druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma, ještě 9 roků jsem měla jeli. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem pak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny v Jižně. A byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly, jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ty ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem švešky k tomu. Je, jak pak chtěli všichni. A to mě bylo 8. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku, já jsem samé jedničky. A bohužel, náš tatínek nechtěl vstoupit jako do KŠČ, tak mě nevzali.
0: Aha.
1: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. V Červeném kříže jsem byla, dřív to bylo ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla, já jsem zavázoval, třeba se naboural tam na motocyklu. A já jsem normálně mu zavazovala nohu například zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala. A ještě tohle vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili. A toho jedného to odpouklo do psikopy. A ten pokračoval dál. A já se říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten... Ne, neobrátil. Já jsem tam letěla a on tam byl v příkopě. No tak co s ním? Na třikrát zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 kilometry na Výbor, že? Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosil, ať z Výboru nebo z Červeného kříže a zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na třikrát nohu. Tak přijeli, pak jsem, dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo.
0: Uh-huh.
1: A s těma věcma. A ten něho taky nechtěla akorát se strávu na večer králíkom. A jak viděl, co je krvavé, že, ty věci, špinavé.
0: Vlastínko, já vás musím poprosit, kdyby jsme to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
1: No, to už bude konec, jo. No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? To Slováci, oni byli takový, jsou takový poškrovější, že? No, to bylo všechno.
0: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
1: Pani Javško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
0: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. Bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrskej, to nevím. Asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla. Na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor Stany Podsady. Takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9 a když mi bylo po 70 už, byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají vltavíny a já jsem se jich zeptal, totiž já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952, Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzný. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé Podluží a to už jsme si psali, to strašně dlouho jsme si psali s těmi holkami, takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne a měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě nás muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobrou laskavost, pocit,
1: na štěstí, jo, ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře, takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších, my jsme to měli jako povinnou praxi.
0: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
1: Ano, to jsme spali ve starých pod starou materiál, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku, ale bylo to úžasné. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty. A právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku. A prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže toho mám velikou radost. Teda fakt. No.
0: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
1: víte, co je, ale to je, To je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele, nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
0: I vám. I když je nevím, úplně, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidíme.
1: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí.
0: Hezké
1: a ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dělat?
1: Jelen, někde kolem v noční lince. Za 7 minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh, co říkáte. Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
2: Krásný večer, tady je Honza.
1: Honzo, odkud voláte teď?
2: Já volám z Prahy Západ.
1: Z Prahy, kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
2: Tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře a to bylo ve Vraném nad Vltavou.
1: Uh-huh.
2: To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport.
1: Aha.
2: Adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
1: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
2: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí.
1: No. Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?

0: Pochopila jste to úplně přesně.
1: Tak.
0: Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
1: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
0: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
1: No i to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
0: No, patří, jo.
1: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
0: Taky.
1: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano. Dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o sedmihodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělo země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zvíře.

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet ihned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drazd. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

0: Lašetů, vzkřikl Godard. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.
1: Už vím, jak závrať snášet,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem, Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka, kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balón udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard ustrnuv se nad námi v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Viktor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale natrvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny se stoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
0: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa. Přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem k Uštětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem, jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho Roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustíte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godard, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godard se vyšvihl do hořejšího lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godard. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, háje, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Millie, vy máte štěstí. Spekla. Dávejte pozor. Na slunce. Du soleil. De l'eau. De l'eau.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit i zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a patrová-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemysleli. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů, právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout ti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme jít dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše 4 až 5 tisíc metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň, až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v ledině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročit. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Disolé, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 lety. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. Dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.